hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Po týdnu začínají folková pohlazení. Nerad to říkám, ale začíná se přibližovat konec prázdnin, to znamená vyvrcholení folkové sezóny. Dnešní pořad tedy zasvětíme pozvánkám na největší a nejvýznamnější akce tohoto žánru, které nás ještě do konce léta čekají. Snad si vyberete. Začneme ale pohledem do kalendária. 11. srpna roku 2013 nás opustil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Čest jeho památce, tady máme jeho písničku.

a hleděl na ně, přál jim štěstí a mačkal dlaně. Topil se v citech, co neměli cenu, styděl se za ně a záviděl jemu. Dlouhý jak čára v erárním kvádru, věneček v klopě na místo řádu.

pohledy do očí, přijdu mu bez sody a ruka ruku pevně svírá. Budem však veselý, vždyť se neumírá, snad je mu do breku, když si sedne v kupé.

0: A máme tu jedny kulatiny. Sedmdesátiny v těchto dnech slaví poslední kabriolet. Písničkář Jaroslav Samson Lenk, jehož jméno je spjato s kapelami třeba Máci, Hop Trop, anebo Samson a jeho parta. Jeho písničky nám dělají radost už hezkou řádku let a těžko si dovedeme představit, že by se nějaký táborák nebo hospodský session obešel bez toho, aniž by se zahrála nějaká Samsonovka. Předpokládám, že to máte stejně, předpokládám, že mohu tedy za celý národ folkařů, trumpířů a countrymenů popřát Samsonovi všechno nejlepší a hlavně zdraví, protože toho nikdy není na rozdávání. No a třeba ještě nějaké nápady na písně, které si budeme moci zpívat.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes, zněli tak zvláštně.

Ještě na jedny narozeniny bych vás v rámci dnešního kalendária folkových osobností rád upozornil. 17. srpna 1954 se totiž narodil Karel Markitán, zakládající člen skupiny AG Fleck a člověk, který naučil mnoho trempířů poslouchat poezii. Vynikající autor, a skvělý hráč na foukací harmoniku, na kytaru, zpěvák. Pojďme si pustit teď písničku z doby, kdy se o AG Fleck mluvili jako o českých kvínech a kdy jim mnoho trempířů nemohlo přijít na jméno. Čas ale ukázal jejich genialitu a kvalitu.

0: a vysvítil i zas.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho

Jirka Vondráček se svým Vokobere, snad tahle známá píseň od Kristýna s textem Zuzany Michnové, zazní také v rámci recitálu skupiny Vokobere, tedy Jirky Vondráčka, Petra Kocmana a jejich hostů, na letošním ročníku Babího léta. Blíží se tento tradiční, moc hezký festiválek v dolním újezdu nedaleko Litomyšle v přírodním areálu za koupalištěm. Letos už po 33. se v tamním údolíšku sejdou tak na půl občané dolního újezda a na půl lidé přijíždějící za touhle muzikou. Abych nezapomněl říct kdy. 21. a 22. srpna. V pátek 21. zahraje už zmiňovaný Jirka Vondráček s Vokobere. K tomu vidím v programu třeba Slávka Janouška s kapelou, plzeňské copáky a military country v podání skupiny Taxmeni. Program v pátek začíná od 19 hodin a v sobotu 22. srpna festival startuje ve 13 hodin. V programu vidíme taková jména jako Samson a jeho parta, Žalman a spolu slavící osmdesátiny, ostravskou skupinu For Folk, postavenou částečně na základech skupiny Tempo de Vlak, Tabásek a Partie, co by vítězové letošní party nebudou chybět, jeho česká epidemie třeba, Sichravo a možná největším lákadlem toho sobotního programu na újezdském Babím letě je bezesporu Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Tedy Babí léto v dolním újezdu u Litomyšle 21. a 22. srpna tohoto roku. Srdečně zveme.

Pan profesor folkové textařiny Slávek Janoušek nás zve na svůj tradiční festival v Cakli u Ústí nad Orlicí na vodáckém tábořišti. Přesná adresa je Cakle, Staré Oldřichovice 134, kdybyste to náhodou hledali. Ale předpokládám, že když je to 41. ročník Slávkova festivalu, tak pokud máte Slávka rádi, určitě to místo už znáte. Letos se setkání uskuteční 14. a 15. srpna a samozřejmě program jako obvykle velmi nabitý. Poslední šance Míry o šance Honza Jícha, Zuzana Hasalová, Slávek Janoušek samozřejmě se svou kapelou, Alfa Srnec, Brněnský přístav, Vítězové porty. A pokud bych měl označit někoho jako headlinera, pak je to jedinečná příležitost slyšet skupinu Spiritual Quartet, navazující tedy na slavný Spiritual Quintet. Ovšem pozor, v rozšířené sestavě na několik písní se prý na pódiu objeví Jiří a Zdeňka Tichotovi tohoto času, folkoví důchodci, a takže uvidíme alespoň většinu Spiritual Quintetu zase pohromadě. Je to opravdu jedinečná příležitost a pro někoho by to mohlo znamenat, že cestu do Ústí nad Orlicí měl rád podnikne. Tedy Janouškovo Ústí 14. a 15. srpna, vodácké tábořiště Cakle.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

Nezaměnitelný mix bluegrassu a folku, úžasné dámské trojhlasy, báječná muzika a hanácká výslovnost. Nezaměnitelné znaky, které definují skupinu Madeleine ze Zábřehu na Moravě. Jak jistě víte, tato partička vzala na svá bedra už před 7 lety pokračování legendárního festivalu, který se v Mohelnici každý rok konával, Mohelnického dostavníku, a pod názvem Mohelnický folkfest táhnou tuhle káru dál a nutno říci, že to dělají velice dobře. Letos se začíná 27. srpna tradičním koncertem na Hradě Bouzově, který je předsazen celému festivalu. Tam bude letos hrát Devítka, Miroslav Paleček a skupina Antikvartet. V krásném areálu městských sadů v Mohelnici a přilehlá autokempu, kde je vlastně druhá scéna Morava, se pak v pátek začíná už hrát v 16:30. V programu naleznete v podstatě celou tu rodinu folkových kapel Roberta Křesťana s druhou trávou, Žalmanů spol, Roman Horký a Kamelot, Epidemie, Hoptrop, Marien, Cop, Benjo Band, Ivana Mládka, chybět nebude třeba Michal Horák nebo slovenský countryman Alan Mikušek, Nugget, Taxman a mnozí další. Zážitkem samozřejmě bývá i spojení pořádající kapely Madeleine s nějakým zajímavým hostem. Letos si pozvali Vojtu Kyďáka Tomáška, takže hrábnou do starých trémských písní. Jako obvykle bude součástí Mohelnického folkfestu soutěž mladých muzikantů a v pátek večer třeba táborový oheň v režii přítomných trémských kapel. Co se týče dílen workshopů a škol, můžete se zúčastnit třeba kurzu kytary a zpěvu s Michalem Hromčíkem, houslí s Radkem Špindlerem a koncovek s Ivanou a Miroslavem Ešnervými. Když k tomu připočtete četné noční džemy v celém areálu a mnoho sešnujících skupinek, pak je to věc, kterou příznivec tohohle žánru by neměl vynechat, protože takové rozloučení s létem se nikdy jinde nevidí. Mohelnický folkfest 27. až 30. srpna tohoto roku.

dušarým lesem přes mítěny let, kdy byl svět na první pohled normální. Lidi se prostě s vírou postili a nebyli na druhé

Nade mne slabá záře za stromy z pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

Šerým lesem přes mítěny let, kdy byl svět

Tony Joch a jeho skvělá hudební banda. Písnička Tvář starého muže. To bych rád rozporoval. Toník vůbec ještě nevypadá staře. Ale on sám je vcelku pravidelně tváří trošku výjimečného festivalu našeho žánru, který se na rozdíl od většiny přehlídek nekoná někde za městem v lesích nebo na osamocených loukách, naopak přímo uprostřed východočeské metropole v Hradci Králové. Hradecký letorost se nám přiblížil a nutno říci, že celá dramaturgie také poněkud vybočuje ze všech zaběhlých tradičních folkových přehlídek. Nebojte, ale i staromilci si na své přijdou. Letní kino Širák uprostřed Hradce Králové ožije 29. srpna a vystoupí třeba Věra Martinová nebo Malina Brothers jako hlavní lákadla, zmiňovaný Tony Joch a přátelé, pardubičtí Marien, ale pak tady vidím v celku dost velice zajímavých mladých objevů a talentů, které já osobně bych si nenechal ujít. Třeba Michal Vilí Sedláček, člověk, který normálně leze po stromech nebo do hlubokých studní a dělá takové ty rizikové adrenalinové věci a pak zpívá úžasně, jako kdybyste smíchali koktejl s Valdemara Matušky a Babi Daňka. Vřele doporučuji. Objevem, řeknu už po druhé, na letošním oblastním kole Porty se stala skupina Reverie z Benešova, folk rock, velice energický a moc pěkné chytré písničky a báječná parta muzikantů. Z jižních Čech přijde třeba Bonsai číslo 3, udržující odkaz básníka Františka Strelčinského, ale také předvádějící skvělou novou autorskou tvorbu. Co je moc velká a oblíbená legrace, Pavel Křivák a Adam Kubát se svým Simon Garfunkel Revival, duo groovy, kdo jste měli možnost slyšet, tak je to patrně nejlepší cover Simona Garfunkla, který kdy tady po českých pódiích chodil. Skutečně, když člověk zavře oči, má problémy rozeznat od originálu. Na co se ale můžeme moc těšit, je samozřejmě známá zpěvačka Iva Marešová a její skupina Razam. I když překračují folkovou scénu a plují ve vodách třeba spíš world music se silnými slovanskými kořeny, je to báječné mezinárodní sdružení muzikantů, které mohu více než doporučit. Program nevšední a program nabitý, čili hudební festival Hradecký letorost 29. srpna v letním kině Širák v Hradci Králové.

0: Iva Marešová, Rezama na křídlech koní. To byla takřka poslední písnička dnešních folkových pohlazení. Mějte se dobře, přátelé, choďte na folk a ať se vám daří. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu a folkových pohlazení přeje Vítěz Rodníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
3: Ano, hezký den.
2: Jaké je léto u Petry?
3: Trošičku teploučko.
2: Dneska je to lepší.
3: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechají jenom tak odfrknout.
2: Ano.
3: A pak zase přitopěj.
2: Zpívá se hůř ve vedru?
3: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích a pouť a krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
2: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
0: Humoriáda.

0: tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, ano, Alice je výborná, výborná. Jsem, a ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, no, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: života. Trošičku na chvilku není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čes, že mě tím zaskočí, ona je prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice a já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovické nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo tý mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl, to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá, to nevadí. Já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl, já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá, já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka? Nebo
1: no, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se tak jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Mně by to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhle tom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde nenápadně. My je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak To já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch
1: sesednout. Ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je
1: zase
0: práce.
1: Mohli, ty kostymérky. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo. A já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono. To by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co třeba?
1: Já nevím, plandavý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si jí snad opravdu vzadu trošku zaštupuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když si mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900, přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01104. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit se rádio, ať si dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku. Volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám. Dob co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce. A co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého. Pan Kopecký, to je to byl...
3: Dobře,
5: dobře.
3: Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru,
6: pana moderátora a paní Peťulku.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
3: Ať se vyvede i vám i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo. Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo. A s tímhletím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 89, ne v 680. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si říkala, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích Baby's Room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích Baby's Room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem myslela, no, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Jsem si myslela, Ježíše, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. Tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on říkala, to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím si, že ho nenašel nikdy. To je zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehnem na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl? Už takhle?
5: Jo, myslím,
3: chtěla jste
5: že
3: vědět,
5: byl.
3: Co přijde na svět?
5: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno, že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
5: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 46, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hele, já myslím, že to je jedno, když holka chce miminko to kotit, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
5: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná. Jo? Ale fakt mě to... A nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
5: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
5: No jasně.
3: Se
5: jasně.
3: Prostě ozývá.
5: No pozor, vnučka tý je 15.
3: No.
5: To je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
5: Aha.
3: No,
5: zase budu muset
3: to na novo.
5: Hodně držet.
3: Jo,
5: no,
3: vy se držíte dobře, Petro.
5: Já nevím. Já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co když se dožije 15 let?
9: No. Tak prožijete spolu krásnou dobu.
5: No, hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřebovat venčiče nějakého najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
10: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec, byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou, v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábolil své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadla a říkal: co si to ta kráva pitomá stůle? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog. Hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani pán bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy šily a pak přijela Černocka. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, říkal, no to

0: ani pumpy, někdy nešlo nabrat v noci benzín. Hele, máme si strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem, no.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí.

0: V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Halo.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i paní Černocko.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Krampol.
3: Dobře, děkujeme. Kdo dál?
5: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím Petrušku.
4: Díky.
5: A vás Patriku taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod, děkuju. Ještě jeden hlas někomu?
7: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
8: Pak vypravil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. No, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko, jedeme na výlet. Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet. Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pítí.
9: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
8: Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
9: Žába pa, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to byl geroj. To je jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
3: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdouny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mě, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál a normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel, to je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dobře. Dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den. Tady Marie Snědnice by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem?
6: Poprosím, nespíšit.
1: Ano.
6: Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
7: Rychle. On to zvukavý, já jsem neslyšel, oblouvám se. Nic. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrálo to.
8: Ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema, od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
9: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa opři čepice. Já povám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebuji. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já povám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
8: Tak
9: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
8: Jak to máš sakra poznat?
9: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pá, Mičoken. Pám, cože? No Mičoken. No pám, já ti nerozumím. No Mičoken, myl jsem okna.
1: Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezký vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv nějaká dovolená bude, nebo jenom práce.
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý, no, tím právě. Suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice kvůli suchu preventivně vyzývají lidi k šetření vodou. Hejtmanství zahájilo výstavbu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Radnici v Litomyšli se nedaří sehnat firmu na úpravy nábřeží Loučné. A počasí dnes čekejte v regionu většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Lidé na Pardubicku by měli kvůli suchu šetřit vodou. Doporučuje to magistrát kvůli dlouhodobému nedostatku srážek a nízkému průtoku řeky Chrudimky v Nemošicích. Opatření se týká Pardubic a okolních obcí. Lidé mohou vodu dál běžně používat. Město je ale žádá, aby s ní zbytečně neplýtvali.
2: Lidé by podle magistrátu měli omezit třeba zalévání trávníků, napouštění bazénů nebo mytí aut pitnou vodou. Město doporučuje také co nejvíc využívat zachycenou dešťovou vodu. Pokud se sucho bude dál zhoršovat, město přijme další opatření. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Pardubický kraj zahájil výstavbu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Bude na vjezdu do města u silnice první třídy číslo 14 směrem od Svitav. Základna by měla začít fungovat ve čtvrtém čtvrtletí roku 2027, případně v prvním čtvrtletí roku 2028. Radnice v Litomyšli chce pokračovat se zvelebováním nábřeží řeky Loučné. Připravuje proto třetí etapu úprav ulice Vodní Valy, a to v úseku od Smetanovy lávky až po kino Sokol. Měly by tam mimo jiné vzniknout vyhlídkové plošiny a širší chodník. Město už má připravenou koncepci, opakovaně se mu ale nepodařilo najít dodavatele prací. A tak letos přistoupí alespoň k částečným úpravám, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
3: Na rohu ulice Vodní Valy a Osická vznikne takový nový veřejný prostor, takový malý parčík, a bude v tomto místě skultivováno kontejnerové hnízdo, bude schované za takovou zítkou.
1: Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj mohou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními, komunálními a senátními volbami chce Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou jasno a středeční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Dodávka s osobním autem bourala za 59. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné ráno přejeme všem, kteří se probouzíte ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Tady další pracovní den, středa 12. srpna, v kalendáři jméno Klára, tak posíláme gratulaci. No a dneska nás čeká další příjemný letní den, navíc prý ideální podmínky pro pozorování částečného zatmění slunce. I o tom budeme mluvit v našem vysílání, ale samozřejmě se vydáme třeba i na Island. Déšť a vítr Tam teda panuje momentálně ve Španělsku zase požár, tam se také podíváme. No a když jsem mluvil o zatmění slunce, tak i brněnští vědci se na něj chystají. Český rozhlas se s nimi spojil a více se o jejich přípravách dozvíte už za pár okamžiků. Co se muziky týká, Palo Habera, Marie Rotrová, také skupina Holky je před námi a my vám přejeme hezkou středu.
0: Do

0: Na to dnešní úplné zatmění slunce jsou už nachystaní brněnští vědci na Islandu i ve Španělsku. Zatímco u nás bude zatmění jenom částečné, tam měsíc zakryje slunce na několik minut celé. Na pěti stanovištích mají připravené fotoaparáty, kamery, desítky objektivů i speciální filtry. A jak se dozvěděl reportér Marek Hensel, získaná data jim pomáhají lépe pochopit, jak se slunce chová a z čeho se skládá.
1: Zvuk cikád na Islandu, dělaný gola klíčem.
2: Matematička Jana Hoderová z Fakulty strojního inženýrství VUT právě na Islandu pomáhá sestavovat speciální fotografickou techniku. Ta má zachytit úplné zatmění slunce.
1: Tak pojďme zkusit ovládání montáže AZEQ5. Zkus to otáčet.
2: Montáže budou stát na fjordu na západním pobřeží Islandu. Pečlivě je nastavuje výzkumník Pavel Štarha z FSI VUT.
3: Nastavíme časy, zkontrolujeme začátek expozičních výhřů. Tak, no a teď můžeme udělat sérii všech fotoaparátů.
2: Zatímco v Česku bude slunce ještě před zatměním usilovně hřát, vědci mají na Islandu pouze 9 stupňů, déšť i vítr. Právě počasí je největší neznámou, říká vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
4: Island, to je takové místo, kde se mění počasí velice rychle, obecně je tam počasí špatné, takže je to velká sázka do loterie.
2: Islandský tým zatím řeší hlavně počasí. Ve Španělsku mají vědci zase jiné starosti. Doplňuje vedoucí fotoklubu Technika z FSI Václav Široký.
5: Nacházíme se na úpatí hory Pico Trigáza. Jsme tady v opuštěné chatě.
2: Obloha se jeden večer začala zatahovat, ale ne kvůli mrakům.
5: Myslím jsme, že to je oblačnost. My jsme udělali si průzkum odpoledne na vrchol té hory, tak jsme viděli, že je tady v blízkosti požár, právě jako směrem na západ, kde bude i to zatmění.
2: Kouř se naštěstí rozplynul a španělští hasiči požár dostali pod kontrolu. Podmínky se tak znovu zlepšily, potvrzuje Miloslav Druckmiller.
4: Zatím to vypadá velice dobře, pokud by to počasí vydrželo tak, jak je dneska a ten dým se rozplynul, tak to vypadá téměř ideálně.
2: Ideální by pro vědce bylo, kdyby dobré podmínky vydržely na všech pěti stanovištích.
4: Máme na všech těch pozorovacích místech speciální filtry, které umožňují pozorovat, jaká je teplota ve sluneční koroně v různých místech a tak dále. To je takové unikátní zařízení, které nikdo jiný na světě nemá, jenom ten náš tým.
2: Zatímco vědci budou na Islandu a ve Španělsku sledovat úplné zatmění, z Česka uvidíme jen jeho částečnou fázi. Slunce bude zakryté přibližně z 85%. Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 5 hodin 18 minut, hladíte středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Městská knihovna v Sezemicích zve všechny předškoláky, školáky, ale samozřejmě i jejich rodiče na týden robotů v knihovně. To je akce, která potrvá ještě dnes a také zítra. No a děti si vyzkouší programování robotů, zjistí, jak fungují moderní technologie a také umělá inteligence. Knihovna zve k návštěvě dnes mezi 9. a 17. hodinou. V poledne od 12 do 13 je přestávka na oběd a když to nestihnete dnes, můžete na týden robotu do knihovny dorazit ještě zítra. Počasí. Dneska bude většinou jasno, nejvyšší teploty mezi 24 a 27 stupni Celsia. Na severovýchodě kraje naměříme 21 až 24 stupňů, na horách v 1000 metrech 15 až 19 stupňů Celsia. A vítr povane slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní, rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Rozhlas Pardubice.

0: Ideální muzika pro probouzení je také pro letní ráno, ostatně stejně se tak jmenuje písnička, která teď doznívá, Letní ráno v podání skupiny Holky, a my vyrážíme za našimi nejmenšími. Dneska je to 145 let, kdy před plánovaným definitivním otevřením z velké části vyhořelo Národní divadlo v Praze. Na divadlo se proto zeptala redaktorka Petra Beránková i dětí.
1: Divadlo, že tam mají loutky a hraje se s nimi, a nebo že tam jsou lidi oblečení, každou chvíli se musí oblíknout za něco jiného.
2: Tam jsou lidi převlíčení z různých převleků jako šaška a tak.

0: že tam jdeš třeba na večer na nějakou pohádku.
1: Kdo hraje v divadle?
2: Loutky, nějaký ze sboru děti a nějaký lidi.
3: Se jmenujou herci.
1: Co je to role?
2: Že něco musíš zaspívat, anebo když zpíváš, tak se to jmenuje role ta zpěvačka a může si dělat, co chce v šatně.
3: Že třeba jsou hlavní, třeba hlavní rolí, že tam chodějí a zpívají různé písničky.
1: Jaká divadla znáte v Pardubicích?
2: Východočeský, český divadlo, Hronovický,
3: divadlo 29,
2: Exil.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Dřevěné barokní sochy se po déle než 70 letech vrátily z Vraclavy na Orlicko-Ústecku do kláštera na hoře Matky Boží v Hetči. Podrobnosti k tématu vám nabídneme ve zprávách v 6 hodin. Přelouč 1. září odhalí pomník herci a rodákovi Františkovi Filipovskému. Bude umístěn v parčíku v blízkosti městského kina. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček. Cizinecká policie v Královéhradeckém kraji v prvním pololetí výrazně zpřísnila kontroly. Policisté se zaměřili na prověřování ubytoven, firem i na podvody s humanitárními dávkami. Za prvních 6 měsíců zkontrolovali přes 6800 dokladů. Dnes začíná platit první část nových pravidel pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Na řadě je sport. Fotbalisté Sparty si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. Na hřišti Lyonu ve třetím předkole prestižní soutěže prohráli 0-3 a v součtu s úvodním duelem podlehli Olympiku 2-4. Na podzim si tak zahrají ligovou fázi Evropské ligy. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou jasno, středeční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Dodávka s osobním autem bourala za 59. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy s Míšou Spáčilovou. Ladíte Český rozhlas Pardubice. Přejeme krásné středeční ráno. 6:30 posíláme další písničky, které nestárnou. Tohle jsou Olympik, za moment Brontosauři a po muzice nás čeká rychlý pohled do dnešního tisku.

0: To byli Brontosauři, Hlídej lásku, s vámi Český rozhlas Pardubice 538 a s Míšou Spáčilovou otvíráme dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Třípodlažní parkovací dům Rožberk, který od dubna vzniká v sousedním Hradci Králové v Jižní ulici, nedaleko polikliniky na Slezském předměstí a přijde na 180 milionů korun, nabídne po dokončení na podzim příštího roku 284 parkovacích míst. Kapacita původního parkoviště byla 89 stání. Nově bude 16 míst vyhrazeno pro vozidla osob se zdravotním postižením, 4 umožní nabíjení elektromobilů a na střeše vznikne 30 vyhrazených stání pro vozy na LPG a CNG, píše Právo v příloze pro severovýchodní Čechy.
1: Záběry skoro jak z akčního filmu se včera dopoledne naskytly obyvatelům Chocně. Policisté uzavřeli jednu z ulic, kde v jednom z bytů došlo ke konfliktu mezi mužem a ženou. Jelikož měli podezření, že 50-letý cizinec je ozbrojen, na místo vyslali zásahovou jednotku. Muž nakonec podle policejní mluvčí vyšel z bytu sám až kolem 9:30 dopoledne. Po vyjednávání a opakovaných výzvách policistů, policisté 50-letého cizince omezili na osobní svobodě a umístili ho do policejní cely. Článek najdete v regionální příloze Mladé fronty.

0: Ty dnes.
1: V českém sociálním systému se od září objeví zcela nová dávka, takzvané hlídačkovné. Má pomoci vysokoškolákům a studentům vyšších odborných škol skloubit vysokoškolské studium s péčí o dítě do 3 let. Novinka s oficiálním názvem Podpora studujících rodičů se týká zhruba 2000 příjemců a schválila ji ještě předchozí vláda. Kdo na ní bude mít nárok a nakolik přijde státní rozpočet, rozebírají dnešní Hospodářské noviny.

0: Moravské Třebové v areálu hvězdárny Boleslava Tecla chystají na dnešek pozorování částečného zatmění slunce a meteorického roje Perseid, takže tam můžete dorazit a užít si plný večer, nebo večer plný astronomie, řekl bych. Společně bude tady možnost pozorovat jak částečné zatmění slunce, posednění také Perseidy. Ten konec pozorování je vyloženě orientační, závisí asi na počasí i na zájmu návštěvníků, na náladě a tak dále. Každopádně pokud dorazíte třeba na to slunce, tak na místě budou zakoupení i speciální pozorovací brýle, takže i nevybavení účastníci se mají na co těšit. Jinak začátek téhleté akce je v 19 hodin. Počasí. A jak už několikrát zaznělo, dnešní počasí bude pozorování přát, má být většinou jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na severovýchodě kraje naměříme 21 až 24 stupňů a na horách v 1000 metrech budou teploty mezi 15 a 19 stupni Celsia. Vítr povane slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní a bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Tentokrát se vlakem vydáme do Hlinska. Železnice protíná město od roku 1871, i když původně měla dráha vést přes Trhovou Kamenici. Jak se místní rodák Karel Adámek zasloužil o to, že koleje nakonec vedou Hlinskem? A jak se po rekonstrukci promění hlinecké nádraží? To vše vám přiblíží Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Totiž plán.
1: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host a tentokrát k mikrofonu usedne bývalá herečka a podnikatelka Jana Naďová. Dozvíte se například i to, jak se připravovala na roli ve filmu o Ondřeji Nepelovi, kde hrála trenérku Hildu Mudrů.
2: Víte čo, mala som na to obrovský čas, pretože tá ponuka od pána režiséra Červenku prišla už v roku 2021 a film sa začal natáčať až koncom roku 2024 a môj prvý filmovací deň bol dokonca až 10. januára 2025. Takže ten čas som mala na to, aby som rešeršovala, aby som si pozerala rôzne dokumenty, filmy, originálne obrázky, fotografie, prečítala som si knihy, stretávala som sa s mnohými priateľmi, ktorí poznali tetu Hildu, ktorí poznali Ondríka. A najviac ale mi pomáhal syn pani Múdrej, pán Pavol Múdry, ktorý bohužiaľ náhle zomrel minulý rok a už sa premiéry nedožil. Takže je to smutné, ale ja hovorím, že tiež tancoval na tenkom ľade, pretože on sám veľmi, veľmi sa angažoval pre tento náš film. A mne pomáhal v tom, že mi vlastne nuancy, také drobnosti, také veci porozprával, ktoré možno by inde nepovedal.
1: Říká herečka Jana Naďová a celý rozhovor s ní si můžete poslechnout dnes po 13. hodině v našem vysílání. Ode mě v tuto chvíli Dalibor Janda, dál přejeme pohodové středeční ráno, za 9 minut bude 6 hodin.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Polička má zrevitalizované náměstí Bohuslava Martinů. Práce trvaly rok a půl. Barokní dřevěné sochy se po 70 letech vrátily z kostela ve Vraclavi do kláštera v Hetči. Částečné zatmění slunce potíže v přenosové síti nezpůsobí, ujišťuje ČEPS. Většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční ráno. Polička si převzala od dodavatele zrevitalizované náměstí Bohuslava Martinů v centru města. Zásadní změna tohoto místa trvala rok a půl a stála skoro 50 milionů korun. Další podrobnosti přidává mluvčí poličské radnice Nadežda Šauerová.
3: Nyní zbývá pouze doladit a zprovoznit vodní prvky, řeší se úprava regulace vodního toku v potůčku. Projekt zahrnuje nové atypické prvky mobiliáře, včetně lávky k budově fary a kostelu, nové posedové schody pod kostelem, vysázené stromy, novou dlažbu, kašnu odlitou z bronzu.
1: Dřevěné barokní sochy se po déle než 70 letech vrátily z Vraclavi na Orlicko-Ústecku do kláštera na hoře Matky Boží v Hetči. Plastiky, které váží 80 až 150 kilogramů, zabalili restaurátoři do folie, položili na matrace a připevnili k přepravním paletám. Na nákladní auto je pak nakládali ručně. Proč vyloučili z transportu těžkou techniku, vysvětluje restaurátor Vojtěch Werner.
4: Pracuju se skupinou velice citlivých kolegů, kteří jsou všichni velmi šikovní, kdežto s jeřábem vždy pracuje nějaký manipulant, který ač může být stejně tak dobrý jako oni, přesto pracuje s technikou. Techniku prostě někdy neovlivníte, může se stát cokoliv. U těch rukou mám pocit, že když se to dobře podpoří, například tady máme tu rampu, tak tam můžu těm kolegům důvěřovat 100%.
1: Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jen sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle Hany Klímové, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje páteřní přenosovou soustavu v Česku, bude dopad zatmění slunce jenom minimální.
5: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
1: Návštěvu papeže Leva 14. na konci září ve Francii provází obrovský zájem lidí. Na mši na Champs-Élysées se předem registrovalo 200 tisíc lidí. Oznámila to pařížská diecéze. Papež kromě Paříže navštíví také Lourdes na jihu Francie a setká se s oběťmi sexuálního násilí. Sport. České plavkyně ve finále na 100 metrů kraul medaily na mistrovství Evropy nezískaly. Barbora Janíčková skončila pátá, když překonala český rekord. Ten má teď hodnotu 53,36 sekundy.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou jasno a středeční, teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Opatrně projíždějte na silnici nižší třídy u Srchu na Pardubicku. Máme tam hlášeného zraněného divočáka ve vozovce, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Český rozhlas Pardubice vám stále dělá společnost v tom dnešním středečním ránu, 12. srpnový den. Připomínám Klárislavý svátek, tak posíláme gratulaci. A co jsme připravili na další společně strávené minuty? Tak stavíme se v Novém Městě nad Metují. Tam nově otevřeli koupaliště, ale má na první pohled výrazně zelenou vodu. Návštěvníci si ho přesto chválí, podrobnosti přidáme už za malou chvíli. Co se muziky týká, před námi jsou Miraj, také Věra Špinarová nebo Hana Zagorová. Tak přejeme pohodový poslech, dobrou chuť, pokud snídáte, a hlavně příjemné středeční ráno.
7: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: slunečné pobřeží, i tam se dá strávit příjemné léto, dovolená a prázdniny. No a když to není slunečné pobřeží, může to být třeba koupaliště, to v těchto vedrech bohatě postačí. Nové Město nad Metují obnovilo po více než 30 letech provoz právě letního koupaliště. Za přestavbu původního schátralého areálu radnice zaplatila 125 milionů korun. K dispozici mají návštěvníci bazén se skokanskou i plaveckou částí a dětské brouzdaliště se skluzavkou. A jak zjistil reportér Václav Plecháček, vodu čistí rostliny.
1: Abych prosím 6 dětí, jednomu je 10.
2: Biotopové koupaliště v Novém Městě nad Metují. Areál víc než 3 desetiletí chátral, poprvé se po úpravách otevřel v neděli. Obnova se podle návštěvníků podařila.
3: Úžasný teda, fakt se jim to povedlo, nemohlo to být lepší.
2: Říká třeba žena, která se představila jako Jindra. Připouští, že částka zaplacená za nové koupaliště rozdělila město na dva tábory, ona ale patří k těm, kteří jsou za obnovu areálu rádi.
3: Já jsem tady 60 let ve městě a jsem šťastná, že jsem se dožila toho, že to je na tomto místě.
2: Návštěvníky, kteří přijdou poprvé, může zaskočit na první pohled zelená voda. To ale podle zástupců města k biotopovému koupališti patří. Průhlednost by se časem měla zlepšovat, tak jak porostou rostliny. Třeba Mirce barva vody nevadí a sama na sobě provedla z neděle na pondělí malý experiment.
4: Na schvál jsem se po koupání neosprchovala, čekala jsem, co to provede, jak se budu drbat až do rána, ale úplná senzace, voda je nádherná, nádherná.
2: Do Nového Města nad Metují se přestěhovala před 17 lety a celou dobu si právě obnovu původního koupaliště přála.
4: Jsem se konečně dočkala, co jsem ráda ve svém stáří, ale je to prýma.
2: Areál koupaliště nabízí vyžití dětem i dospělým. Mezi návštěvníky tentokrát nechyběl ani Radek, upoutaný na invalidní vozík. V Orlických horách je na dovolené a s rodinou využili tropické teploty právě k návštěvě koupaliště. S úpravami pro handicapované je spokojený.
5: Mají krásný zvedák do vody, na který si přesednou, pustí mě přímo do vody. Zpátky je to analogicky úplně stejný, takže to je super.
2: Na druhou stranu upozorňuje na uzavření některých záchodů. Podle správkyně letního areálu Metuje Olgy Dvořákové přišel problém hned první den provozu.
6: To je řešení, uspal se roura.
2: Zatímco tohle je věc, kterou se pravděpodobně brzy podaří vyřešit, problematický příjezd k areálu po úzké cestě z náměstí a potíže s parkováním, které nabízí jen 60 míst, můžou návštěvníky trápit dlouhodobě.
6: Chtěli bychom udělat kivadlovku, to už máme lehce takový předjednaný, ale nevím, jestli to pořídíme tenhle rok, spíš asi příští.
2: Dodává správkyně areálu Olga Dvořáková. Ideální je tak podle ní zaparkovat například za zámeckou zahradou. Cesta pěšky ke koupališti prý trvá asi 10 minut. Z Nového Města nad Metují na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice,

0: 6 hodin 19 minut k tomu pokračuje středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. A já tady mám pozvánku na první setkání nového cyklu Zámecké večery, které se uskuteční právě dnes od 18 hodin na zámku v Brandýse nad Orlicí. Ten úvodní večer se bude věnovat dosud neznámé historii brandýského zámku. Pozvání přijali Bohdan Šeda a Martin Kudláček, což jsou odborníci na stavebně historické průzkumy a dějiny architektury z Univerzity Pardubice, a dorazí také Jakub Očenáš, autor první knihy věnované historii brandýského zámku a člen spolku na záchranu hradu Brandýs nad Orlicí. Společně představí výsledky svého bádání, nové poznatky o vývoji zámku i zajímavé příběhy ukryté v archivech a stavebních průzkumech. Začátek akce je v 18 hodin. Počasí. Předpověď pro dnešní den je stručná, jasná, bude většinou jasno. Teploty 24 až 27, na horách v 1000 metrech 15 až 19 stupňů Celsia. Vítr teď po ránu vane slabý severovýchodní rychlostí do 3 metrů za sekundu, ale během dne trochu zesílí na mírný severovýchodní až východní a bude mít rychlost do 5 metrů za sekundu.
1: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Vedle tebe usínám, skupina Miraj, hladíte Český rozhlas Pardubice a rozhodně neusínejte, už je tady ráno na hodinách 6.24 a před námi spotřebitelský servis, do kterého tentokrát dorazila vaše zkušenost s reklamací potravin. I na tento váš e-mail se podíval náš spotřebitelský odborník Josef Černý.
1: Paní Dita si koupila hrozné víno v krabici, ale doma zjistila, že je dole několik kuliček shnilých, tak okamžitě jela zpět. Na reklamačním oddělení jeho slečna sice vyměnila, ale s úšklepkem, jestli to kvůli těm 45 korunám stálo za to, že ona by to hodila do popelnice. Paní Rita se ptá, jak se může personál takto chovat. Paní posluchačko, s tímto problémem je potřeba se obrátit na vedení společnosti, které si jistě s neslušnou pracovnicí poradí. A ke druhé části dotazu, je správné neházet nic do popelnice a nestydět se reklamovat každou maličkost, protože jenom tak naučíme obchodníky prodávat pouze kvalitní zboží.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Dělníci zahájili stavbu nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Základna kromě výjezdů bude sloužit ke skladování zdravotnického materiálu pro celý Pardubický kraj a také ke garážování zásahových vozidel. Podrobnosti k tématu nabídneme ve zprávách v 7 hodin. Lidé mohou dnes v Pardubicích sledovat částečné zatmění slunce ze zelené brány. Věž kvůli tomu zůstane výjimečně otevřená až do 22 hodin. Návštěvníci budou mít k dispozici také omezený počet ochranných sklíček pro bezpečné pozorování. Zatmění bude viditelné mezi 7 a 8 hodinou večer. Město Hradec Králové připravuje na konec prázdnin další opravy podchodu na třídě Karla IV. Práce výjdou na 34 milionů korun a přibližně třetinu nákladů by mohla pokrýt dotace. Ve 3 obcích v Česku nebudou na podzim komunální volby. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku a v Krchlebech na Rychnovsku vůbec nesestavili kandidátní listinu. V Rokytovci na Mladoboleslavsku sice kandidátky odevzdali, ale s nedostatečným počtem lidí. A ještě krátce ze sportu. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy 4. místo. V Birminghamu hodil 79 metrů a 42 centimetrů. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou jasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr se během dne změní na mírný severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: To byly zprávy, také Míša Spáčilová, ladíte Český rozhlas Pardubice, středeční dobré ráno pokračuje i 2 minuty po 6:30. Ilona Čáková je před námi, také Václav Neckář, ten zaspívá už za chvíli a pak se podíváme na to, co zajímavého se píše v novinách.

0: Václav Neckář, Lásko ztracená. Ladíte Český rozhlas Pardubice, je středa 12. srpna a co se píše v novinách, zjistíme s Míšou Spáčilovou právě teď. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Práce na stavbě provizoria vedle mostu kapitána Bartoše v Pardubicích míří do finále. Dělníci už dokončili asfaltové nájezdy na 90 metrů dlouhou konstrukci a v současné době řeší dopravní značení nebo přeložky trakčního vedení. První řidiči se na dočasnou trasu přes Labe vypraví 1. září. Ještě předtím však stavbu čeká zátěžová zkouška a píše o tom Pardubický deník.
0: Velmi pomalu se včera dopoledne ploužilo z Králík serpentinami na Dolní Hedeč nákladní auto. Nemělo ale technickou závadu, jak už jsme informovali i v našem vysílání. Vezlo velmi speciální zásilku, u které by větší otřesy mohly znamenat velkou škodu. Do kláštera v Dolní Hedči se po 40 letech vrátily poslední dřevěné sochy z Vraclavského kostela. Restaurátoři při transportu pracovali doslova s každým centimetrem. No a jejich práci popisuje regionální příloha Mladé fronty dnes.
1: Rodiny, které kvůli úsporám za elektřinu zvažují pořízení fotovoltaiky, zažívají zklamání. Stát jim ořezal podporu na pořízení elektráren a k tomu výrazně rostou ceny solárních panelů. Od konce loňského roku se zvedly o třetinu. Při pořízení fotovoltaiky o výkonu 10 kW vhodné pro rodinný dům to znamená zvýšení výdajů až

16 000 korun. Běžná domácnost v takovém domě teď za instalaci fotovoltaiky na klíč zaplatí 300 až 400 000 korun, píše dnešní Právo.

0: Zatmění slunce bude dnes možné sledovat také od areálu Tyršovy rozhledny v Žamberku, kde navíc přichystali i takové setkání v podobě pikniku. To znamená, že bude dobré jídlo, pití, navíc projekce zatmění na plátno, takže kdo nebude chtít koukat přes speciální sklíčko, může celou tuhle událost sledovat právě na projekčním plátnu. Jinak samozřejmě brýle na pozorování zatmění bude možné zakoupit přímo na místě. No a tahle akce se odehraje mezi 15. a 20. hodinou. Počasí. Dneska má být většinou jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Na horách v 1000 metrech naměříme 15 až 19 stupňů Celsia. Vítr teď po ránu vane slabý, severovýchodní rychlostí do 3 metrů za sekundu. Během dne se změní na mírný severovýchodní až východní a bude mít rychlost do 5 metrů za sekundu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Mandraže a brouci pro zpříjemnění středečního rána, to trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. A pardubičtí basketbalisté odstartovali přípravu na další sezónu. V té je čeká i premiérová účast v Lize mistrů. V domácí soutěži budou chtít potvrdit skvělý minulý ročník. V něm skončili na druhém místě. Finálovou sérii s Nymburkem dotáhli až do posledního možného sedmého zápasu. Ostatní celky tak budou určitě vnímat jinak. Pokračuje redaktor Otaku Twirt.
1: Trenéru Janu Šotnarovi se na začátku přípravy hlásili Češi. Cizinci mají ještě týden volno a připojí se v pondělí. A hlavní kouč pardubických basketbalistů na úvodním tréninku hráčům připomněl předminulou sezonu, která skončila velkým zklamáním, ale byla podle něj důležitá.
2: Bez toho by nebyla minulá sezona, bez toho by se ten příběh jako nedal psát, že si myslím, že to nesmíme zapomenout s nějakou pokorou, když vstupujeme tady do té sezóny.
1: Minulý ročník se pardubickým hodně vydařil a v novodobé historii klubu byl nejúspěšnější. Druhé místo v lize, druhé místo v českém poháru, v obou případech byl lepším týmem jen bývalý Nymburk. Je na čem stavět a na co navazovat, ale bude to znovu o tvrdé dřině a práci.
2: Samozřejmě ta loňská sezóna byla skvělá, bylo by fajn na ní navázat, ale jsou tam určitý úskalí. Letos určitě nebudeme černý koně v lize, jo, všichni už budou vidět o naší síle. Je hrozně důležitý, aby jsme si zase přenesli to, co bylo ty poslední dva roky. Jo, ať se nám dařilo výsledkově nebo ne, vždycky jsme tady na tréninku matali.
1: A vše musí začínat od kvalitních tréninků a poctivém přístupu. Na ten si ale realizační tým nemohl stěžovat a kouč věří, že to tak bude i v této sezóně.
2: Na tom tréninku byla dobrá morálka, dobrá disciplína, byli jste včas a hlavně nás to bavilo. Jo, to je to důležité, jo, aby tady byla kompetice, aby jsme ty tréninky vedli v takovým jakoby game-like módu, to, co uděláme na tréninku, aby jsme mohli použít zápas.
1: Řekl na startu přípravy pardubických basketbalistů hlavní trenér mužstva Jan Šotnár. Z Pardubic, Otaku Twirt, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V České Třebové začíná stavba nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby. Městské muzeum ve Svitavách nabízí otevřené ateliéry. Hasiči zasahují u požáru velké skládky u Příbrami, vyhlásili druhý stupeň poplachu. Dnes čekejte v regionu většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Je středa 12. srpna a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Dělníci zahájili stavbu nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Základna kromě výjezdů bude sloužit ke skladování zdravotnického materiálu pro celý Pardubický kraj a také ke garážování zásahových vozidel. Práce budou stát zhruba 70 milionů korun a skončit by měly za rok touto dobou, říká hejtman Martin Netolický z Hnutí 3PK.
4: Byly zahájeny zemní práce a také provizorní nájezd v poměrně komplikovaném místě z hlediska dopravy, protože se jedná o úsek mezi čerpací stanicí pohonných hmot a zároveň novou kruhovou křižovatkou. Tento provizorní sjezd bude potom odstraněn. Budeme pokračovat samozřejmě založením stavby a celou výstavbou.
2: Ve Svitavském muzeu dnes začínají dny otevřených ateliérů. Návštěvníci si mohou vyzkoušet tradiční řemesla, například řezbářství, výrobu hraček, drátenictví nebo paličkování. Součástí programu jsou také další tvůrčí dílny, doplňuje ředitel muzea Hynek Stříteský.
5: Jedná se v podstatě o tvůrčí dílny, během kterých se návštěvníci mohou nejenom seznámit s řemeslem jako takovým, ale budou si moci také vytvořit vlastní výrobek. Součástí akce bývá i takový menší řemeslný trh s možností zakoupení hotových výrobků.
2: Otevřené ateliéry začínají dnes i zítra ve 14 hodin. U Příbrami hoří velká skládka, hasiči zatím oheň nemají pod kontrolou. Hořet začalo už včera před 8 večer, před půlnocí zasahovalo na místě 75 hasičů. Na místě je vyhlášený druhý poplachový stupeň. Skládka stále prohořívá, hasiči proto povolali speciální techniku, která pomůže skládku rozhrabávat, popisuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová-Flígerová.
6: V současné chvíli ten zásah stále probíhá. Obyvatelům Březnice byly rozeslány informační SMSky s doporučením nevětrat, protože samozřejmě ten zápach z toho požáru se šíří do okolí. Nicméně jsme na místo povolali i chemickou laboratoř, aby monitorovala škodliviny v ovzduší.
2: Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Ti, kteří kandidují do Senátu, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Politické strany nebo hnutí musí vady v kandidátních listinách pro komunální volby odstranit až do příštího pondělí.
7: Sport.
2: Fotbalisté Sparty si poslední předkolo Ligy mistrů nezahrají. Po domácím vítězství 2-1 nad Lyonem prohráli v odvetě ve Francii 0-3 a čeká je Evropská liga. V úvodu sezóny Pražané vyhráli jen 2 z 5 soutěžních zápasů.
7: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr se během dne změní na mírný severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Provoz začíná aktuálně sílit na příjezdu do Pardubic, a to na silnici číslo 37 ve směru od Chrudimi, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Středa 12. srpna, s vámi Český rozhlas Pardubice. Přejeme krásné ráno vám všem. No a Zuzanám posíláme gratulaci k dnešnímu svátku. My už jsme o tom ve vysílání mluvili. Do kláštera Nahoře Matky Boží v Hetči u českopolských hranic se po mnoha letech vrací na své původní místo barokní dřevěné sochy. Od začátku minulého století byly dočasně uložené ve Vraclavi u Vysokého Mýta. Jejich převoz na 70 kilometrovou dlouhé trase nebyl úplně snadný. Podrobnosti nabídneme v reportáži už za malou chvíli. A nabídneme také muziku. Před námi Kim Wilde, Valdemar Matuška nebo také Helena Vondráčková. Ještě připomenu, že budeme soutěžit v Bleskovce. Hrajeme stále o knihu z nakladatelství Kazda Ostrov zalitý sluncem. No, je toho hodně, co nás čeká. Tak i dál užívejte ráno s Českým rozhlasem Pardubice. Příjemný poslech.
8: Dobrý

0: Konečně jsou zase doma a všechny pohromadě. 70 let byl v kostele ve Vraclavi u Vysokého Mýta dočasně uložený soubor dřevěných barokních soch, které ale správně patří na jiné místo, a sice do kláštera nahoře Matky Boží v Hetči u českopolských hranic. Jejich postupný převoz skončil včera a nebyl jednoduchý. Některé ze soch váží až 150 kg a po letech čekání potřebovali při transportu šetrné zacházení. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Naďa Kubínková byla u toho.
1: Vstupujeme do kostela svatého Mikuláše a tady už je připraveno 8 dřevěných barokních soch, které poputují nahoru Matky Boží v Králíkách.
2: Ten transport jsme připravovali tím způsobem, že jsme si vlastně všechny sochy demontovali, pak jsme je bezpečně zabalili a pak jsme je pokládali na matrace, vyměkčovali ještě různě, aby se nemohli vůbec kývat, a nakonec jsme je lehce přes spoustu vyměkčení připevnili k těm paletám.
1: Říká restaurátor Vojtěch Werner nad zabalenými sochami. A pak už 300 let staré sochy vynášejí z kostela. Všechno má na povel Vojtěch Rejček.
3: Ano, musíme být samozřejmě hodně opatrní. Nevíme hlavně, kde co ještě třeba upadne, za co to vzít pořádně tu sochu. Jo.
1: Když se podívám na tu cestu těch soch právě z kostela až k tomu vašemu vozíku, tak které je nejkritičtější místo? Tak budou to asi schody, podle mě.
3: Ano, to jsou schody, protože samozřejmě my jsme si tady museli vyrobit na to tu plošinu, aby to jelo co nejhladším způsobem.
1: To jste vyrobili sami?
3: Ano, to jsme si vyrobili sami. Aby to přesně bylo jako i na kamion, jo, a i na vozejk, ta paleta pěkně potom jede až dolů, aniž bychom s tím museli nějak jako jinak manipulovat.
1: A sochy právě teď po skluzavce pomalu sjíždějí přímo do nákladního auta. Restaurátor Vojtěch Werner při manipulaci spoléhá hlavně na lidské ruce.
2: Pracuju se skupinou velice citlivých kolegů, kteří jsou všichni velmi šikovní, kdežto s jeřábem vždy pracuje nějaký manipulant, který ač může být stejně tak dobrý jako oni, přesto pracuje s technikou. A techniku prostě někdy neovlivníte, může se stát cokoliv.
1: V kostele ve Vraclavi byly sochy kvůli tomu, že v Heči nemohly být jednak kvůli klimatickým podmínkám, jednak byly poškozené vandaly. Posledních 40 let se o ně staralo regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Ředitel Jiří Junek si k ním vytvořil velmi osobní vztah.
4: Samozřejmě jsou to nesmírně hezké věci, ale na druhou stranu naše muzeum přece jenom v posledních letech se vydalo trošku jiným směrem, má daleko víc blíže k technice, takže úplně už nám to ani do té koncepce nezapadá, a proto určitě těm sochám bude v místě, pro které byly vytvořeny, daleko lépe a uvidí určitě více návštěvníků.
1: 28 soch s výjevy z Ježíšova utrpení budou moct lidé obdivovat v ambitu opraveného kláštera na hoře Matky Boží v Heči. Z Vraclavi na Orlicko-Ústecku, Naděja Kubínková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Městské muzeum a galerie ve Svitavách zvou na dny otevřených ateliérů, což jsou takové tvůrčí dílny, během kterých se seznámíte s procesem výroby a sami si můžete vytvořit nějaký vlastní výrobek. Součástí akce navíc bude i menší řemeslný trh s možností zakoupení hotových produktů. Dneska bude na programu řezbářství, soustružení dřeva, výroba dřevěných vláčků a hraček, smaltování, drátenictví, kovářství, pletení ošatek, patchwork nebo dekorace z pedigu, papíru, slámy a orobince. No a zítra se můžete těšit na skleněné vitrážové šperky, točení keramiky na hrnčířském kruhu, výrobu keramických aromalampiček, skleněných vinutých perlí nebo ručního papíru, ale o tom si povíme zase zítra. Takže pozvánka zazněla, teď jdeme kouknout na oblohu. Počasí. Čerstvá předpověď od meteorologů a žádná zásadní změna, většinou jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 15 až 19 stupňů Celsia, vítr vane slabý severovýchodní rychlosti do 3 metrů za sekundu a během dne se změní na mírný severovýchodní až východní a zrychlí na až 5 metrů za sekundu. Toliko počasí, za chvilku slza, no a pak si zasoutěžíme v Bleskovce.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: minuta záruční, to byla skupina Slza, je 7.23, čas zasoutěžit si v Bleskovce, chystejte telefony a já zatím prozradím, o co hrajeme, i když kdo poslouchá pozorně naše vysílání, tento dávno ví. Celý tento týden tady máme knížku z nakladatelství Kazda, jmenuje se Ostrov zalitý sluncem. O čem je, když Tabita, hlavní hrdinka, získá příležitost starat se o domácí mazlíčky v luxusní vile na sluncem zalité Madejře, doufá v jediné, že si konečně odpočine. Jenomže se jí do života postaví nebo objeví se tam muž, který všechno to, co měla v plánu, obrátí vzhůru nohama. Takže jasná věc, romantika, letní čtení a právě teď vaše šance ho získat. Bleskovka. Opět vyrážíme na Madejru, kde se odehrává děj knihy a mě by zajímalo, jestli znáte jméno asi nejslavnějšího žijícího rodáka z Madejry. Dáme to bez možností, uvidíme, jestli si poradíte. 726 46 48 48, to je telefon sem k nám do studia. Tak, teď mi tady pozasínaly linky, takže to vypadá, že se asi úplně necítíte jistí. Uvidíme, tak třeba to klapne. Haló, haló, kdo pak je tam?
1: Dobré ráno, Petr.
0: Dobré ráno, Petře. Tak, dáme to bez možností.
1: Já jsem zaslechl jedný slovo a jsem něco dělal. Je to Nadal?
0: Nadal?
1: Tenista. Já vůbec nevím.
0: Tak já vám dám možnosti, Nebo tam máte ještě někoho dalšího?
1: Ne.
0: Ne? Tak za A je to Lewis Hamilton, za B Roger Federer, a nebo za C je Cristiano Ronaldo?
1: Ty brďo, to bude ostuda.
0: Třeba nebude. Tak pojďme to odhodit logicky. Lewis Hamilton je odkud?
1: Z Anglie.
0: Ano. Roger Federer?
1: To je Švýcar.
0: No a zbývá nám tam?
1: No, zase.
0: Je to tak. Známý to fotbalista, rodák z Madejry, jsou tam na něj náležitě
1: píšní.
0: Jo? No, tak tomu gratulujem teda. Výborný. Petře, cena je vaše. Hezké počtení přeju. Nemá za co. Vydržte prosím na telefonu, domluvíme zbytek. Naslyšenou.

0: Po uši.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: A Český rozhlas Pardubice je stále s vámi, stejně jako středeční dobré ráno. Už to tady vidím na internetu. Ronaldo se oženil, je to všude, už se objevují i první fotky. Takže díky Petrovi, který nás před chvílí informoval v Bleskovce. No my si dáme zprávy, Míša Spáčilová je ve studiu, tak se na to pojďme podívat, co je nového.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Dřevěné barokní sochy se po déle než 70 letech vrátily z Vratslavy na Orlicko-Ústecku do kláštera na hoře Matky Boží v Hetči. Nově budou k vidění v ambitu kláštera a veřejnosti by se měly představit koncem srpna. Přelouč 1. září odhalí pomník herci a rodákovi Františkovi Filipovskému. Bude umístěn v parčíku v blízkosti městského kina. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček. Cizinecká policie v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí výrazně zpřísnila kontroly. Policisté se zaměřili na prověřování ubytoven, firem i na podvody s humanitárními dávkami. Za 1. 6 měsíců zkontrolovali přes 6 800 dokladů. Dnes začíná platit 1. část nových pravidel pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. 1. změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Na řadě sport. Fotbalisté Sparty si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. Na hřišti Lyonu ve 3. předkole prestižní soutěže prohráli 0-3 a v součtu s úvodním duelem podlehli Olympiku 2-4. Na podzim si tak zahrají ligovou fázi Evropské ligy. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr se během dne změní na mírný severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 29. kilometru ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy, před námi písničky, které nestárnou. Těšte se na Michala Davida, na Michala Tučného a také na informace o tom, co se píše v dnešních novinách. A dál přejeme pohodový poslech.

0: něco ti teď dále. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To byl Michal Tučný v 7.40.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: A ještě jednou s Míšou Spáčilovou otvíráme dnešní noviny. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
0: Začínáme regionální přílohou Mladé fronty dnes. S ohledem na předpokládané vysoké teploty se pardubické závodiště rozhodlo upravit časový harmonogram sobotního dostihového dne. První z dostihů hlavního programu odstartuje už v 9 hodin. Důvodem je zajištění co nejlepších podmínek pro pohodu koní i zdraví a komfort účastníků.
2: Od pondělí

0: 17. srpna začne v Chrudimi rekonstrukce kanalizace, která si vyžádá úplnou uzavírku části Tyršova náměstí a následně Opletalovy ulice. Omezení potrvá podle předběžného harmonogramu do konce října a dotkne se také autobusové dopravy. Parkoviště v Moravově zahradě zůstane přístupné a píše o tom Chrudimský deník.
1: Sucho trvá už týdny, ale teď se z něj stala vážná krize. Český hydrometeorologický ústav včera rozšířil výstrahu před hydrologickým suchem pro celé území. Jde o sucho, které se vyskytuje v podzemních i povrchových vodách. Podle hydrologů by mělo následovat svolání ústřední komise pro sucho. Ministerstvo životního prostředí ale s takovou variantou zatím nepočítá. Sucho mezitím trápí i zemědělce, kteří kvůli špatné úrodě nemají dostatek krmiva pro zvířata. Na své limity začínají narážet i některé přehrady, píše Mladá fronta.

0: Středeční dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice je stále s vámi, je 7:45.
1: Počasí.
0: Jaký bude dnešní den a co nás čeká v dnech následujících, tedy co se počasí týká, to zjistíme právě teď společně s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Tomášem Popelkou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jsem se ptal na to ranní počasí, tedy respektive na teploty, které byly o něco chladnější. Vy jste potvrdil, že skutečně po ránu už teď bude trochu chladněji než v předchozích dnech. A jak to bude během dneška? Bude to také příjemné s teplotami?
2: Teploty myslím budou celkem příjemné, vzhledem tomu, že i během nebe je lehce pofukovat, tak to bude i pocitově takové příjemné. Jináč počas u nás teďka ještě bude ovlivňovat oblast vyššího tlaku vzduchu, takže dneska bude většinou jasno. Teploty 24 až 27 stupňů a vítr po ránu slabý severovýchod do 3 metra, během nebe bude zesilovat tam mírný severovýchodní až východní tlak maximálně do 5 metrů. V noci jasno nebo skoro jasno, od toho ráno teploty 12 až 9 a v údolích až kolem 3. Hmm. Teploty na horách tam budou od 7 do 3 a vítr bude foukat slabý proměnlivý do 3 metrů. Zítra žádná velká změna, jasno nebo skoro jasno, teploty 25 až 28 a vítr slabý východní až severovýchodní do 4 metrů.
0: Takže nám to zítra o stupně jak vyskočí nahoru, co v dalších dnech? Bude se oteplovat nebo to zůstane takhle?
2: Zatím se ještě bude oteplovat, tak to vypadá v neděli by nám ten příliv velmi teplého vzduchu vyvrcholil a v dalším týdnu už se přece jenom objeví nějaké srážky a teploty už nebudou tak vysoké. Na pátek čekáme jasno, teploty po ránu 14 až 10, v údolí kolem 7 a přes den do 31. Na sobotu zase jasno nebo skoro jasno, teploty ráno 16 až 12, v údolí kolem 8 a odpoledne až do 35, ale nejteplejší zatím to vypadá v neděli. Tam po ránu ještě bude jasno až polejasno a během dnešního západu přibývat oblačnost, večer už by mělo být zataženo. A k večeru a večer se můžou objevit tady u nás nějaké ojedinělé a slabé přeháňky. Teploty po ránu 19 až 15, odpoledne 32 až 36, no a v dalších dnech už začne lehce ochlazovat.
0: Toliko počasí, meteorolog Tomáš Popelka. Díky a hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Otázka. Yes, we can. Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. 2 šiklové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící v páru. Páté a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se potřetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hodem dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampersovi, je dneska 55. Já přeju,

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Domov pro seniory v Moravské Třebové omezuje plánované opravy. Ochránci ze záchranné stanice Pasíčka vypustili do volné přírody uzdravené dravce. Na obloze se večer objeví částečné zatmění slunce a v noci maximum meteorického roje. A počasí v kraji dnes čekejte většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Domov pro seniory v Moravské Třebové dostane od státu na provoz o pětinu méně peněz, než požadoval. Kvůli nižší dotaci bude muset šetřit. Omezí proto plánované opravy a odloží nákup některého vybavení, potvrzuje ředitel Milan Janoušek.
2: Budeme muset samozřejmě přistoupit k určitým provozním opatřením, úsporám, a to zejména tady v oblasti například nákupu nového vybavení. Je možné, že se stávající finanční situace dotkne i námi uvažovaných plánů v oblasti investičních nákupů nebo investičního vybavení.
0: Do volné přírody se vrátilo 14 dravců, o které se starali ochránci ze záchranné stanice Pasíčka. Vypustili je na louce poblíž Kunětické hory u Pardubic. Šlo o zraněné poštolky a káňata, ale také o mláďata, která ochránci odchovali. Uzdravení dravci mají ve volné přírodě vysokou šanci na přežití, říká vedoucí stanice Josef Cach.
3: Ty zvířata tam byly vlastně s různými zraněními, něco bylo od mláďat vlastně, takže ty tam byly poměrně díl, když vlastně vypadly, třeba nedali se vrátit zpátky do hnízd. Tak máme tam skupiny adoptivních rodičů, handicapovaných poštolek, ty vlastně dokrmějí a oni se tam u nás vlastně rozlítají a snažíme se vlastně ty zvířata vždycky vracet do těch původních lokalit, takže ty poštolky, jaká to jsou odsaď, tak sem jdou zpátky.
0: Dnes večer nastane zatmění slunce, z území Česka pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se začne objevovat po 19. hodině a zatmění potrvá až do západu slunce. V noci pak vrcholí pravidelný meteorický roj Perseidy.
4: U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
5: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Měsíc, jehož stín slunce zakryje, je ve fázi novu. To je výhodné pro pozorování takzvaných padajících hvězd.
4: Maximum meteorického roje Perseidy tradičně v noci z 12. na 13. srpna. Letos panují dobré pozorovací podmínky, kdy měsíc nebude rušit.
5: Při pozorování slunce je potřeba si chránit zrak, varují astronomové a lékaři. Sluneční brýle ani diskety podle nich nestačí. Lepší je svářičské sklo nebo nepřímé pozorování slunce. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. Dva z nich už úřady vydali do Spojených států a o dvou dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Sport. Tenista Jakub Menčík vypadl na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. Američanu Sheltonovi podlehl po setech 3-6 a 1-6.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou jasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr se během dne změní na mírný severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Provoz aktuálně sílí na příjezdu do Pardubic, a to ve směru od Chrudimi na silnici číslo 37, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pevné nervy přejeme za volantem, šťastnou cestu, no a na silnicích ještě chvilku zůstaneme, za pár okamžiků se společně podíváme na to, co zásadního se chystá na vozovkách v našem kraji. Ani muzika nesmí chybět v dobrém ránu, Lucie Vondráčková je před námi, Petr Zek a zaspívá také Dalibor Janda. A všem přejeme krásnou středu, 12. srpnový den, Kláry dnes slaví svátek, všechno nejlepší.

0: nejkrásnější déšť, tak zatím si o něm můžeme jenom zpívat, ale pokud jste poslouchali meteorologa, někdy v příštím týdnu by snad konečně mohlo sprchnout. Ale o tom teď mluvit nebudeme, teď se společně podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V polovině srpna dokončíme práce na zajištění stability silnice 1/43 v Březové nad Svitavou a tím skončí související kyvadlová doprava v místě stavby. Během 2 měsíců jsme na 200-metrovém úseku vozovky zpevnili krajnici železobetonovým trámem na mikropilotách, doplnili jsme silniční vpusti a také jsme o 5 metrů rozšířili napojení stykové křižovatky se silnicí 3. třídy ve směru na obec Podlesí, aby se zde lépe vytočila nákladní vozidla. Práce vyšly na téměř 13 milionů korun.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 8 hodin 16 minut, středa 12. srpna, dneska asi většina národa bude vzhlížet k obloze. Uvidíme tady od nás z naší republiky částečné zatmění slunce. No a v rubrice, co v učebnicích nebylo, budeme naopak mluvit o měsíci. Viděli jste to, že není kulatý? Jeho tvar nám přiblíží už za pár minut Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Dneska má být většinou jasno, s teplotami od 24 do 27 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 15 až 19 stupňů Celsia. Vítr vane zatím slabý severovýchodní, během dne se změní na mírný severovýchodní až východní a bude mít rychlost do 5 metrů za sekundu. A Jitka Slezáková už je ve studiu v šatech květinových, jak letní louka, jsem říkal, rozkvetla.
2: No jo, to musí být, když je léto, tak jak letní louka. No a mám zase na pomoc takovou knihu, kterou tento týden používám. Posluchači. Ne, je to můj rok 1966, čili 60 let zpátky se díváme. No. A jsou tam různé hádanky. Ty jsi včera chtěl po mně nějakou hádanku. Tak já se tě dneska ptám, my jsme to tady probírali včera, jestli víš, co to byly pověstné komunardy a jedlo se to v automatu Koruna v Praze.
0: Komunardy?
2: Na rohu Václaváku. Byly tam vepřenky, ruské vejce a komunardy.
0: Podle toho se jmenuje zastávka v Praze komunardů?
2: To asi bude už něco jiného. Komunardy jsou párky, nebo byly to vyhlášené párky, na které se sjížděli i takoví ti potentáti z celé republiky, i dokonce z Ruska přijeli. No a bylo to prý něco. V tom střívku jenom to křuplo párky, jaké prý nikdo nikdy neochutnal. A už asi ani neochutnal.
0: No tak ty dnešní párky, to s tím nemá určitě nic moc společného. Tak jo, tak díky zase, že jsem se něco zajímavého přiučil.
2: No a já to říkám i proto, že v tom budeme pokračovat. V té historii nabízíme rozhlasové stovky, vzpomínáme na 100 let historie rozhlasu po 9. hodině. No a ve věřte, nevěřte, dáme zase něco staré 60 let. No a do studia dnes přijde profesor nebo pan učitel ze zemědělské fakulty nebo univerzity, abych to nepopletla, která má různé fakulty a podfakulty a budeme se bavit o dřevu, o kvalitě dřeva, dřevostavbách, o tom, jak rozpoznat dobré dřevo a tak dále a tak dále.
0: Tak se, milí posluchači, máte na co těšit, přejeme hezké vysílání a pohodové ráno.
2: Děkuju, krásný den všem.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Středeční dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice je v plném proudu. Vidět při práci kameníka, ševce nebo kováře je určitě zážitek, který se neomrzí. Už po 15. to můžete při řemeslné sobotě zažít v regionálním muzeu Skuteč, kam vás už za pár okamžiků pozveme s jeho ředitelem Liborem Axlerem. Teď je tu Míša Spáčilová a před námi jsou čerstvé zprávy.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Dělníci zahájili stavbu nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Základna kromě výjezdu bude sloužit ke skladování zdravotnického materiálu pro celý Pardubický kraj a také ke garážování zásahových vozidel. Lidé mohou dnes v Pardubicích sledovat částečné zatmění slunce ze zelené brány. Věž kvůli tomu zůstane výjimečně otevřená až do 22 hodin. Návštěvníci budou mít k dispozici také omezený počet ochranných sklíček pro bezpečné pozorování. Zatmění bude viditelné mezi 7 a 8 hodinou večerní. Město Hradec Králové připravuje na konec prázdnin další opravy podchodu na třídě Karla IV. Práce výjdou na 34 milionů korun a přibližně třetinu nákladů by mohla pokrýt dotace. Ve třech obcích v Česku nebudou na podzim komunální volby. Ve Slavníči, na Havlíčkobrodsku a v Krchlebech na Rychnovsku vůbec nesestavili kandidátní listinu. V Rokytovci na Mladoboleslavsku sice kandidátku odevzdali, ale s nedostatečným počtem lidí. A ještě krátce ze sportu. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy 4. místo. V Birminghamu hodil 79 metrů a 42 centimetrů. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou jasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr se během dne změní na mírný severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 6. kilometru ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Když jeme

0: Petr Novák dospíval ve středečním Dobrém ráno Českého rozhlasu Pardubice je 8:37. Řemesla, historické stroje, kovář, švec i kameník přímo při práci. Regionální muzeum ve Skutči už po 15. chystá řemeslnou sobotu, která nabídne program pro celou rodinu. O tom, co návštěvníky 15. srpna čeká, ale také o novinkách v muzeu, se teď povíme s jeho ředitelem Liborem Axlerem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Řemeslná sobota je už tradiční akcí, jak jsem říkal, letos se koná po 15. Čím si podle vás získala takovou oblibu a proč se k ní návštěvníci stále vracejí?
1: Možná je to tím, že my jako lidé rádi koukáme na práci druhých, takže když tam někdo něco předvádí, tak samozřejmě se seběhne skupinka lidí, ať už je to kovář, který za pomoci výhně nažhaví ocel, vyrobí z ní špičák, dláto, podobnou věc, kterou kameníci potřebovali, pak to vezme na obrovský buchar, následně se lidé přesunou ke štípání kamene, takže vidí v akci beranovou štípačku, dlabačku, jsou to zkrátka věci, které budí pozornost.
0: To už jste naznačil vlastně, co tam bude k vidění všechno, kamenické práce, švec tam bude, kovář, něco ještě přibude?
1: Tak přibude tradičně tam švec, pan Jiří Navrátil, což je mistr svého řemesla, co se týká kožidělních výrobků, takže to bude určitě také zajímavé podívání. A co se týká dalšího obsahu, tak tam máme takový malý jarmark, kde si lidé mohou nakoupit různé dárkové předměty. Pro děti je připravené různé dílničky a hlavně pro dětské diváky a možná i pro nás dospělé odpoledne divadýlko.
0: Výborně. Se dostáváme už k těm dalším věcem. Já bych se vrátil ještě k těm řemeslům. Sehnat v dnešní době šikovného řemeslníka, to není jednoduchá věc. Jak náročné je tedy takovou ukázku připravit a sehnat na to lidi?
1: No, poměrně jsme měli štěstí na řemeslníky, kteří se k nám vrací, takže už tam několik let po sobě máme velmi šikovného kováře Honzu Knotka, pak tam máme kameníka Tomáše Bočka, který pracuje prostě v lomu a má to řemeslo, jak se říká, v ruce. A co se týká, ještě jsme zapomněli na představení stabilních motorů, které byly nedílnou součástí kdysi lomového vybavení a s těmi k nám jezdí už dlouhou řadu let zdejší pardubický sběratel, fanda do těchto strojů, pan Zbyněk Hejský.
0: Tak, stroje, na to jsem se chtěl také zeptat, to znamená stabiláky, buchar, ještě něco tam bude v akci?
1: Beranová štípačka, která předvádí, jak se z neforemného kousku, takzvaného plátku, žilového plátku, vyrobí dlažební koska, ať už malá, mozaiková, anebo silniční. Pak tam máme také v provozu vrátek, který nám spouští do fiktivního lomu korbový vozík, takže ten si mohou i návštěvníci vyzkoušet, jak se ovládá. Dále je tam jeřábek, který vytahuje také blok kamene z jámového lomu, anebo takzvaná houpačka. A co to je? Houpačka? Nechme to na překvapení návštěvníků.
0: Dobře. Návštěvníci řemeslné soboty dostanou vstupenku i na další expozice a dvě letní výstavy. O co jde v tomto případě?
1: Máme vlastně vstupné, jedno vstupné, řeknu za symbolickou částku 50 korun a za to návštěvník navštíví opravdu celé muzeum od půdy až po sklep. Podívá se nejen tedy na obuvnickou expozici, na kamenickou expozici, interiérovou, exteriérovou, ale také do památníku Vítězslava Nováka, což byl hudební skladatel, pjatý se Skučí. A současně se podívá na dvě hlavní letní výstavy. Jedna je o obrazech. Jsou to obrazy pana Špačka, což je výrazná osobnost východočeských malířů. A jeho motivy jsou velmi, velmi příjemné. Jsou to krajiny, jsou to vesničky, jsou to domy z Vysočiny. No a opakem bude taková trošku, nechci říct, brutálnější.

0: Výstava ale týká se střelby, soutěžní střelby do terčů a ty terče jsou malované krásné motivy z 19. století.
1: Říká Libor Axler, ředitel regionálního muzea ve Skutči. Zveme na řemeslnou sobotu a za chvilku budeme pokračovat.

0: Ředitel regionálního muzea ve Skuči Libor Axler, naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Řemeslná sobota se blíží, bude už teď o víkendu 15. takže my samozřejmě zveme a zveme celé rodiny. Vy jste říkal, že tam bude program i pro děti, třeba divadlo?
1: Divadlo začne ve 3 hodiny odpoledne, budeme ho mít uvnitř v obuvnické expozici právě z důvodu panujících velkých teplot, takže jsme ty venkovní představení přesunuli právě dovnitř, aby to bylo pohodlnější. Přijde k nám divadlo Kamila Kouly, divadlo KK a zahrajou 2 představení, jedna pohádka o Budulinkovi a druhá o Červené karkulce. A pan Koula avizoval, že se malí diváci budou moci aktivně zapojit do děje, takže a podílet se na jeho rozuzlení, tak jsem zvědavý, jak vlastně celá ta pohádka, kterou známe samozřejmě všichni, jak dopadne.
0: Když jsme u toho aktivního zapojování, jste říkal, že lidé rádi koukají na někoho, když pracuje, kdyby náhodou se někdo nemohl udržet na úzdě a chtěl si něco zkusit vyrobit, třeba právě děti, bude mít možnost?
1: Určitě, pro děti tam budou venku stánky s malováním, bude tam i malování na obličej, pak tam budou nějaké kožidelné práce, já myslím, že si tam děti vyberou. No a starší děti se mohou zapojit třeba i do práce v tom našem fiktivním lomu, kde můžou obsluhovat, jak jsem už říkal, houpačku, vrátek nebo jeřábek.
0: Co jídlo?
1: Jídlo, to je velmi důležité, ano. A myslím, že mohu sdělit, že tam budeme mít výborné bramborové placky, trhané maso v pita chlebu, samozřejmě takovou klasiku, párky v rohlíku a také tradiční frgály. No a samozřejmě pivo Limo.
0: No a co bychom určitě neměli zapomenout zmínit, je to, že vstupenky jsou slosovatelné.
1: Vstupenky jsou všechny slosovatelné o zajímavé ceny, jednak o poukázky na zboží, anebo také o vyhlídkový let z skutečského letiště, takže i to je taková atraktivní věc, která návštěvníky táhne.
0: Je dneska podle vás těžší lidi do muzea přilákat nebo naopak zájem o historii a tradiční řemesla roste?
1: Myslím si, že návštěvnost v posledních letech stoupá. Po covidové přestávce jsme se dostali už zhruba teď na tu úroveň, která byla před covidem a nemyslím si, že by asi muzea měly nouzi o návštěvníky. Uh-huh.
0: No a když mluvíme o muzeu jako takovém, co je u vás v poslední době nového a připravujete také něco?
1: Připravujeme na podzim velkou výstavu, která bude věnována skutečnému rodákovi Antonínu Havlovi. Byl to člověk s velmi pestrým, zajímavým osudem. Narodil se v roce 1894, takže zažil první světovou válku, kde nasadil život u Zborova. A když se vrátil do nové vlasti, do Československa, tak začal podnikat ve filmovém průmyslu. Dokonce natočil 3 němé filmy, které svým námětem, zpracováním, řekněme, předběhli dobu a dodnes budí obdiv filmových znalců, odborníků. Následně se vrhl na podnikání a začal vyrábět, prodávat a vyrábět svá rádia, radiopřijímače. No a po té, co vlastně jej převálcovali velké firmy, tak se vrhl do jiného druhu podnikání, přišla druhá světová válka, zapojil se do odboje, byl uvězněn. Po válce znovu se schopil a začal znovu podnikat a přišla bohužel komunistická revoluce, která ji tvrdě postihla a proti níž se tedy vymezoval až proti komunistické vládě se vymezoval až do své smrti v roce 1968.
0: Zajímavá osobnost, říkal jste na podzim.
1: Začne to 22. září a potrvá to až do ledna příštího roku.
0: Tak jo, zpátky ještě k řemeslné sobotě, to jsme říkali, že to bude 15. zapomněli jsme, v kolik hodin to začíná.
1: V sobotu 15. srpna začínáme v 9 hodin a jsme tam až do 5 hodin odpoledne.
0: Ať se to povede a díky, že jste dorazil.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Barokní dřevěné sochy se po 70 letech vrátily z kostela ve Vraclavi do kláštera v Hetči. Cizinecká policie v Královéhradeckém kraji častěji kontroluje ubytovny. Částečné zatmění slunce potíže v přenosové síti nezpůsobí, ujišťuje ČEPS. V regionu dnes čekejte většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Dřevěné barokní sochy se po déle než 70 letech vrátily z Vraclavi na Orlicko-Ústecku do kláštera Nahoře Matky Boží v Hetči. Plastiky, které váží 80 až 150 kg, zabalili restaurátoři do folie, položili na matrace a připevnili k přepravním paletám. Na nákladní auto je pak nakládali ručně. Proč vyloučili z transportu těžkou techniku, vysvětluje restaurátor Vojtěch Werner.
2: Pracuju se skupinou velice citlivých kolegů, kteří jsou všichni velmi šikovní, kdežto s jeřábem vždy pracuje nějaký manipulant, který ač může být stejně tak dobrý jako oni, přesto pracuje s technikou. Techniku prostě někdy neovlivníte, může stát cokoliv. U těch rukou mám pocit, že když se to dobře podpoří, například tady máme tu rampu, tak tam můžu těm kolegům důvěřovat 100%.
0: Přelouč 1. září odhalí pomník herci a rodákovi Františku Filipovskému. Bude umístěn v parčíku v blízkosti městského kina. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček. Cizinecká policie v Královéhradeckém kraji v prvním pololetí výrazně zpřísnila kontroly. Policisté se zaměřili na prověřování ubytoven, firem i na podvody s humanitárními dávkami. Za prvních 6 měsíců zkontrolovali přes 6800 dokladů, což je o 600 více než ve stejném období minulého roku.
3: Policisté měsíčně prověří zhruba 200 ubytovacích zařízení po celém kraji. Při akcích zaměřených na nelegální zaměstnávání a pobyt pomáhají policistům v terénu také drony. Součástí práce je odhalování padělaných dokladů a také kontrola žadatelů o dočasnou ochranu z Ukrajiny, kterých policie od dubna prověřila přes 300. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jen sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle Hany Klímové, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje páteřní přenosovou soustavu v Česku, bude dopad zatmění slunce jenom minimální.
4: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu. Sport.
0: Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy v Paříži na 100 metrů volný způsob. Barbora Sémanová obsadila 7. místo. Zvítězila Nizozemka Stenberchenová.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr se během dne změní na mírný severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní problém máme hlášený z Orlicko-Ústecka. V katastru červené vody podél silnice číslo 11 máme hlášený vyvrácený strom, který zasahuje do vozovky, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A teď už vám přejeme dobré dopoledne z vln Českého rozhlasu Pardubice. Zdravíme všechny Kláry, máme středu 12. srpna a je to den naprosto výjimečný. Zatmění slunce budeme sledovat a připravovat se na něj samozřejmě budeme už v našem dobrém dopoledni. Za chvíli se nám přihlásí náš regionální stopař a řekneme si o tom něco více. No a potom tady máme 100 let výročí rozhlasu. I když si už podle něj hodinky asi neřídíte, pořád je časové znamení ozývající se i z našeho rozhlasu. rozhlasu zárukou přesnosti času. A právě letos je naší rozhlasové tradici a stanici 100 let, tak si její vývoj připomeneme ve třetím díle. To všechno nás čeká, kromě toho písničky. Víš, jak se mi líbíš? Zaspívá Pavel Vítek právě teď.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak je čas připravit se, obraťme pozornost k obloze, protože dnešní večer bude naprosto výjimečný. Čeká nás zatmění slunce, a to ne ledajaké. Naposledy jsme takové výrazné zatmění mohli v Česku pozorovat v roce 1999. Zhruba před 14 dny jsme tohle všechno probírali s astronomem a astrofotografem Petrem Horálkem. Ale teď je čas si to zopakovat. Kdy tedy dnes měsíc zakryje sluneční kotouč, v kolik hodin bude zatmění největší a jak nejlépe ho pozorovat? Tak na to se zaměřila reportérka Tereza Brázdová a připravila si pro nás pár informací. Terezo, hezký den.
2: Hezké dopoledne.
1: Tak kdybychom měli upřít pohled na oblohu?
2: Tak dívat se nebudeme příliš nahoru, ale k obzoru. To zatmění totiž nastane v době, kdy už bude slunce zapadat. Oproti východu naší republiky, nebo oproti Slovensku, ale tady v našem kraji máme výhodu, protože tam slunce zapadne ještě před dosažením maxima zatmění. Kdy je tedy ideální v našem kraji pozorovat oblohu? Já mám přesný údaj pro Pardubicko. Začátek zatmění nastane v 19 hodin a 19 minut. Maximum zatmění, čili ten největší zážitek, pokud tedy nebudou mraky, bude ve 20 hodin a 11 minut. To by vlastně měl být vidět ten srpeček slunce. Zatmění skončí ve 2021.
1: A proč je to letošní zatmění tak výjimečné?
2: Je skutečně výjimečné, protože z našeho území tak výrazné zatmění neuvidíme po následujících téměř 50 let. Dnes večer totiž měsíc překryje slunce na zhruba 86%, což je skutečně hodně, a navíc by se měl k tomu přidat vlastně i efekt dvojího soumraku. Se zatměním totiž přijde šero, vlastně by se měla i mírně zmenšit teplota, tak o 2 stupně, pak se zase obloha trošku rozsvítí a teprve potom začne klasický západ slunce a soumrak.
1: Mnoho lidí si už plánuje, odkud bude zatmění pozorovat, tak poradíš?
2: Poradím. To pozorování trochu sice komplikuje malá výška slunce nad obzorem. Ideální místo je proto někde na kopci, na vyhlídce, prostě tam, kde vám nebude překážet les nebo nějaké domy. Zkrátka uvidíte dobře směrem na ten západní obzor. Samozřejmě řada hvězdáren právě dnes, kdy se navíc k zatmění přidávají potom i padající hvězdy, Perseidy, pořádá speciální pozorování, ale bohužel musím posluchače upozornit, že hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích a její kopule se rekonstruuje, takže tam to není možné. Ale zajímavý určitě bude pohled z vyhlídky Zelené brány. Věž zůstane otevřená do 22 hodin. K dispozici samozřejmě v omezeném počtu budou k půjčení i ochranná sklíčka a speciální akci připravují i automatické mlýny.
1: Výborně, nebo si můžete skočit k našim sousedům, tam mají taky krásnou hvězdárnu v Hradci Králové. No, ty si říkala, že měsíc překryje slunce na 86%. Kde bude to zatmění úplné?
2: Jako úplné bude zatmění k vidění v jiných zemích Evropy, a to v úzkém pásu v Grónsku, na Islandu nebo ve Španělsku. Astronomové vlastně označují ta místa s úplným zatměním jako pás totality. Tak tam my nejsme.
1: No, s těmi 86% si myslím, můžeme být náramně spokojení. Snad jenom ještě na závěr, Terezo, na co si dát při dnešním sledování oblohy skutečně pozor?
2: Tak asi každý ví, že při přímém pohledu na slunce hrozí vážné poškození zraku, a to samozřejmě i přes okulár dalekohledu, pokud tedy není opatřený speciálním filtrem. Pro pozorování se doporučují svářické brýle. Pozor, ale zase se stupněm ochrany úrovně 13. Je pravda, že v roce 1996 jsme se na slunce dívali s počítačovými disketami, ale třeba ještě nějakou starou šuplíku najdete. A nebo třeba taky starý rentgenový snímek, pokud máte, tak použijte jeho tmavý okraj.
1: No, protože, jak už jsme říkali, ty brýle jako takové, které se prodávají, jsou dnes nedostatkovým zbožím. Tak ale třeba se to povede a seženete. Nicméně my se uslyšíme ještě za hodinu, protože uvidíme i Perseidy, pokud se obloha nezatáhne. A to bude také naše téma s Terezou Brázdovou v 10 hodin a 15 minut. Zatím díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jedeme dále v našem vysílání a tentokrát bude vzpomínkové. Od mávnutí praporku a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům. Taková byla cesta časového znamení rozhlasové tradice, které je letos právě 100 let. V pravidelných denních dobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna 1926. Před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání slýcháme dodnes. Tomáš Maleček připravil následující reportáž.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15, tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a 1 čárka zkrátili na 3 tečky a 1 čárku. A tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo, buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Český

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vy, kdo jste poslouchali pozorně včerejší Dobré dopoledne, tak moc dobře víte, že dnes bude jazykovědkyně Dagmar Magincová rozebírat slovo žertva. Tak si poslechněme, co tohle slovo znamená. A pro jistotu, když jsme tady před chvílí mluvili o časovém znamení, připomínám čas 9 hodin 33 minut.
1: Tak máme zase jednou příležitost připomenout časoměrný verš, abychom dodali váhu slovu, které dnes přišlo na řadu. Žertva. Zmíněna je samozřejmě v Kolárově předzpěvu slávy dcery. Rci, strome, chráme jejich rostlí, pode nímž se obětné dávnověkým tehdáž pálili žertvy bohům, kde jsou národové ti, jejich kde knížata, města, jenž první v severu skřísili tomto život. Slovo žertva, původně obětování bohům a potom oběť vůbec, jsme za obrození převzali z ruštiny. Původ má slovanský a je příbuzné se staroindickým slovem, které znamenalo vzdávat chválu, vzývat, velebit, a s latinským grates, díky.
0: Ale bylo to dneska celkem jednoduché. Žertva rovná se oběť a zítra si dáme demijohn.

0: dnešní noc byla taková příjemná, byla chladnější, takže jsme mohli všichni vyvětrat a mnohým z nás se ulevilo. I dnešní letní den je příjemný teploty do nějakých 26 stupňů Celsia, ale ta horka, ta se budou zřejmě vracet. Pokud vás zajímá, jak se dá ochladit dům, tak se můžete podívat na naše webové stránky. Taková chladící smyčka pod základ domu, to je vychytávka, která umí nahradit klimatizaci a včera jsme o tom mluvili v radioporadně. Můžete si to znovu poslechnout, podívat se na stránky pardubice.rozhlas.cz. No a teď navíc ještě nabízíme babské rady, tam je taky několik jednoduchých triků, jak se v horkých dnech ochladit i bez klimatizace.
1: Babské rady.
2: Jak se ochladit bez klimatizace? Jste-li zvyklí si denně mazat nohy či ruce krémem, uchovávejte ho přes léto v lednici. Při aplikaci se pak rozplynete blahem. Máte-li doma větrák, až ho příště pustíte, dejte před něj pedlahev, kterou jste předtím naplnili vodou a nechali ji zmrznout. Vyzkoušet můžete i nízkonákladovou klimatizaci. Namočte například část povlečení do studené vody, vyždímejte a zavěste přes noc do otevřeného okna. Jinak teplý vzduch k vaší posteli doputuje ochlazený. Svěží pocit dodá také máta peprná. Pořiďte si třeba mátový esenciální olej a přidejte ho do koupele na nohy nebo do aromalampy. A pokud toužíte po ochlazení zevnitř, připravte si jedno přírodní a jednoduché. Dužinu vodního melounu nakrájíte na kostičky a dáte zamrazit. Potom rozmixujete a dochutíte trochou citronové šťávy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A s příchutí melounu si můžete poslechnout za chvíli už taky naše zámecké léto. Startuje přesně ve 3:15.

0: Pěkné léto. Dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte, zdraví vás Pavel Kudrna. Trochu jsem si vypůjčil pozdrav od určitě nejslavnějšího televizního ředitele TV Nova Vladimíra Železného, který tak uváděl své kontaktní polední pořady. V každém případě s železnou pravidelností pokračuje náš vzdělávací a soutěžní seriál tohoto léta, vlastně i předchozího léta, předchozích prázdnin. No, pokračujeme v představování našich zámků, také vám nabízíme soutěžní otázky a zajímavé ceny. Nejinak tomu tedy bude právě dnes. No a protože naším průvodcem je František Kinský, který zná šlechtické rody, který zná historii všech objektů, tedy většiny, hodně objektů, abych zase nepřeháněl, tak mu rovnou předám slovo. A dnes nás pozve na opravdu velmi zajímavý zámek.
1: Zámecké léto. Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
2: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
3: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
2: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučera, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
3: Mezi nádvořím a salaterenou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
2: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do salatereny.
3: Ano, salaterena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
2: I teď máme horký letní den, tak my si salaterenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
3: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
2: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
3: Určitě první patro, takzvané Piano Nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
2: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
3: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
2: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
3: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtenštejna, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
2: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
3: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
0: Zámecké léto.
1: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Děkujeme za pozvání, jinak velmi atraktivní zámek i pro filmaře, protože tady se točila neuvěřitelná spousta věcí, tak jenom z pohádek o Vánoční hvězdě, historický seriál, cyklu soutěžní o Poklad Anežky České. Točily se tady některé scény do seriálu Marie Terezie, Napoleon z roku 2002, Tři mušketýři, seriálová adaptace slavného románu Červený bedrník a klasika, legendární komedie pro pamětníky, právě Zámek obrostlý Břečťanem, ze kterého v příběhu vystoupí krásná komtesa Blanka v podání Lidy Bárové, to je Zámek Slavkov. A já mám pro vás, doufám, takové milé překvapení, protože když už jsme taky narazili na tu historii, na ten rok 1939, Dívka v modrém, tak první výzva k telefonování, na to nezapomeňte, no a pak se vrátíme o mnoho desetiletí zpátky. Oldřich Nový a Dívko v modrém, už za chvíli.
4: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: krásná vzpomínka na nádherné filmové období, na které všichni rádi vzpomínáme. A já myslím, že k těm zámkům se to krásně hodí, zejména když se právě na zámku, o kterém byla řeč, tedy o Slavkově, natáčela Dívka v modrem, docela podstatná část. Tak, pan Zdeněk z Valašských klobouků. Dobrý den, pane Staňku. Klobouk. Je to tak.
1: Klobouk, Valašský klobouk.
0: Z Valašských klobouk. Tak vás čeká soutěžní otázka. Jinak byl jste na Slavkově se podívat na zámku někdy?
1: Já jsem to tam projížděl jako v rychlosti, no.
0: V rychlosti. To chce v pomalosti, protože to je nádherný rozsáhlý areál, jeden z nejrozsáhlejších. Taky krásně se zrestauroval, takže určitě stojí za to. No, restaurovat se musí stále. Skutečně obdivuji všechny majitele zámků nebo Národní památkový ústav, protože to jsou neuvěřitelně piplavé práce, kolikrát ty práce restaurátorské. No tak, pane Zdeňku, otázka jednoduchá. V jakém sále Slavkovského zámku bylo podepsáno příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií po bitvě tří císařů?
1: V jakém sále?
0: V jakém sále? Počkejte, vyžádáte někoho tam o otázku. Odpověď. Za A v historickém sále, za B v Květinovém, za C v sále předků. Nečekejte, až vám to a někdo nejde.
1: V historickém.
0: Tak teď mě prozraďte poctivě, kdo tam byl tou pomocnou rukou, která to měla najít.
1: Mám tady poradkyně, manželku.
0: Manželku. Věděla nebo hledala?
1: Poslouchá, snaží se dovolat. No, nedaří se jí to, mě se to podařilo.
0: Vám se to podařilo, vy jste vyhrál, ať už si jí pomocí či bez, ale vy jste asi jste se rozhodl sám, ne, nakonec pro tu odpověď.
1: No, ale poradila mě manželka.
0: Tak, prosím vás, tak manželka dostane ponožky, jo, z toho zámeckého cestovatelského
1: baru. Celý. Ano.
0: Dobře. Tak se mějte krásně, gratuluju a ať se vám daří, děkuji. Naslyšenou. Hezký den. No někdy je celá řada poradců tam kolem toho a to člověk slyší samozřejmě. Jinak dneska to telefonování bylo drama, jedna krátká písnička. Zvedl jsem asi 3 telefony. Tam nikdo, tam jsem slyšel zase jenom nějaký šum nějakého pokoje, pak vzdálky nějaké hlasy a na to, jak se říká, není čas, protože čas je drahý, zejména v naší soutěži. Za 4 minuty bude 10 hodin, čekají nás další zprávy Českého rozhlasu a já na vás počkám necelých 24 hodin do 9 hodiny a 45 minuty, protože zítra pokračuje naše zámecké léto návštěvou Boru u Tachova. Mimochodem, tam je krásný zámek a když byla povinná vojenská služba 2 roky, tak se říkalo, že to je jedna z nejhorších posádek, tedy z těch nejnáročnějších na mazáckou vojnu a tak dále. Naštěstí tohleto patří minulosti. Mějte se pěkně a ať se vám daří ve středu 12. srpna. Zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V České Třebové začíná stavba nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby. Městské muzeum ve Svitavách nabízí otevřené ateliéry. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. V regionu dnes čekejte většinou jasno a teploty do 27 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Dělníci zahájili stavbu nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Základna kromě výjezdů bude sloužit ke skladování zdravotnického materiálu pro celý Pardubický kraj a také ke garážování zásahových vozidel. Práce budou stát zhruba 70 milionů korun a skončit by měly za rok touto dobou, říká hejtman Martin Netolický z Hnutí 3PK.
2: Byly zahájeny zemní práce a také provizorní nájezd v poměrně komplikovaném místě z hlediska dopravy, protože se jedná o úsek mezi čerpací stanicí pohonných hmot a zároveň novou kruhovou křižovatkou. Tento provizorní sjezd bude potom odstraněn. Budeme pokračovat samozřejmě založením stavby a celou výstavbou.
0: Ve Svitavském muzeu dnes začínají dny otevřených ateliérů. Návštěvníci si mohou vyzkoušet tradiční řemesla, například řezbářství, výrobu hraček, drátenictví nebo paličkování. Součástí programu jsou také další tvůrčí dílny, doplňuje ředitel muzea Hynek Stříteský.
3: Jedná se v podstatě o tvůrčí dílny, během kterých se návštěvníci mohou nejenom seznámit s řemeslem jako takovým, ale budou si moci také vytvořit vlastní výrobek. Součástí akce bývá i takový menší řemeslný trh s možností zakoupení hotových výrobků.
0: Otevřené ateliéry začínají dnes i zítra ve 14 hodin. Zákaz určitého typu chemikálií v potravinových obalech nebo jasné označení obalů, to jsou některá pravidla, která začínají dneškem platit. Vycházejí z nařízení Evropské komise a postupně budou nabíhat během dalších let. Naprostá většina českých firem na ně ale není připravená. Podle průzkumu Hospodářské komory mezi skoro 400 firem z různých odvětví jsou na obalové změny připravené jenom 3,4% firem, říká viceprezident Hospodářské komory Jan Mraček.
4: Tohle nařízení o obalech, obalových odpadech považuji za největší právní paskvil za posledních 20 let, s kterým já jsem se potkal. Naprostá nepředvídatelnost dopadů toho nařízení, protože řada věcí, které Evropská komise nazývá takzvané delegované akty, přirovnal bych to třeba k nařízením či vyhláškám ministerstev, nejsou ještě vůbec připraveny, přestože ty povinnosti už se v rámci nařízení zavádí.
0: Firmy budou muset u nových obalů také doložit, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Cílem změn podle Evropské komise je, aby se minimalizovalo množství obalového a odpadového materiálu. Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíce nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovických a Hostýnských vrších nebo na severu Bílých Karpat. Sport. Fotbalová Sparta si v aktuálním ročníku Ligu mistrů nezahraje. Po domácím vítězství 2-1 totiž prohrála v odvetě třetího předkola v Lyonu 0-3. Pražany tak čeká ligová fáze Evropské ligy.
1: Počasí.
0: V kraji dnes čekejte většinou jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr se během dne změní na mírný. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pokud míříte do sousedního Hradce Králové, čekejte komplikace ve Střelecké ulici. Máme odtamtud hlášenou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nejdřív se podíváme na seznam písní, které se možná budou líbit právě v této hodině. Naše druhá hodina dobrého dopoledne totiž právě odstartovala. Barevný šál, Žalman a spol nás čeká, nebo Za všechno může čas, Lenka Filipová, či Koukám, jak celá země vstává v podání Michala Tučného. K tomu Perseidy na noční obloze, to budeme probírat, budeme se na ně připravovat s naším regionálním stopařem. No taky vás pozveme na Dolní Moravu. Jo, a paddleboarding, ten nebude chybět. A soutěž, věřte, nevěřte, zelená taška nákupní tady na vás čeká i s logem Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Všichni dnes mluví hlavně o zatmění slunce, i na Králicku bude určitě krásné pozorování. A například rezort Dolní Morava rozšiřuje nabídku rodinných aktivit v přírodě o novou naučnou stezku. Takže to máme takový tip například na víkend. Původně byly v plánu 3 nové trasy, letos se návštěvníci mohou těšit na otevření 2 z nich, první s tematikou života kůrovce. Na začátku téhle kůrovcové stezky se dozvíte základní informace, koupíte si dřevěnou kuličku. A mezi chatou Slaměnka a horní stanicí lanovky U Slona na vás bude čekat 5 tematických a interaktivních zastavení zaměřených na život kůrovce i fungování celého ekosystému. Po dalším 1-2 kilometrech chůze se trasa vrací zpět do rezortu k nástupní stanici lanovky Sněžník. A součástí každého informačního stanoviště jsou zábavné zhruba 40 metrů dlouhé kuličkodráhy. A právě díky tomu si to děti užijí, takovou hravou formou si osvojí zajímavé informace o lesních obyvatelích. V součtu je na nové naučné stezce na 200 metrů kuličkodrah, což z ní činí nejdelší svého druhu v celém Česku. Vypadá to, že Dolní Morava přináší samé rekordy. No a teď tady máme ještě jednu pozvánku pro milovníky letectví. Zveme vás na Den otevřených dveří expozice pardubického letectví. Bude to teď v sobotu 15. srpna o 14 hodin na letišti v Kuněticích. Čeká vás příjemné odpoledne ve společnosti historických letadel, letecké historie a lidí, kteří s nadšením uchovávají pro další generace. Opravdu to dělají nadšenci, můžeme potvrdit, protože také chodí k nám do rozhlasu zvát na různé akce. Takže ještě jednou připomínám letiště Kunětice, den otevřených dveří 15. srpna od 14 hodin.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Stále opakujeme, že dnešní obloha slibuje výjimečnou podívanou. V minulé hodině vysílání jsme vám přiblížili zatmění slunce, které dnes můžeme zažít. Na našem webu najdete i mapku s místy, kde bude nejlepší výhled po celé republice. No z Kunětické hory to určitě bude také krásné pozorování. No a navíc k tomuto úkazu se přidají i Perseidy, meteorický roj, zkrátka padající hvězdy, kterých by mělo být opravdu požehnaně. Informace o tom má pro nás opět Tereza Brázdová. Ještě jednou pěkný den.
2: Hezké dopoledne.
1: Pojďme ještě třeba pro posluchače, kteří neslyšeli tvůj předchozí vstup, jen opravdu krátce shrnout to dnešní zatmění, protože se nebude opakovat dalších skoro 50 let.
2: Určitě. Dnes měsíc překryje slunce na 86%. Musíme se dívat na západní obzor, protože k zatmění dojde těsně před západem slunce. Začne ten údaj přesně pro Pardubicko v 19 hodin a 19 minut. Maximum zatmění, čili ten největší zážitek, bude ve 20 hodin a 11 minut. To by vlastně měl být vidět ten srpek slunce. Jak už jsem zmiňovala, tak zájemci se nedostanou do Pardubické hvězdárny kvůli rekonstrukci, ale akci mohou zažít na Zelené bráně nebo v automatických mlýnech. No a Kunětická hora, ta to jistí.
1: Ano, no pojďme k Perseidám. Kdo nestihne zatmění, tak si může počkat na ně.
2: Ano, ideálně někde na louce, na dece, ve spacáku, zkrátka mimo noční osvětlení měst a světelný smog. A má to být velkolepá podívaná, protože na tmavé obloze bude snad vidět 50 až 80 hvězd těch padajících za hodinu. Ve městech bude ten počet samozřejmě nižší, ta viditelnost, ale i tak podle slov známého astronoma, fotografa hvězd Petra Horálka, by na okraji velkých měst lidé mohli pozorovat asi 20 meteorů za hodinu.
1: No, přiznám se, my jsme to už zkoušeli včera a viděli jsme jich asi 7 za hodinu, ale i tak to byl úžasný zážitek, no, přece jenom velké město. Nicméně padající hvězdy fascinovaly lidi po celé věky, ale z toho astronomického hlediska, ať to víme, o co vlastně jde.
2: Tak je to vlastně, Perseidy jsou meteorický roj, který se pravidelně opakuje. Ten úkaz vzniká díky jedné kometě, která při svém oběhu okolo slunce za sebou nechává drobné prachové částice. Naše země tou oblastí každoročně prochází a tyto meteoroidy, jak vstupují tedy do naší atmosféry, tak září.
1: A proč se jim vlastně říká Perseidy?
2: Název Perseidy jsou odvozené od souhvězdí Persea, bájného antického hrdiny. Z této oblasti, ale jen vlastně zdánlivě, ty meteory vylétají, tak dostali právě tohle jméno. Ale ono se vlastně Perseidám lidově říká taky slzy svatého Vavřince. To byl světec, který žil ve 3. století a místo, aby majetek církve odevzdal římským úřadům, rozdal ho chudým a za to byl umučený strašným způsobem, a to právě 10. srpna v období padajících hvězd. A tak vlastně vznikla i pověst, že padající meteory na srpnové obloze jsou vlastně třpitivé slzy, které z nebe padají na památku svatého Vavřince.
1: Tak pojďme od upečeného Vavřince na roštu k tomu, kdy bude dnes ten ideální čas sledovat oblohu.
2: První meteory při dobré viditelnosti spatříme už po setmění, ale ten počet bude postupně narůstat. Ideální čas bude mezi půlnocí a 16:00 ráno. Samozřejmě je lepší se dívat na oblohu bez dalekohledu, protože s ním vlastně zachytíte jen úzkou část oblohy, protože meteory se můžou objevit kdekoliv na ní a samozřejmě náhodně. Hvězdy zkrátka nepadají pravidelně, ale ta podívaná určitě, pokud bude obloha čistá, tak bude stát za to.
1: My popřejeme všem posluchačům nádhernou romantickou noc. Terezo, díky, krásný den.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Už je to víc než 10 let, kdy vtrhly paddleboardy do Čech a rázem se staly symbolem vodních hrátek dětí i dospělých. Jak moc je ale důležitá bezpečnost na vodě a konkrétně v Pardubicích na Labi, tak o tom jsem si nedávno povídala s lektorkou Veronikou Haklovou.
1: Paddleboard je ideální a jsme vodáci, jsme národ, prostě, který milujeme vodu, milujeme řeky, takže spousta lidí umí paddlovat, ale na těch paddleboardech často vidím tady speciálně na Labi takový chaos.
0: Teď v tom vedru je tam opravdu hodně živo, takže tam jsou paddleboardy, jsou tam veslaři, občas projede arnošt. Platí nějaká pravidla i na to?
1: No určitě platí pravidla. Vy musíte pořád se dívat, kam jedete a ideálně jet na té své straně, nepřijíždět ze strany na stranu. Jo, když jdete nahoru teda ke kuňce, tak jet po té pravé straně, dávat si pozor hlavně na ty veslaře, protože ty vás nevidí, že jo, jsou v tréninku často, takže my tím, že jsme na paddleboardu, tak opravdu bychom se měli jim vyhnout. Jo. Není to tak, že vy prostě můžete, co chcete. To se sice jako říká, že všem voda patří všem, řeka patří všem, to samozřejmě asi ano, ale provoz normálně by se měl trošku uspůsobit a tím, že my můžeme jet pomaleji, že to můžeme ohlídat, jenže když to neumíme moc, tak to moc neohlídáme. Jo, takže si dát si tady na Labi, speciálně na Labi pozor, protože může prostě dojít k tomu konfliktu s těmi veslaři, kteří jsou v tréninku. Já to zase chápu, jo, jede kolem nich trenér nebo jede na kole a prostě oni jedou na čas. Takže pochopit se z obou stran, pohlídat si to a jet prostě na té straně, kde oni nejedou, že jo.
0: To je logické, ale začněme úplně u té půjčovny. A ať už jsme na Labi nebo někde úplně jinde, poslouchají nás lidé v celých východních Čechách. Když tedy si půjčuju paddleboard v půjčovně, dostávám k tomu i vestu? Je to i v těch podmínkách?
1: V podmínkách to není a není to ještě vůbec v žádných podmínkách ty vesty, ale já bych to doporučovala. My jsme měli skupiny i taky, my jsme třeba měli 14 těch paddleboardů, když jsme vyjížděli, tak každý paddleboard měl automaticky vestu, všechny děti měly vestu do 18 let. Prostě bez debat. A já to teda doporučuju hlavně těm školám, který si půjčují ve velkým, dám všem automaticky vestu, zkontroluju, že ji mají dobře zapnutou, protože jsou různé velikosti a nesedí těm dětem. Takže z nich vypadávají, to je ten největší problém, že děcka prostě
0: drobnější,
1: ty droboučky a nemají tu šňůrku mezi nohy, která se dá prostě zapnout. A u těch malých, speciálně u těch nejmenších dětí existují vesty, které mají takový límec, mají píšťalku, děti si rádi zapískají na ní, ale hlavně můžou na ní pískat, i když se něco stane, tak prostě dítě vám v tom leží jako v bavlnce a prostě se vůbec nic nestane, protože to má utažené těmi popruhy a má to ještě provlíklé mezi ty nožky. Takže prostě to dítě z toho nemůže za boha vypadnout. Jo.
0: Pokud vás rozhovor zaujal, podívejte se na stránky pardubice.rozhlas.cz. S Veronikou jsme toho probrali ještě mnohem víc. Teď už je tady Iveta Bartošová, píseň Můžeš lhát. A za chvíli už taky můžu lhát, protože nás čeká soutěž. Věřte, nevěřte.

0: Retro písnička a retro věřte, nevěřte před námi.
1: Věřte, nevěřte.
0: V tomto týdnu se vracíme do minulého století, do 50. 60. let. Včera jsme tady mluvili například o lahůdkářství, koruna na Václavském náměstí a nejenom o tom, ona taková lahůdkářství byla v každém menším i větším městě a měli tam jahodový koktejl, chlebíčky, držťkovou polévku, vepřenky, bramboráky určitě taky a pozor, i ruské vejce. A u toho já bych se zastavila. A dnes v naší soutěži Věřte, nevěřte tvrdím, že ruské vejce je český vynález z 50. let minulého století. V Rusku o tomto pokrmu nemají ponětí. Tak, a možná k tomu ještě doplním, že vzniklo v Praze jako nouzové řešení pro využití zbytků jídla a stalo se legendou českého bufetového sortimentu. Tak ještě jednou, ruské vejce, český vynález minulého století, v Rusku o tom pokrmu nemají ponětí a vzniklo v Praze jako nouzové řešení, jak využít zbytky, aby to všem chutnalo. A vidíte, povedlo se to. Vymyslela jsem si to, nebo je to pravda? 726 46 48 48. Ve hře máme zelenou tašku nákupní s logem Českého rozhlasu Pardubice a k tomu nějaké to překvapení, které bude skrývat nějaký ten reklamní předmět od nás. Dobrý den, už to bude do auta, asi pozdrav. Jste ve vysílání, já vás zdravím. A do prčic tam slyším. Dobrý den, vítejte, jste ve vysílání a předpokládám, že chcete soutěžit.
2: Haló?
0: No, tak bohužel tam asi to úplně nevíde. Už si rozumíme? Nebo jak to vypadá? No já vás slyším výborně, ale vy mě asi ne. No dobrý den. Kdo pak je tam?
2: Tady Helena.
0: Ano, Heleno. Co myslíte, mám pravdu dneska s tím ruským vejcem?
2: Je to určitě český výmysl, nebo je to od nás.
0: Český výmysl, řešení pro využití zbytku jídla?
2: Ano.
0: Může to být, ano, souhlasíte, dobře. Tak já vám děkuju za váš tip první, šťastnou cestu opatrně, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Tak nakonec se to povedlo, probojovala se paní Helena na naše vlny, jak to bude s vámi? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych vám věřila.
0: Tak a kdo volá?
3: Andrea.
0: Andrea včera, tuším, taky se dovolala.
3: Taky.
0: Ano, ano. A dneska teda tipujete, že by to mohla být pravda. Pamatujete si na ruské vejce? Ono se prodává i dneska.
3: Určitě.
0: Patří mezi vaše pochoutky?
3: Ne.
0: Taky nemusím. Teda, no.
3: Ne. Já mám radši smaženky.
0: Jo, no tak to taky bylo, to máte pravdu. Ale k tomu ruskému vejci základ tvořil bramborový nebo vlašský salát, zkusme to dát dohromady. Na tom bylo vajíčko natvrdo, nebo polovina, že jo?
3: A zalitý nějakou želatinou, což
0: nějaký aspik
3: jako
0: tam byl. No a pozor, ještě tam byla majonéza, že jo? Okurka, hrášek, šunka.
3: Tam dávají dokonce i šunku, no jasně, no.
0: A zalito.
3: Myslím, že tam byla mrkev, takový ten mrkev s hráškem.
0: Aby to bylo hezky barevné. No, tak jo, takže teď už představa je a český vynález v Rusku nemají ani ponětí o tomto jídle, jsem říkala, a vzniklo to jako nouzové řešení pro využití zbytku jídla. Souhlasíte?
3: Určitě.
0: Tak jo, děkuju, Andrejo, pěkný den. Naschledanou. A ještě tady máme třetího volajícího, taky dobrý den přeju.
4: Dobrý den. Tady posluchač Zdenek.
0: Ano.
4: Já bych s váma souhlasil, že to je český výrobek, ale to, co jste říkali před chvílí, to bych nesouhlasil, to si budete

0: plastikovou miskou, protože v ruském vejci byl jenom bramborový salát, maximálně okurka, vejce a majonéza a kousíček červené papriky nahoře na ozdobu.
1: No.
0: Ale žádný hrášek a aspik tam nebylo, to je aspiková miska.
1: Jo, vy to
0: máte jiný výrobek.
1: No vidíte, tak vy jste asi nějaký lahůdkář, že?
0: No. Možná trochu.
1: No, my jsme to tak jako dávali dohromady, jak to známe i z dneška, ono asi co lahůdkářství, tak to trošku jiné, ale jak to vypadalo původně, to nevím. No, nicméně ten základ jsme snad řekli správně a vy jste nám to teďka upřesnila, za to moc děkujeme, pane Zdeňku. Hezký den.
0: Naschledanou.
1: studio.pardubice@rozhlas.cz, před námi další retro písnička, no a můžete tipovat.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: dopisu tady ještě poslední jména, no dnes to bylo jednoduché. Kdo uvěřil, tak dobře udělal. Erik ještě tady rychle píše a David... Tak jo, mám tady teda pořádnou kupu lístečků. Bavíme se tady pro vás, kdo jste si nás naladili až teď v soutěži Věřte, nevěřte o ruském vejci, což je skutečně český vynález ze 20. století, 50. 60. léta. V Rusku o tomto pokrmu nikdo neví, vzniklo v Praze jako nouzové řešení pro využití zbytku jídel, ale stalo se legendou českého bufetového a lahůdkářského sortimentu. Základem je ten bramborový nebo vlašský salát a ono se to opravdu velmi liší. Teď jsem to ještě googlila, hledala, jak by to mělo správně vypadat. Na tom je to vajíčko natvrdo, šunka, obložené majonézou zpevněné a s pikem. Je tam ta paprika, ale v některých receptech je právě i ta kyselá okurka a hrášek. Tak nevím přesně, ale všichni víme, jak to zhruba vypadá. No a vznik tohoto slavného pokrmu doprovází takový úsměvný příběh. Je to už částečně legenda. O náhodě a snaze vyhodit zbytky z kuchyně. Automat prý neměl zrovna nejlepší skladovací podmínky na potraviny. To je tedy ta legendární, nebo to legendární lahůdkářství na Václaváku. Automat se jmenovalo. Jednoho dne se ve špajzu sešlo hned několik položek, které bylo třeba buď sníst okamžitě, nebo nadcházející den vyhodit do popelnice. Josef Hliňák tak přemluvil šéfa kuchyně Jiřího Tučnera, aby do klasického bramborového salátu přimíchal prošlou červenou řepu a skoro zkažené sledě. Jak říkám, je to legenda. Navíc byl donucen uvařit i stará vejce. Hliňákův plán byl jasný, nic nevyhodit a zkusit zákazníkům nabídnout něco, co ještě nikdy nejedli. Ruské vejce se tak možná i jmenuje kvůli původnímu spojení s ruským kaviárem, který byl v receptech 19. a první poloviny 20. století hlavní ozdobou plněných či podávaných vajec. No nicméně, když se vrátíme k tomu vylepšenému salátu, páni z Koruny položili na to rozpůlené uvařené vejce, přidali lžíci majonézy, navrch pokrm ozdobili kouskem pečené červené papriky a nové jídlo bylo rázem na světě. Tenhle zdroj řekl Fresh i Prima.cz. Nevím, kolik toho je vyloženě pravdivého, ale fakt je, že se to ujalo a ruské vejce, jak tady mnozí píšete, vám chutná a věřím, že se tam dávají i nakonec v tom automatu dávali čerstvé suroviny, protože jinak by to přece lidi nejedli. To se pozná zkažená věc. Kdo dnes uvěřil, dobře udělal, naše retro Věřte, nevěřte už má teď i svého vítěze a tím vítězem je Pavel H., kterému gratulujeme. Ještě oslavnou znělku poprosím. A teď už je tady další písnička pro vás. Zprávy chystá Míša Spáčilová, potom už radioporadna. Téma dřevěné bude, o dřevu si budeme povídat s odborníkem.
1: Český rozhlas Pardubice,

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Domov pro seniory v Moravské Třebové omezuje plánované opravy. Ochránci ze záchranné stanice Pasíčka vypustili do volné přírody uzdravené dravce. Brněnský krajský soud porušil práva při prodlužování vazby Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. V kraji dnes čekejte většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Domov pro seniory v Moravské Třebové dostane od státu na provoz o pětinu méně peněz, než požadoval. Kvůli nižší dotaci bude muset šetřit. Omezí proto plánované opravy a odloží nákup některého vybavení, potvrzuje ředitel Milan Janoušek.
4: Budeme muset samozřejmě přistoupit k určitým provozním opatřením, úsporám, a to zejména tady v oblasti například nákupu nového vybavení. Je možné, že se stávající finanční situace dotkne i námi uvažovaných plánů v oblasti investičních nákupů nebo investičního vybavení.
3: Do volné přírody se vrátilo 14 dravců, o které se starali ochránci ze záchranné stanice Pasíčka. Vypustili je na louce poblíž Kunětické hory u Pardubic. Šlo o zraněné poštolky a káňata, ale také o mláďata, která ochránci odchovali. Uzdravení dravci mají ve volné přírodě vysokou šanci na přežití, říká vedoucí stanice Josef Cach.
5: Ty zvířata tam byly vlastně s různými zraněními, něco bylo od mláďat vlastně, takže ty tam byly poměrně díl, když vlastně vypadly, třeba nedali se vrátit zpátky do hnízda. Tak máme tam skupiny adoptivních rodičů, handicapovaných poštolek, ty vlastně dokrmějí a oni se tam u nás vlastně rozlítají a snažíme se vlastně ty zvířata vždycky vracet do těch původních lokalit, takže ty poštolky, jaká to jsou odsaď, tak sem jdou zpátky.
3: Justice prodlužováním vazby pro Tomáše Jiříkovského, obžalovaného v bitcoinové kauze, porušila jeho práva. Rozhodl o tom ústavní soud, který vyhověl Jiříkovského stížnosti. Krajský soud v Brně podle ústavních soudců pochybil, když během jednoho z vazebních řízení nedal obhajobě možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Na svobodu se teď ale Jiříkovský nedostane. Dál totiž platí předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně. Jiříkovský je obžalovaný mimo jiné z legalizace výnosu z trestné činnosti a hrozí mu až 20 let vězení. Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun od Jiříkovského přijal pro stát bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, tehdy z ODS. V kauze čelí obžalobě kromě Jiříkovského a Blažka další dva lidé. Kutilské duo Pat a Mat dnes slaví 50 let. Na vzniku legendárních postaviček se podílel režisér Lubomír Beneš a kreslíř Vladimír Jiránek.
6: V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Íránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
7: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
6: Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr se během dne změní na mírný severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: A jak už jsem říkala, nás čeká dřevěná radioporadna, protože naším hostem bude Aleš Zajdler z České zemědělské univerzity z Prahy z katedry zpracování dřeva Fakulty lesnické a dřevařské. Zabývá se hlavně stavbou a vlastnostmi dřeva, je kurátorem místní sbírky dřeva a věnuje se také problematice určování dřeva. Tak uvidíme, kam se dostaneme.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Radioporadna s datem 12. srpna je tady, začínáme a naším hostem je Aleš Zeidler z České zemědělské univerzity Praha z katedry zpracování dřeva Fakulty lesnické a dřevařské. Pěkný den, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání do Pardubic.
1: Máte prázdniny teď momentálně?
2: No, univerzita nezná prázdniny, mají studenti, ale samozřejmě je to prostor pro čerpání dovolené, protože v průběhu semestru už ten prostor pro tu dovolenou chybí, takže řekněme, mám prázdninový režim.
1: Takže jste se mohl takhle dopoledne dostavit.
2: Udělal jsem si výlet do Pardubic.
1: Ano, samozřejmě si toho moc ceníme. Vy pracujete na katedře zpracování dřeva na Fakultě lesnické a dřevařské. Jaké předměty konkrétně vy vyučujete?
2: No, tak jsou to vlastně všechno předměty, které souvisí se dřevem, je to fakulta lesnická a dřevařská, takže učíme jak lesníky, lidi, co se starají o les, a dřevaře, lidi, co to dřevo, které vyroste v těch lesích, budou pak zpracovávat a nějak dál využívat. Takže já učím předměty, které se zabývají stavbou dřeva, prostě souvisí s tím identifikace, hledání rozdílů mezi druhy, což je důležité, aby vlastně ti studenti věděli,
1: co na co je dobré.
2: Jak to vypadá. Velice špatně lze oddělit stavbu dřeva nebo jeho strukturu od vlastností, protože to plynule přechází, takže mám na starosti předměty, které částečně souvisí s vlastnostmi dřeva.
1: Mm-hmm. To je právě velmi zajímavé, vlastnosti dřeva. A vůbec dřevo je to úžasný materiál. Vy říkáte, že je to materiál budoucnosti, že co se týká i staveb?
2: Určitě. Když teda nezačnu tou budoucností, ale začnu tou historií, vždycky mi vadilo, že se řešilo, že byla doba kamenná, bronzová, železná, ale nikdy nezaznělo, že byla doba dřevěná, že to dřevo se používalo mnohem víc než všechny ty pazourky, kameny, než ten bronz, to železo, protože ty technologie, ty zpracování kovů byly jako strašně nedostatečné, takže to dřevo se používalo prakticky na vše. Jasně, že ustoupilo v průběhu těch věků, rozvoje těch technologií, ale vlastně, když se rozhlédnete všude kolem sebe, tak vždy v nějaké podobě na to dřevo narazíte. Jo, i ten list papíru, který máte před sebou na stole, jo, je určitě na 99% ze dřeva. Takže pořád nějaký produkt, u kterého na začátku bylo to dřevo.
1: Vy jste přišel jenom sem do místnosti, rozhlédl jste se a říkal
2: jste, už jsem ho viděl.
1: Už jste ho viděl, takže jste tady spokojený, předpokládám.
2: Cítím se to dobře.
1: Ale u těch vlastností dřeva, u toho bych se zastavila, a také u dřeva, které nám tady vyrůstá, dřevo rovná se stromy, které teď momentálně máme v našich lesích. Není trošku taky revoluce u vás na fakultě? Protože se to mění, že ta struktura s oteplováním, smrkům se už tolik nedaří u nás.
2: Určitě se to vyvíjí. Určitě se tím zabýváme. Neřekl bych slovo revoluce, protože stromy v našich končinách rostou 100, 120, 150 let, než se vlastně pokácí a pak se zpracovávají na nějaké trámy, řezivo, třeba i ten papír. Takže tam se žádná revoluce nepředpokládá, ale samozřejmě ty vysoké teploty, suchá, klimatické změny, které teď probíhají, určitě ovlivňují ten růst toho stromu. Jo, ten strom v úzovkách je ta malá továrna, která vyrábí dřevo, a určitě se to nějakým způsobem projeví. Projeví se to v tom daném letokruhu, který se vytvoří v daném roce. Těch letokruhů jsou tam desítky, třeba i stovky, takže opravdu nemluvíme o revoluci, protože už třeba ten strom 100 let rostl. Rostlo v těch relativně příznivých podmínkách. Ty změny začínají probíhat teprve teď, takže to dřevo, které se teď teprve vytváří, nějakým způsobem bude trošičku, opravdu trošičku. Není to tak, že se to změní o 50-70%.
1: To mě velmi zajímá, věřím, že i naše posluchače. Samozřejmě se můžete, vážení a milí posluchači, ptát našeho odborníka ke dřevům. Máte jistě mnoho i dotazů, tak se budeme těšit na ně.

0: Ali Zeidler z České zemědělské univerzity Praha je naším dnešním hostem a mluvíme tady o stromech, o vedru i o tom, jak se žije stromu. Mě tam zaujala ta délka. Vy jste říkal v průměru těch 150 let, že roste strom. I pro vás, pro ten dřevospracující průmysl, takový smrk asi opravdu těch 150?
1: Smrk se těží v průměru kolem 115 let. Mm-hmm. Jako je to dané jednak nějakým legislativním rámcem, ale když se na to podívám tím pohledem toho člověka, který chce to dřevo využít, na něco zpracovat, tak to je vlastně ta doba, kdy ten strom má opravdu zajímavé dimenze, aby se dal na něco využít, zpracovat. Mm-hmm. Jo, jestli můžu někdy směrem na jih, vlastně tam často mají plantáže rychle rostoucích dřevin, kde třeba vytěží strom v 10, 15, 20 letech a ten strom má dimenze našeho smrku v těch 100 letech, ale je to dané jednak podmínkami a jednak samozřejmě tou dřevinou, která v těch jižních podmínkách dokáže opravdu tak rychle růst a přirůstat.
0: To jsem tady viděla břízy, takovou jako plantáž z bříz.
1: Spíš se, si myslím, tady v Polabí, když jsme v Polabí, dají nalézt topoly, to jsou asi takový reprezentanti těch rychle rostoucích dřevin, které se v těch jižních končinách, jižních zemích používají, ale ty podmínky tady nejsou tak dobré, aby ten topol tak rychle přidostal.
0: Moc se mi to nelíbilo teda, no. Je to takové jako, že je to pro to zpracování.
1: Je to vlastně určené. Už jednak zemědělství, že to pěstujete jako nějakou kukuřici, vyroste, posekat a ty možnosti toho využití jsou omezené. Jak to roste rychle, to dřevo je, řekněme, řídké, má malou hmotnost, malou hustotu, malou pevnost, takže ty možnosti toho využití jsou limitované.
0: Ano. Když se projdeme lesem, třeba hradeckými lesy tady u nás, tak tam vidíme pokácené stromy a vidíme ten řez. Hodně často to tam mají narovnané, než se to odklidí. Co můžeme vyčíst z toho řezu, toho 150-letého smrku? Dá se poznat, který rok se mu dařilo víc, který míň?
1: Tak určitě si můžete ověřit, že ten strom nerostl těch 5-10 let, ale že opravdu rostl k té stovce. Já teda hradecké lesy moc neznám, i když tam funguje vlastně můj bývalý spolužák v hradeckých lesích.
0: Pan Zerzán je ředitelem, že? Městských lesů Hradec Králové.
1: Tím toho zdravím a vzpomínka na vysokoškolské časy. Ale jednak dokážeme spočítat letokruhy, opravdu říct, aha, tak ten strom opravdu se dožil 120, 150 let. A ta šířka těch letokruhů nám říká, jak se tomu stromu v tom daném roce dařilo. Mm-hmm. Když je letokruh široký, dá se předpokládat, že ten strom měl dostatek živin, především dostatek srážek, to je v současné době limitující nebo obecně limitující. Samozřejmě sluneční záření, žádní škůdci, že letokruh je široký. Naopak, když je úzký, tak ty podmínky nebyly
0: ideální, tak takový hubený jako člověk, že přežíval.
1: Ano, když strádáte, jste hubení, když se vám daří dobře, tak přirůstáte.
0: Poznáte tam i nějakou nemoc, kterou překonal ten strom například?
1: Vyloženě nemoc ne, ale je to určitě dobrý tip pro nějakého dalšího stáho odborníka na tuto problematiku. Existuje disciplína, která se nazývá dendrochronologie. Spousta lidí si pod tím představí datování nějakých trámů z historických budov, kostelů, klášterů, zámků. Ale ta disciplína už se někam posunula, už se rozvinula na dendroklimatologii, ekologii. Jo, tihle chytří lidi dokážou už z těch letokruhů říct, že bylo erupce sopky, že byl nálet nějakých škůdců.
0: Kůrovec a tak dále.
1: Možná spíš nějaké jiné, ale už se dá opravdu z těch letokruhů vyčíst, téměř všechno ne, ale už tam dokážou číst téměř jako v knize, takže...
0: Takže dendrochronologie.
1: Dendrochronologie.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dřevo, to je naše hlavní téma v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice. Dřevem se zabývá mnoho let už taky Aleš Zeidler z katedry zpracování dřeva Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity Praha. A mluvíme tady o těch letokruzích a jenom ještě takové krátké upřesnění. Já jsem to už chtěla počítat od jedničky do třeba do stovky podle těch letokruhů, ale vy jste říkal pozor, je třeba tam ještě připočítat co?
1: Je tam třeba ještě připočítat vlastně ten počet těch let, které potřeboval ten malý stromeček, ten semenáček, aby dorostl do té výšky toho pařezu, kde to počítáte. Mm-hmm. A nevím, jestli je to všeobecně známé know-how, ale ten letokruh, který je vlastně uprostřed, ten první od toho středu, je ten opravdu první, ten nejstarší, který má těch 100 let. A ten nejmladší, ten je na obvodu, ten se vytvořil jako poslední a ten je nejmladší.
0: A bohužel tam ty poslední asi budou hodně hubené, že? Ty kvůli tomu
1: poslední suchu. Léta jsou hubené díky nedostatku té vody a určitě se to v těch letokruzích projeví.
0: My ale budeme mluvit teď o tom, jaké dřeviny použít do interiéru a exteriéru, to je vaše parketa, kvalita stromů na stavbu, nebo kvalita dřeva, budeme mluvit teda teď už o dřevu. Traduje se tady u nás v našich podmínkách, že nejkvalitnější je dub, že to je tvrdé dřevo, takže je to stále, platí tohle pravidlo?
1: Určitě. Dub patří k našim nejkvalitnějším dřevům. A je dobré si uvědomit nejkvalitnější po všech stránkách, protože my od dřeva očekáváme třeba, že hezky vypadá, že je pevné, že je tvrdé, že vydrží třeba v tom exteriéru ty povětrnostní podmínky. Jo, ne každá dřevina tohle splní a ten dub je v tom poměrně komplexní, že on je opravdu pěkný, tvrdý, pevný, vydrží venku. Jo, takže kromě toho, že hezky vypadá, má opravdu široké spektrum využití. Mm-hmm. O, a když se budeme bavit o tom interiéru, exteriéru, těch dřevin, které vydrží v exteriéru ty nepříznivé podmínky, vítr, sluneční záření, působení hub hmyzu, opravdu není hodně. A ten dub je jeden z mála.
0: Takových odolných,
1: když budu přemýšlet.
0: Které další ještě?
1: V těch intencích té odolnosti, tak z jehličnanu by mě napadl modřín. Si myslím, že modřín je dobrá volba, na rozdíl od smrku, který je teda špatná volba. Nevím, jestli si můžu dovolit doporučit dřevo akátu, protože jako akát strom nemá spoustu lidí rádo a já to chápu, to je taková invazivní dřevina, ale pokud se o to oprostím a zůstanu jenom v rovině toho dřeva, tak dřevo akátu je po všech stránkách srovnatelné s tím dubem. Mm-hmm. Takže pokud jste pokáceli někde akát, aby se dál nešířil, neházejte ho do kamen, pokud má nějaké solidní dimenze a použijte ho opravdu na stejné účely jako dub.
0: Jako dub na tu stavbu, na ty exteriéry odolný.
1: Určitě nějaké sloupy, konstrukce, podlahy, plot opravdu snese úplně to samé jako dub a opravdu hezky vypadá.
0: Takže doporučíte pro stavbu dřevostavby buď to dub, anebo právě ten akát?
1: Určitě z hlediska té tvrdosti, pevnosti, trvanlivosti je to dobrá volba. Mm-hmm.
0: Smrk jste vyloučil, ale dovnitř asi doporučíte?
1: Smrk je vlastně naše nejrozšířenější dřevina v současnosti. To ještě chvíli potrvá, než se to nějakým způsobem změní. Ale ten důvod, proč se vlastně rozšířil, nějaký musel být. A byl daný v tom, že to on jinak rychle a bezproblémové roste, ale to dřevo na většinu účelů v interiéru postačí. Jo, pokud my ho chráníme při budování nějakých konstrukcí, aby na něho nepršelo, nepůsobily ty vnější podmínky, tak úplně bezproblémové.
0: Pojďme třeba na ten jednoduchý stůl, třeba stůl ze smrkového dřeva nebo z borovice radši. Co byste doporučil? No, pro kutily, možná, že nás poslouchají posluchači kutilové.
1: Tam je dobré si uvědomit, že pokud je to dřevo v interiéru, to znamená, že je dobře chráněné, ono tam vydrží třeba desítky, stovky let, pokud ho jako nezničíte nebo nezhoří. Jo, pokud by tady leželo, tak vydrží v uvozovkách do nekonečna. Takže ta interiérová záležitost je spíš designová věc. Chcete mít stůl, který se vám líbí, takže si vyberete dřevo, které je nějakým způsobem barevné, no, nebo má nějakou zajímavou kresbu těch letokruhů nebo stavby, která vás osloví.
0: Ano. A tady já vás zastavím, protože pustíme písničku, ano, a u té kresby ještě zůstaneme, které dřevo má takovou nejkrásnější kresbu. A třeba někdo zase by naopak chtěl jednolitou plochu třeba toho stolu, takže na tohle téma se zaměříme.

0: Každý má jiný vkus, někdo se nechá hodně vtáhnout do těch módních trendů, někdo má rád severskou architekturu a takové ty světlé dřevěné plochy až do běla po vzoru některých těch tady známých hypermarketů. No, my tady teď stavíme stůl s Alešem Zeidlerem z Fakulty lesnické dřevařské a které dřevo by bylo úplně nejlepší? No, smrk je měkký, tam když máme děti a nedáme na to pozor, tak to budeme mít brzy zničené, že?
1: Určitě. Tam u toho stolu už je to hodně, hodně designová záležitost, jestli máte rádi světlejší barvy, což by třeba splňoval nějaký smrk, bříza, jak znáte z IKEA, nebo i javor. Jsou lidi, co preferují ty teplejší tóny z těch jehličnanů, by stálo za to zvážit borovici. To si myslím, že je jako
0: pěknou kresbu
1: a je ekonomicky příznivá volba. Jo, těch jehličnanů v našich končinách moc není, tak musíte šáhnout po nějakém listnáči. Dubový stůl, jo, ten už něco vydrží, do toho si můžete i bouchnout. Klidně jasanový. Jo, mezi ty barevně zajímavé dřeviny patří třeba třešeň, ořešák, švestka a pak samozřejmě tropické dřeviny, ale to je...
0: Na to jsem se chtěla zeptat, na týk a tyto dřeviny, jestli do toho zabíhá hodně zahradní nábytek se z toho dělá.
1: Týk je samozřejmě známý díky hobby marketům, kde vidíte ty křesílka, stolečky pro zahradní nábytek. A tam je to dané tou skutečností, že ten týk je unikátní tím, že přirozeně v sobě obsahuje olejnaté látky, které ho relativně dobře chrání proti těm venkovním podmínkám. Jo, všechny ostatní dřeviny nebo většinu musíte napustit nějakým olejem nebo natřít nějakou nátěrovou látkou. Tady ten týk vydrží výrazně déle právě díky těm olejnatým látkám.
0: I když to nevypadá dobře, ale netrpí tím. Nevypadá to dobře, no, když to neobrousí, tak je takové došeda potom.
1: Ano, je dobré připomenout, že o to dřevo se musíte venku starat, tak jako plot oškrábete rez, natřete nějakým podkladem a pak barvou, aby to nerezlo. To dřevo vyžaduje taky nějakou péči, aby to v tom exteriéru postupně nezešedlo, nezačalo degradovat. Jo, přestože to je týk, vydrží hodně.

0: Číně, tak po nějaké době udělá to samé. To je určitě, určitě dobré si uvědomit.
1: Ještě poslední věc na podlahu, co byste doporučil?
0: Na podlahu samozřejmě zase nějaké tvrdé dřeviny. Jo. Chodíte tam v botech, válí se tam kamínky. Smrk určitě ne, měkké samozřejmě lze, ale časem tam budete mít ty rýhy poškrábané. Je to levné, tak častěji to budete měnit, ale spíše se používají dubové parkety. Může jasan, poměrně tvrdý.
1: Ano.
0: Akát. Taky dobrá volba.
1: Tady u toho asi si vyplatí připlatit si, abychom to nemuseli za 10 let, za 20 let
0: určitě
1: měnit.
0: I dováží se sem tropické dřeviny, které jsou poměrně hodně tvrdé, třeba i tvrdší než ten dub, ale to jsme samozřejmě v jiné ekonomické relaci.
1: Rovině. Tak jo. Já vám moc děkuju za dnešní povídání a budu se těšit zase třeba někdy příště nebo s některým z dalších kolegů vašich.
0: Díky moc za pozvání. Určitě rádi přijedeme.

0: abychom završili dnešní dopoledne, dobré dopoledne, tak se opět díváme do kalendáře a dnes je to 145 let, kdy před plánovaným definitivním otevřením z velké části vyhořelo Národní divadlo v Praze. Na divadlo se proto dnes zeptáme děti a ptá se Petra Beránková.
1: Divadlo, že tam mají loutky a hraje se s nimi, anebo že tam jsou lidi oblečení, každou chvíli se musí oblíknout za něco jiného.
2: Tam jsou lidi převlíčení z různých převleků jako šaška a tak různě.
3: Že se tam

0: se tam jdeš třeba na večer na jakou pohádku.
1: Kdo hraje v divadle?
2: Loutky, nějaký ze sboru děti a nějaký lidi.
3: Se jmenují herci.
1: Co je to role?
2: Že něco musíš zaspívat, anebo když zpíváš, tak se to jmenuje role ta zpěvačka a může si dělat, co chce v šatně.
3: Že třeba jsou hlavní, třeba hlavní rolí, že tam chodějí a zpívají různé písničky.
1: Jaká divadla znáte v Pardubicích?
2: Východočeský, český divadlo, Hronovický,
3: divadlo 29, exit.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Už víte, že na Janu Naďovou se můžete těšit po 13. Po 12. na Honzu Bamberského. Ano, ahoj.
3: Ano, ahoj, ahoj.
2: Písničky od srdce budeš hrát Klárám.
3: Budu hrát Klárám.
2: Včera byly Zuzany, tak možná někteří opozdilci si řeknou o písničku, nebo tak. Spíše si řeknou to své přání. A zítra je Alena.
3: Přesně tak. No, to jsou velmi známá jména. Mimochodem, já jsem měl včera dnešek, takže už jsem Klárám přál s předstihem, některé mi odepisovali, že to přeposlali kamarádkám Zuzanám, že děkuji.
2: A ty jsi už včera chtěl pozorovat zatmění a podobně. No, tak pozor. Tak
3: moc jsem se na ten dnešek těšil.
2: Co nabídneme? Ještě
3: co
2: víc.
3: Nabídneme? Svitavy ve Svitavském muzeum totiž dnes začínají dny otevřených ateliérů, tak nabídneme podrobnosti a chybět nebude třeba ani kalendárium.
2: Perfektní.
3: A písničky, které nestáhnou.
2: A víš, na co já se těším po 14. Na ta čtyři káňata, která vzletla po výšku Niky.
3: To je pravda.
2: I to uslyšíte. A teď si dáme Věru Martinovou.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Lidé můžou dnes v Pardubicích sledovat částečné zatmění slunce ze zelené brány. Barokní dřevěné sochy se po 70 letech vrátily z kostela ve Vraclavi do kláštera v Hetči. Ministerstvo kultury přispěje 9 miliony na restaurování lidického památníku dětských obětí války, který je v havarijním stavu. A nás na východě Čech čeká většinou slunečno, jasno, teploty do 27 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné slunné středeční poledne z Pardubic. Lidé můžou dnes v Pardubicích sledovat částečné zatmění slunce ze zelené brány. Věž kvůli tomu zůstává výjimečně otevřená až do 22 hodin. Návštěvníci budou mít k dispozici taky omezený počet ochranných sklíček pro bezpečné pozorování. Zatmění bude viditelné mezi 7 a 8 hodinou večer. Dřevěné barokní sochy se po víc než 70 letech vrátily z Vraclavy na Orlicko-Ústecku do kláštera na hoře Matky Boží v Hetči. Plastiky, které váží 80 až 150 kg, zabalili restaurátoři do folie, položili na matrace a připevnili k přepravním paletám. Na nákladní auto je pak nakládali ručně. Proč vyloučili z transportu těžkou techniku, vysvětluje restaurátor Vojtěch Werner.
2: Pracuju se skupinou velice citlivých kolegů, kteří jsou všichni velmi šikovní, kdežto s jeřábem vždy pracuje nějaký manipulant, který ač může být stejně tak dobrý jako oni, přesto pracuje s technikou. Techniku prostě nikdy neovlivníte, může se stát cokoliv. U těch rukou mám pocit, že když se to dobře podpoří, například tady máme tu rampu, tak tam můžu těm kolegům důvěřovat 100%.
0: Cizinecká policie v sousedním Královéhradeckém kraji v prvním pololetí výrazně zpřísnila kontroly. Policisté se zaměřili na prověřování ubytoven, firem i na podvody s humanitárními dávkami. Za prvních 6 měsíců zkontrolovali přes 6800 dokladů, co je o 600 víc než ve stejném období loni.
3: Policisté měsíčně prověří zhruba 200 ubytovacích zařízení po celém kraji. Při akcích zaměřených na nelegální zaměstnávání a pobyt pomáhají policistům v terénu také drony. Součástí práce je odhalování padělaných dokladů a také kontrola žadatelů o dočasnou ochranu z Ukrajiny, kterých policie od dubna prověřila přes 300. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Začala platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie, na trh by se tak už třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících masnotu. Památník Lidice dostane od Ministerstva kultury 9 milionů korun na opravu slavného sousoší lidických dětí. Na financování se dnes dohodl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za motoristy s ředitelem památníku Eduardem Stehlíkem. Sousoší sochařky Marie Uchytilové připomíná 82 dětí z Lidic zavražděných nacisty za druhé světové války. Slovenská policie zasahuje v nemocnici v Martině kvůli hrozbě bombovým útokem, informoval o tom server Aktuality.sk. Výhruška přišla e-mailem a vedení nemocnice kvůli ní okamžitě zastavilo všechny plánované operace a další chirurgické zákroky. Areál podle Aktuality.sk prohledávají speciálně vycvičení psy. Nemocnice svolala krizový štáb. Server připomíná, že v zařízení jsou i nepohybliví a kriticky nemocní pacienti.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká slunečno, většinou jasno, odpolední maxima 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný severovýchodní až východní vítr. Hrozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak slabě stoupne, bio 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kvůli opravě parkoviště je dočasně uzavřená spodní vrátnice Pardubické nemocnice. Do areálu se proto nově vyjíždí z Komenského ulice u školy Svítání. Omezení potrvá až do konce listopadu. A ještě sousední Hradec Králové, strážníci ve Špindlerově mlýně vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí tam rychle. Celý tento týden je hlídají a kontrolují měření rychlosti.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré poledne, tak co tu máme za písničkové dobroty pro tuto hodinu? Máme tady třeba Dalibora Jandu, máme tady Enrika Iglesiase, Valdemara Matušku, kapelu Elán, Michala Davida vám můžeme zahrát, taky Helenu Vondráčkovou, Daniela Landu, Karla Gota, Poutníky a nebo kapelu Kabát.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Publikum tvé jsem já, Jana Kratochvílová, protože naše publikum jste vy, tak teď jako publikum si můžete také vyřídit váš oblíbený pozdrav. My vám k tomu zahrajeme už zmiňované písničky z našeho poledního playlistu. Tak pro dnešek platí pouze dva kontakty zatím. SMSková brána se rozhodla, že bude stávkovat, takže ji zatím necháme, ať si stávkuje klidně. Takže primárně volejte na 726 46 48 48, můžete volat i z okna, ale těžko říct, že si to uslyšíme, a můžete hlavně i psát do e-mailové schránky studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo pak nám otevře bránu? Dobrý den.
2: Ahoj, tady Slavoj z Letororu, Kaťák.
0: Nazdar, Kaťáku, tak prosím tě, vybral jsi z polední nabídky?
2: Pro Kláru Kopeckou, pro dceru, do Nátnice. A Dalibora Jandu?
0: Dalibora Jandu dáme, dobře, tak je připravený. Máš ho mít, měj se hezky, naslyšenou.
2: Ahoj.

0: Kufříku, dneska máte smůlu, Dalibor Janda má odzpíváno. Kde je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Janíčka z České Třebové.
0: Tak zdravíme, tak, Janíčko. No povídejte, ano, rozdívejte nám to tady.
1: Aby vám tam nebylo smutno tam na tom vršku, tak si přeju toho fousatýho, Valdu Matušku, nějakou pěknou, protože jinak si nemůžu nechat Zicha zahrát v Marojánce, teď oni pracuju, tak jako si nechám udělat toho Matušku.
0: Dobře, no jestli myslíte Karla Zicha, máš chuť Majoránky, tak tuhle písničku, když vydržíte pracovat, uslyšíte někdy po 3/4 na 4.
1: No dobře, dobře, to já toho křikouna si tahám furt sebou, takže já to určitě uslyším.
0: Výborně, dobře, tak.
1: Teď vás poslouchám, jak se zbudím, až nejdu spát.
0: To je dobře, to je dobře. Jsme takový váš společník po celý den a to je přesně ta naše úloha, kterou si přejeme plnit. Tak tady máte Valdemara. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naschle, mějte se tam taky krásně.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další volající na drátě, kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarka.
1: Jarko, tak.
2: To víte, kdo pozdě chodí,
1: tak,
2: sám tak, sobě škodí.
1: Přesně tak, kdo pozdě chodí, od Dalibora přichází.
2: Tak.
1: No jo.
2: Ale tak já vás poprosím jako náplast. Mm-hmm. Kabáty.
1: Kabáty dáme, houby magický, dobrá.
2: Výborně, děkuju moc.
1: Rádo se děje, mějte se hezky, naslyšenou.

Kapela Kabát a Houby magický, další vaše vlastně přání z naší polední písničkové nabídky. Tak ještě zbývá kapela Elan, Enrique Iglesias, Michal David, Helena Vondráčková, Tom Petty, Daniel Landa, Poutníci, Karel Gott, Věra Špinarová a nebo třeba i Sandra by se teoreticky mohla ještě vejít do této hodiny. To bude vlastně záležet i tak trochu na vás, pokud si ji vyberete. Telefon 726464848 a e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Na teď také další z vašich pozdravu. Prosím, zahrajte nějakou zahraniční písničku, ať se mi dobře pracuje. Díky moc, Stáňa. Tak Stáňo, k tomu pracování. Veselý, rozšafný Enrique Iglesias.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A někdo opičívá na telefonu, tak ho nenecháme čekat dlouho. Zeptáme se, kdo volá. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchač Petr. A prosil bych zahrát písničku pro naši vnučku Klárku Černou k jejímu dnešnímu svátku. A zároveň taky, aby nadále šlo studium na Pardubické konzervatoři jako doposud.
1: Dobře.
2: Příští rok školní bude vlastně její maturitní maturitní výzvy.
1: No tak to přejeme hodně úspěchů.
2: Studium.
1: Tak
2: ano, dobře. Nějakou svižnou, jestli máte.
1: Dobře, no svižná teď jedna byla, tak dáme ještě jednu.
2: Tak jo.
1: Svižnou, ať se pěkně rozhýbeme po obědě. Mějte se moc hezky,
2: naslyšenou. Mějte se krásně, moc děkuju, naschle.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Perličky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak, a druhá polovina je tu právě teď. Zase se podíváme pro změnu, co nám píšete. Píšete nám, prosím, zahrajte písničku Alence Prokopcové z Letohradu k jejímu zítřejšímu svátku. Alenko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti z dětí a vnoučat. To přejí Smejkalovi z Výprachtic a posíláme kapelu Elán.

Luto, keby nefungovala naša SMS brána a už konečně začala premávat, fungovat, takže můžete posílat ještě SMSky po zbytek hodiny ve tvaru Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu na číslo 90 011 04, pokud budete chtít někomu SMSkou poslat písničkový pozdrav prostřednictvím našeho vysílání. Tak pojďme teď ale vybrat další e-mailový vzkaz. Píše Boženka: milé rádio, všem posluchačům pro pěkný den, vybírám Helenu.

0: Tak do konce hodiny ještě Daniel Landa, Poutníci, anebo třeba i Karel Gott a také možnost ještě poslat někomu do konce 12. hodiny písničku od srdce, tedy tu, kterou si vyberete z naší nabídky, buď na telefonu 726 46 4848, případně přes e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo přes SMS-kové číslo 90 011 04. Ta možnost tu ještě je, třeba všem Jasnám a Klárám popřát vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Tak pojďme k dalšímu z vašich vzkazů, který se nám tu objevil. Píšete, zahrajte prosím pro Petru Rezavou nějakou hezkou písničku, aby nebylo líto, že marodí a nemůže s námi poctivě pracovat. Jitka. No, Jitko, já myslím, že to asi Petře líto úplně není, ne? Nebo myslíte, že ano?
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce sedřený.

dýchať zapomeno, srdce bolaví. Od rána

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se vlakem vydáme do Hlinska. Železnice protíná město od roku 1871, i když původně měla dráha vést přes Trhovou Kamenici. Jak se místní rodák Karel Adámek zasloužil o to, že koleje nakonec vedou Hlinskem? A jak se po rekonstrukci promění Hlinecké nádraží? To vše vám přiblíží Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak, a protože bude za 9 minut jedna, tak jdeme do finále dnešních poledních písniček od srdce. Máme tu ještě jeden pozdrav, tentokrát od Lídy. Lída píše: zahrajte mi prosím Káju Gotta, protože od mládí je to prostě můj miláček. Děkuji a přeji hezkou středu. Tak Goťák bude připraven a ještě vám prozradíme, co vás čeká po zprávách Petry Beránkové po 13. hodině. Bude to opět pořad Alex a host. Dnes se můžete těšit na povídání s bývalou herečkou a podnikatelkou Janou Naďovou. A po 14. hodině už přijde na řadu dobré odpoledne z Pardubic, plné informací nejenom z našeho regionu, ale také písniček, které nestárnou, a už se na to dobré odpoledne mezi 14. a 16. hodinou moc těší Jan Vamberský. Tak ale teď slibovaný Karel Gott bude poslem dobrých zpráv.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Kvůli dlouhodobému suchu pardubický magistrát vyzývá obyvatele, aby neplýtvali vodou. V sousedním Hradci Králové pokračují opravy podchodu na třídě Karla IV. Justice prodlužováním vazby pro Tomáše Jiříkovského obžalovaného v bitcoinové kauze porušila jeho práva. A nás čeká slunečno, většinou jasno, denní maxima až 27 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne z Pardubic. Pardubický magistrát doporučuje lidem ve městě a okolních obcích šetřit vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho, které se projevuje taky na Chrudimce v Nemošicích, kde výrazně klesl průtok. Žádný zákaz odběru vody zatím neplatí. Město ale doporučuje omezit třeba zalévání trávníků, napouštění bazénu nebo mytí aut pitnou vodou. Vysvětluje náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.
4: Všichni vidíme, že vody je nedostatek, trápí nás už od června vysoké teploty a tím pádem i sucho. Letos je opravdu extrémní, řekněme za posledních 45 let se takováhle situace nestala. Potoky řeky jsou víceméně vyschlé, některé toky úplně zmizely a proto jsme vyzvali veřejnost a žádáme jí o spolupráci, aby všichni šetřili vodou.
3: Dělostřelecká tvrz Bouda u Tichonína na Orlicko-Ústecku by se měla stát příští rok národní kulturní památkou. V současné době je na indikativním seznamu památek, který bude schvalovat vláda. Nejvyšší stupeň ochrany Pardubickému kraji umožní čerpat víc dotací na úpravy tvrze. Hejtmanství zároveň usiluje o vyhlášení krajinné památkové zóny v celé pevnostní oblasti Králicka, kde je dohromady asi 200 různých objektů. Sousední Hradec Králové připravuje na konec prázdnin další opravy podchodu na třídě Karla IV. Práce budou stát 34 milionů korun a přibližně třetinu nákladů by mohla pokrýt dotace, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
5: Některé z prací si vyžádají úplné uzavření podchodu. Pěší jej budou obcházet po Střelecké ulici v období od 17. do 23. srpna, následně pak od 14. do 30. září. Kompletně zrekonstruovaný a prosvětlený podchod, který nabídne také prostor pro obchod, vody, výstavy a komunitní aktivity se má otevřít na podzim.
3: Dva členy mexického drogového kartelu zadržené na českém území už úřady vydali do Spojených států. S převozem souhlasili. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Celkem 4 členy kartelu zadrželi policisté v Česku v červnu, když se snažili získat zbraně a střelivo. Dva muži vydání do Spojených států odmítli a zůstávají tak podle Tejce ve vazbě. Justice prodlužováním vazby pro Tomáše Jiříkovského obžalovaného v bitcoinové kauze porušila jeho práva. Rozhodl o tom ústavní soud, který vyhověl Jiříkovského stížnosti. Krajský soud v Brně podle ústavních soudců pochybil, když během jednoho z vazebních řízení nedal obhajobě možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství.
2: Počasí.
3: A nás na východě Čech čeká slunečno, většinou jasno. Odpolední maxima 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříte 15 až 19 stupňů. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě stoupne a bio 1, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 3,5 minuty po 13. přesně míříme na silnice Pardubického kraje. A jedna nehoda hlášená právě teď ze Svitavska. Je to konkrétně Chornice, ulice Jevičská. Srazila se tam dvě osobní auta. Je to z Chornice ve směru na Jevičko. Tak opatrně a klidnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
0: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Netely. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den, prajem.
2: Alex a host.

0: je naším hostem.
1: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Povídám si s Janou Naďovou, herečkou, jejíž životní role, role, která ji proslavila, byla princezna Arabella v režii pana Václava Vorlíčka. Musíme tu vaši životní roli, která vás provází, stále prostě zmínit. Zajímá mě třeba i to, jak

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Horko i nízké výkupní ceny mléka komplikují zemědělcům v Pardubickém kraji chov dojnic. Projekt propojení sky areálu Svatý Petr a Medvědín ve Špindlerově mlýně jde podle plánu. Soud musí znovu rozhodnout o jedné ze stížností aktéra bitcoinové kauze Jiřikovského na vazbu. A zítra nás zase čeká slunečný den. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Vítám vás. Zemědělci v Pardubickém kraji musí v horkých dnech ochlazovat dojnice ventilátory vodou nebo automatickými sprchami. Vysoké teploty snižují jejich příjem krmiva i dojivost. Chovatelům navíc komplikují situaci nízké výkupní ceny mléka, které podle nich nepokrývají výrobní náklady. Například Agro Kunčina denně vyprodukuje asi 11 000 litrů a na každém ztrácí asi 1,50 Kč, říká ředitel společnosti Marek Šejnoha.
2: V loňském roce jsme provedli velkou přestavbu dojírny za 20 milionů korun. Bohužel jsme úplně nevyužili loňské ceny mléka, kde vlastně průměrná cena byla nějakých 13,30 Kč, což konečně po dlouhé době byla realizační cena pokrývající náklady.
1: Projekt propojení sky areálu Svatý Petr a Medvědín ve Špindlerově mlýně jdou podle plánu. Tento měsíc bude pokračovat montáží podpěr nové 6-místné lanovky Přehradní a osazením ocelové konstrukce mostu druhého. Ten překlene silnici mezi Vrchlabím a Špindlerovým mlýnem. Most pro lyžaře naváže na dojezd sjezdovky Lesník dolní stanici budované lanovky Přehradní. První etapa propojení areálu má být hotová na zimní sezonu 2026-2027 a propojení bude zatím jednosměrné. Na jaře by měla začít výstavba 10-místné kabinové lanovky směrem na Medvědín, která propojení areálu dovrší. Drubežárna v Kosičkách na Královéhradecku začala s obnovem chovu zničeného v únoru ptačí chřipkou. Před půl rokem přišla farma o 250 000 slepic. Za nové nosnice zaplatí skoro 50 milionů korun. Podle ředitele Jana Pozdílka se budou slepice do hal přivážet postupně ještě během 3 následujících měsíců.
3: Plány na skladnění slepic nosnice dělají tak určitě 3 roky dopředu, někdy i 5 roků dopředu. Kapacity odchovenců jsou naprosto vyčerpaný, protože je v České republice více snáškových hal, než jsou kapacity odchovu. A vyhověli nám kolegové na Slovensku, kteří uvolnili kapacity v Líhních.
1: Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kýn.
4: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
1: Jiříkovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinu pro stát. Vinu popírají. Stížnosti k ústavnímu soudu podal Jiříkovský, o dvou už soudci rozhodli. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci a zemědělci.
0: Počasí.
1: Čeká nás chladnější a jasná noc, bude jasná nebo skoro jasná, noční teploty 12 až 9 stupňů, v údolích až kolem 5 stupňů Celsia, na horách 7 až 3 stupně. Zítra, tedy ve čtvrtek, čeká nás slunečný den, jasný nebo skoro jasný, denní maxima podobná těm dnešním 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se výrazně měnit nebude a biozítra dvojka, to znamená střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Čerstvá nehoda v tuto chvíli hlášena z Chrudimska, silnice 343. Je to před Trhovou Kamenicí. U rybníku Velká Kamenice. Srazila se tam dvě osobní auta, tak opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 10 poštolek a 4 káňata vzlétly poblíž Kunitické hory u Pardubic zpátky do volné přírody. Byli jsme u toho. Reportáž uslyšíte v této hodině a uslyšíte i písničky, které nestárnou. Konkrétně od Pavla Didoviče, Erika Carmena, také od Hany Zagorové a nebo Václava Neckáře.
0: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Blázno, ukolébavka v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Letošní 11. ročník duchovně kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice, který začíná v sobotu, bude kombinovat procházky městem, prohlídky barokních interiérů a taky přednášky a barokní hudbu v duchovních historických prostorách. Na programu jsou dva koncerty a také liturgická hudba během bohoslužby. Program začne v sobotu 15. srpna a to procházkou po historickém centru Litomyšle s názvem Mariánská místa známá i neznámá a povede nejenom po známých lokalitách, ale obsahuje i některé překvapivé zastávky. Den na to v neděli 16. potom zazní v probožském chrámu povýšení svatého kříže liturgicky provedená skladba nejvýznamnějšího francouzského raně barokního skladatele Antonia Beseta Mese a to při mši, kterou bude sloužit litomyšlský titulární biskup Prokop Brož. Program pak bude pokračovat i v úterý 18. a to v zámecké kapli svaté Moniky a Michaela Archanděla, kde zazní koncertní provedení sonát na biblická témata. Ve čtvrtek 20. srpna potom vystoupí sopranistka Irena Troupová s čembalistkou Jiřinou Marešovou. A to s komorním koncertem Perly barokní Itálie. No a připravené budou i akce osvětového odborně popularizačního charakteru. Přednáška kněze a církevního historika Ljuboslava Hromjáka se bude třeba věnovat mimo jiné i tématu lokálních svědců, tedy patronů města obcí, kteří byli v barokní době velmi populární. Pořadatelé také připravili i komentovanou prohlídku piaristického kostela nalezení svatého kříže a i prohlídku piaristické koleje. Kdybyste chtěli víc podrobností, baroknilitomyšl.cz.

0: kapely Opět Radeček spolu s Moravskou filharmonií v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za 9 minut bude 14:30. 14 dravců dostalo druhou šanci na život ve volné přírodě. Na louce poblíž Kunětické hory u Pardubic je do přírody vypustili ochránci ze záchranné stanice Pasíčka. Do přírody se tak vrátili poštolky a káňata po zranění i mláďata odchovaná ve stanici. Ochránci všechny ptáky nejprve okroužkovali a potom už se rozletěli po okolí. Na jejich návrat do přírody přihlíželi také kolemjdoucí a reportérka Anna Svobodová byla u toho.
1: Tak já jsem teďka dostala poštolku taky na vypuštění, držím ji v rukavici, tak jenom tak vyhodit teda, jo? Krásně odletěla.
2: Tak máme velký prostory rehabilitační, rozletový. Vlastně jakmile už jsou samostatní, jsou v kondici, to se rozpozná moc dobře. Jo, když už je zbytečný je držet dál, když už můžou jít dávno ven. Hlavní ošetřovatel Milan Opa.
1: Ještě bych se zeptala, jakou mají šanci vlastně na přežití.
2: Vlastně tím, že to jsou zvířata zvenčí a u nás jsou tu dobu pouze nezbytnou, jo, takže krátkodobě, takže vlastně ta šance je vysoká.
1: Tak teď jdou teda na řadu káňata.
2: Tak, ty jsou samostatně, protože jsou větší, tak aby měli i lepší prostor. Teď, ty už se těšíš.
3: Ty zvířata tam byly vlastně s různými zraněními, něco bylo od mláďat vlastně, takže ty tam byly poměrně díl, když vlastně vypadly třeba, nedali se vrátit zpátky do hnízd, tak máme tam skupiny adoptivních rodičů, handicapovaných poštolek, ty vlastně dokrmějí a oni se tam u nás vlastně rozlítají.
1: Vedoucí záchranné stanice Pasíčka Josef Cach.
3: A pak tam byly vlastně další zvířata, které měly nějaké zranění, to znamená po nějakých nárazech byly, tam jedno káně mělo vřetenovou zlomeninu, tak se to hřebovalo. Tam samozřejmě se to hojí rychleji než u lidí naštěstí, takže za 3 neděle to je vždycky většinou srostlý, pak se tam řepindá, pak to zvíře se vlastně u nás rehabilituje, lítá tam 14 dní, 3 neděle, jak je potřeba a pak může jít zpátky do volné přírody. A snažíme se vlastně ty zvířata vždycky vlastně do těch původních lokalit, takže ty poštolky, jaká to jsou odsaď, tak sem jdou zpátky.
1: Jak vlastně zvířata, nejenom ptactvo, ale i ostatní, o které se ve vaší záchranné stanici staráte, zvládají teď ta současná vedra?
3: Tak samozřejmě s tím byl velký problém, protože ty tepla tak rozpálily střechy a třeba rýsy nebo vlašťovky, to začalo vyskakovat z hnízd. Před měsícem ten týden byl strašný, my jsme vlastně měli intenzivní péče a chodby obložený krabicema, ve kterém byly mláďata a zvířata, které vyskákala, nemohli tam vlastně být. Měli jsme takovéhle problémy tuším před 3 lety, ale ne v takovém rozsahu jak teď, takže to byl strašný mazec.
1: Příště budou ochránci do volné přírody navracet uzdravené orly a luňáky. Z Kunětické hory Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Express Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Co tě

0: A za chvíli kapela Týma nebo Václav Neckář z Vesela bude prospěvovat Šalalalalí. Ale teď dva pajduláci, jeden z nich měl červené tričko, žlutý rolák a také to byly dva kutilové, kteří si vždycky poradí, když většinou to dělali úplně špatně. Ano, máme na mysli Pata a Mata, poprvé se objevili před 50 lety. Za jejich vznikem ale není jenom humor a animace. Do jejich příběhu zasáhla i normalizační cenzura, ale i tu kutilové přežili a dodnes jejich příběhy plní i sály kin. Reportér Martin Hrnčíř se za příběhem těchto postaviček ohlédl.
1: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek. A za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Mat. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
2: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to zasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídají a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu.
1: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváku uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979. Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
3: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
1: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice. Reklamu.

0: Šalalalalalalí, zpíval Václav Neckář, léto je v plném proudu, víkend vlastně na dosah ruky, no jestli plánujete nějakou víkendovou aktivitu, vězte, že by se mělo zase oteplit a měly by přijít tropické teploty, víc uslyšíme po 15. hodině, ale jestli plánujete výlet právě na víkend, tak si myslím, že by rozhodně stálo za to naplánovat si výlet někam, kde se budete mít možnost schladit. Ideálním místem proto jsou třeba šlechtická sídla, jako jsou zámky. V Čechách jich máme opravdu plno a vyrážíme se zámeckým létem do zámku a šlechtických sídel celkem pravidelně, a to i s Františkem Kinským, který je nám průvodcem, a vyrazíme tam i teď.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a sala terénou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně

0: A také spousta soch.
1: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
0: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
1: Určitě první patro, takzvané Piano Nobile, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
0: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
1: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
0: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
1: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtensteina, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
0: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
1: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkón, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

Klasika od Lucie Bílé, Si můj pán, 9 minut před 3. hodinou. Tak v sobotu 15. srpna projede Pardubicemi peloton cyklistického závodu Czech Tour, a to v rámci své 3. etapy. Představení týmu a slavnostní start se budou odehrávat přímo v historickém centru města. Cyklisté se pak vydají z Pardubic až na střechu Jeseníku. O cyklistice a o závodu si bude zítra ráno s Leopoldem Koenigem, tedy ředitelem Leopoldem Koenigem, povídat v našem vysílání Miroslav Hruban.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
0: Hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Kvůli dlouhodobému suchu pardubický magistrát vyzývá obyvatele, aby neplýtvali vodou. Soud rehabilitoval včera svědka číhoštského zázraku. Verdikt může otevřít cestu k dalším soudním rehabilitacím. Částečné zatmění slunce potíže v přenosové síti nespůsobí. Na pokles výkonu soláru je připravená, ujišťuje ČEPS. A zítra bude zase slunečný den, jasný nebo skoro jasný, teploty do 28 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. Pardubický magistrát doporučuje lidem ve městě a okolních obcích šetřit vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho, které se projevuje taky na Chrudimce v Nemošicích, kde výrazně klesl průtok. Žádný zákaz odběru vody zatím neplatí. Město ale doporučuje omezit třeba zalévání trávníků, napouštění bazénů nebo mytí aut pitnou vodou. Vysvětluje náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.
5: Všichni vidíme, že vody je nedostatek, trápí nás už od června vysoké teploty a tím pádem i sucho. Letos je opravdu extrémní, řekněme za posledních 45 let se takováhle situace nestala. Potoky řeky jsou víceméně vyschlé, některé toky úplně zmizely a proto jsme vyzvali veřejnost a žádáme jí o spolupráci, aby všichni šetřili vodou.
0: Dělostřelecká tvrz Bouda u Těchonína na Orlicko-Ústecku by se měla stát příští rok národní kulturní památkou. V současnosti je na indikativním seznamu památek, který bude schvalovat vláda. Nejvyšší stupeň ochrany Pardubickému kraji umožní čerpat víc dotací na úpravy tvrze. Hejtmanství zároveň usiluje o vyhlášení krajinné památkové zóny v celé pevnostní oblasti Králicka, kde je dohromady asi 200 různých objektů. Krajský soud v sousedním Hradci Králové včera rehabilitoval Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 v souvislosti s takzvaným číhoštským zázrakem několik týdnů ve vazbě. Rozsudek může otevřít cestu k dalším soudním rehabilitacím lidí pronásledovaných komunistickou státní bezpečností v této kauze. Advokát Ladislav Miller zmínil 6 dalších osob. U některých ale zatím není jasné, jestli návrh na rehabilitaci může někdo z rodinných příslušníků ještě podat.
6: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
0: Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jenom sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle Hany Klímové, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje páteřní přenosovou soustavu v Česku, bude dopad zatmění slunce jenom minimální.
7: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
0: Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo právě na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale bylo nedostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal třeba právní zástupce společnosti, reakci ministerstva zahraničí zjišťujeme.
4: Počasí.
0: Čeká nás chladnější jasná noc, jasná nebo skoro jasná, noční teploty 12 až 9 stupňů, v údolích kolem 5, teploty na horách 7 až 3 stupně. Zítřek zase slunečný a podobný jako dnešek, jasný nebo skoro jasný, teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a bio 2 střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4,5 minuty po 15. míříme na silnici, jak víte, nehoda u Trhové Kamenice, u Kamenického rybníku, Velká Kamenice, srazila se dvě osobní auta, tak tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Zdravíme do Svitav. Svitavské muzeum dnes a zítra zve na dny otevřených ateliérů. Podrobnosti k této akci řekneme za chvíli a nabídneme i písničky, které nestárnou, a to od Pavla Bobka, také od Nezmarů, kapely Turbo anebo Karla Zicha.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: V nedělní ráno chtěl by být v žulovým chodníku, kvádrem žulovým, nebo jak je ten verš. Pavel Bobek zpíval v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice a my jsme slíbili, že se podíváme, jak to bude vypadat s počasím a že vám možná také naťukneme, jak bude o víkendu. Připraveni jsme.
2: Počasí.
1: A na telefonu už je také Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne přejeme.
3: Hezké odpoledne.
1: Tak, pane Popelko, vy jste jistě také připraven prozradit nám nejprve pěkně po pořádku, jaký bude zbytek středy. Uvidíme zatmění slunce, bude jasná obloha.
3: Bude jasná obloha, těch mraků bude opravdu málo a více by nám to mělo vydržet prakticky bezoblačná až do soboty. Neděli by přece nelečně přivývat trochu oblačnosti.
1: Mm-hmm. Tak pojďme tady teď pěkně po pořádku. Co se bude dít zítra ve čtvrtek?
3: Zítra po ránu zase málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, a teploty klesnou na 12 až 9 stupňů a v údolíčkách tam by mohlo být až kolem 5. Vítr bude po ránu foukat slabý, proměnlivý a během dne začne zesilovat na severovýchodní a to bude tak do těch 4, maximálně 5 metrů. No a přes den zase jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. V pátek stále jasno, teploty ráno 14 až 10, v údolích zase kolem 7 a přes den tak do 31 stupňů. V sobotu jasno nebo skoro jasno, teploty amba se plezou trošku nahoru, ale po ránu 16 až 12, odpoledne do 34 a nejteplejší bude neděle. Tam v podstatě vyrucholí příliv toho velmi teplého vzduchu. No a začne už tam přibývat oblačnost, takže ránem začneme ještě jasno polejasno, během dne už takové oblačné počasí a večer až zataženo a k večeru a večer se může objevit i slabá přeháňka. Teploty po ránu 19 až 15, ale přes den do 36. No a ten příští týden, takový ten výhled, už by se teploty odpoledne pohybovat tak kolem 25 stupňů a aspoň slabým srážkám se nevěneme.
1: Výborně, no tak ty slabé srážky to jistě potěší vzhledem k tomu suchu, které teď panuje. Děkujeme do Hradce Králové, zdravíme vás tam a užijte si zatmění slunce. Naslyšenou.
3: No, napodobně.

0: přenos poslala kapela Činasky v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Městské muzeum ve Svitavách dnes a zítra otevírá své ateliéry. Návštěvníci si můžou na zahradě, v muzejních dílnách, ale také ve výstavních prostorách vyzkoušet tradiční řemesla, třeba řezbářství, paličkování a nebo sklářství. Redaktorka Věra Pavlasová dnes dopoledne zjišťovala, co všechno si lidé vlastně mohou sami vyrobit.
1: Tady na zahradě máme postavené stany a máme tady po oba dva dny dílničky pro dospělé a pro děti. Máme je tady na dvoře, ale i v prostorách muzea a hlavně v dílnách.
2: Hlavní pořadatelka Jitka Olšánová, co tedy je na programu dnes?
1: Dneska můžou návštěvníci vyzkoušet tady právě třeba řezbářství, linorit v dílnách, smaltování a drátenictví. Je toho tady spousta. A můžou si právě vybrat, co by se jim líbilo vyzkoušet.
2: Jak se tvoří linorit, tady bude ukazovat dnes Jindra Žáková. Je zájem vůbec o tento druh činnosti?
3: Já si myslím, že o tuhle grafickou techniku zájem bývá, chodí sem kvůli němu i školy a dnes si návštěvníci můžou vytvořit buď malé razítko, a nebo i větší formát. Vlastně tvoří se to tím, že rydlem rijete do takové napodobeniny lina, a pak to natřete barvou a vytisknete.
2: Děláte tento kurz poprvé?
3: Na otevřených ateliérech, ano, je to letošní novinka.
2: Nejen linorit, tady si budou moct vyzkoušet návštěvníci, ale i něco jiného?
1: No tak samozřejmě dneska je tady ještě třeba pan kovář a zítra se můžou třeba návštěvníci těšit na vinuté perle a výrobu skleněných zvířátek, což je naše novinka.
2: Dny otevřených ateliérů děláte v létě pravidelně, přitom máte spoustu dílení v průběhu roku. Je všeobecně o ně zájem?
1: Ano, o řemeslné programy je zájem a proto vlastně nabízíme tady tyhle ty akce, buď to takhle pro veřejnost, anebo právě ty workshopy pro zájemce, který mají zájem o konkrétní řemeslo.
2: Vy budete zítra lektorkou sklářského tvoření. Jak vy jste se k tomu dostala také na nějakých podobných akcích, jako jsou teď ve vašem muzeu?
1: Ano, tak od roku 2014 pořádáme vlastně tyhle ty řemeslné programy pro školy, pro veřejnost a právě při všech těchto těch aktivitách dělám takového asistenta a potom už člověk získá nějaké zkušenosti a může i lektorovat.
2: Dny otevřených ateliérů budou v muzeu dnes do 18. hodiny, zítra začnou ve 14. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. 2 Šiklové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící v páru. 5. a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se potřetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hodem dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampresovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.

0: A hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
1: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech.
0: Jde o tu zvířecí stránku, kterou nikdy neuvolňujeme. Hlad, touhu, chtíč, které cítíme. To vše v představení zkoumáme. Zkoumáme to individuálně na pomezí mezi tím být člověkem a být vlkem. Ale pak také spolupracujeme jako smečka. Jako soubor, kde vytváříme akrobatická čísla, ale také v tomto představení stělesňujeme vlčí smečku.
1: Představí se i české soubory, mezi nimi třeba umělecká skupina Air Gym Art Company. Ta ve světové premiéře uvede projekt Vertige, který zkoumá, jak na nás působí závrať. Popisuje jeden z akrobatů Vítek Staša.
2: My pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, protože pracujeme s různými akrobatickými objekty, na kterých se hodně číslech hodně rychle točíme. A jednak v takové metaforické rovině závratí, kterou pocit je člověk, který něco tvoří a ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
1: Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel letní letné Jiří Turek.
3: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných nebo vyloženě cirkusových. Přijedou bezvadný kluci kompanii Duo ze Švýcarska, jí dva klauni senzační, ale si jich doporučil samozřejmě, máme tady 3 turnusy letního letňáku, to znamená nějakého příměstského tábora, kde děti připravou představení, pak ho zahrajou pro rodičům na konci festivalu. V konce už máme 3, měli jsme do těch 15 let, ale ty, co už končili a chodili tady více let předtím, tak plakali, že už musí skončit, tak jsme vytvořili teens, takže teď od 15 vejš ještě máme jeden turnus.
1: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Dnešního programu Českého rozhlasu Pardubice nabídneme humoriádu o zprávách v 16 hodin. Dnes s Pavlem Kučerou a s Petrem Salavou. Po 17. také jeden Petr Seidl a souhrn aktuálních událostí dnešního dne v pořadu Den v kraji, ale ještě nám z dobrého odpoledne vychází čas pro Davida Dejla anebo Bellamy Brothers a i pro spotřebitelský servis. Dnes nám přišla vaše zkušenost s reklamací potravin. I na tento váš e-mail se podíval spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Paní Dita si koupila hroznové víno v krabici, ale doma zjistila, že je dole několik kuliček shnilých, tak okamžitě jela zpět. Na reklamačním oddělení ho slečna sice vyměnila, ale s úšklepkem, jestli to kvůli těm 45 korunám stálo za to, že ona by to hodila do popelnice. Paní Dita se ptá, jak se může personál takto chovat. Paní posluchačko, s tímto problémem je potřeba se obrátit na vedení společnosti, které si jistě s neslušnou pracovnící poradí. A ke druhé části dotazu je správné neházet nic do popelnice a nestydět se reklamovat každou maličkost, protože jenom tak naučíme obchodníky prodávat pouze kvalitní zboží.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Zemědělský podnik Agrokunčina na Svitavsku připravuje modernizaci dvou svých bioplynových stanic. Vojenská akce Cihelna v Králíkách předvede lidem fiktivní bitvu o Československo po roce 1938. Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. A zítra bude podobně jako dnes. Zase slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. Bioplynové stanice zemědělského podniku Agrokunčina na Svitavsku by měly nově vyrábět biometan. Společnost je chce za několik desítek milionů korun modernizovat a výrobu elektřiny nahradit produkcí plynu. K tomuto kroku přispívá i vlastní výroba elektřiny z fotovoltaických panelů.
2: Elektrickou energii nevyužíváme, protože máme plné střechy fotovoltaických elektráren, které vznikly předtím, než jsme vystavili vlastní bioplynovou stanici, proto vlastně hlavní spotřeba čerpáme pro naše jak pilu, tak hlavní provozy z těchto fotovoltaických elektráren a ne z bioplynové stanice.
0: Organizátoři vojensko-historické akce Cihelna v Králíkách pro letošek připravili fiktivní bitvu o Československo po roce 1938. Ukázka lidem přiblíží, co by se stalo, kdyby Československo nepřijalo Mnichovskou dohodu a rozhodlo se bránit. Lidé bitvu uvidí v pátek při generálním vystoupení a znovu pak v sobotu. Pokračuje ředitel Vojenského muzea Králíky Martin Večeř.
3: Vlastně německý ordeři začnou ve pohraničí způsobovat neklid, začnou napadat celní stanice, četníky. Toto období bude končit Mnichovskou dohodou, kdy Československo se rozhodne tu dohodu neakceptovat a začne mohutně dozbrojovat. A to už je fikce, protože tohle už je fantazie tvůrců této ukázky.
0: Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kýn.
4: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
0: Jiříkovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinu pro stát. Vinu popírají. Stížnosti k ústavnímu soudu podal Jiříkovský 6, o dvou už soudci rozhodli. Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodulkách musí firmy Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc. Rozhodl o tom dnes pravomocně městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980.
1: Sport. Počasí.
0: Noc bude chladnější a jasná. Čeká nás jasno nebo skoro jasno, noční teploty 12 až 9 stupňů v údolích až kolem 5. Zítřek zase slunečný, jasný nebo skoro jasný, denní maxima 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 24 stupňů. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biodvojka, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehoda teď hlášená z Orlicko-Ústecka přímo na průtahu Českou Třebovou, silnice 1/14, sídliště Lhotka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
7: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
6: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
7: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
6: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za dešť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
1: Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala, takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl, to je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu, ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil včil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ježi, ne.
3: Nebo aspoň rychlokvašňák.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltá nekláku, nebyl by?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.
3: A jej. Striptýz. No. Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptýz?
2: Ne, striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebylo.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem, takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného, můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit, pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky nám rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tedy na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Stále si můžete vybrat. První souboj je tady Jaroslav Štrc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salovu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
7: A vás
8: chtěl
7: taky.
8: Bych Bčko.
4: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, na shledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla, Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježišmarja, tam taky striptease?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ale ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Jenže, já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný.
10: No.
11: Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, no jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
11: No. Pracháče, to je právě, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
10: Děte, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
10: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
11: Mrko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape...
10: Na maják.
11: Ale ne! Na mlát. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: A co pak to došly?
11: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt díšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
10: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, bez došku, bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, až jsem tam namočený až po krk.
4: Kdy to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho Souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného.
7: Ano,
4: pak i na Nově svého času taky, pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. Ti, co by to řídili, vybírali?
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože od těch autorů typu pana Gustava Opustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře Sala?
2: Já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no podívejte se chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já pám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic, poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujice, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojní jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu lidi, mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny.
2: Myslím, že ano,
1: něco
2: se
1: tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže protidávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900.
2: A
1: číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z kraji 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit. A já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Ano. Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, plakát, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů.

0: ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze satří psychiatrický léčený, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
1: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
0: Zdravím pana Salavu.
2: Já taky.
0: Vás mám rád, oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Zadský, jak se o nás starají a jste super rádio.
1: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
0: Ačko.
1: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
3: Jak ti pak omluví a ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece může? Chlapi! Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslíte si nic zlýho? Rozumíte?
4: Ne.
3: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
5: A jste už tady dlouho?
3: Prosím?
5: Jste už tady dlouho?
3: No, celou noc jsem tady byl. Yeah. Ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne. Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale byste to nechápali nějak obráceně.
4: Jak obráceně?
3: No, obráceně. Abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
5: To si taky nepřipouštějte. To si vás nemyslím, co?
4: A co bych si měl myslet?
3: No, prosím, co jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
4: Fialky, co má znamenat? Fialky a víno, no tak víte,
3: no přece to je tak známý, jak to je, ženy, zpěv a víno, no
4: fialky jsou tam javíc teda, no to je pravda.
3: Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no takže jsme neměli kdy pačte hned, jo? Tohle to tak vše.
4: No jo?
3: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
4: co?
3: Já najednou v košili.
4: Ne, a no, když je to jednoduché, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundá sako, ne?
3: Pane, my jste vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, jak psovi.
4: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
3: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
4: Ona.
3: Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak aby z vás stáhla kůži.
4: Jo.
3: No, ty tamhle někde dlakni mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, to nemá cenu, když on přijde, co si o nás pomyslí, že on... Ne, prosím, tak se to stalo.
4: No. Co bys měl myslet?
3: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet, no jakože... To, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a co, no tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
4: A co je riskantní?
3: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
5: No tak.
3: Víte to, tohle ona povídá, protože to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já...
5: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak víte mi ho?
3: Já si pane nemám
5: nic konečního. V košili a já jakože nic, jo?
3: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
5: Moment! Sedět!
4: Tohle se musí vyjasnit.
3: Na stranu.
5: Sedět, čekat, přijdu.
3: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
2: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na Kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na Kampě je moc velký prostor.

0: Tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
1: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
0: Ne, ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera, předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, tedy propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
1: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Takže Nahovský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: Hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Díky. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Nahovský šíp, Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Věruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní. Aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. Čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl. Správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
5: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát
5: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E. No, a jinak v pořádku.
5: Pane
4: no.
5: Maro, já mám takový problém.
4: Co pak?
5: Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl...
4: Chodník. Chodník, Konvalinka, chodník jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no. Dokonce, tady to vidíme v vašich materiálech, čilé kontakty s lehkými děvčaty.
5: To čilé, tak jako občas, no.
4: Dokonce tady píšou, že jste měl, dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce, morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a přitom šlo o sex, jak my víme.
4: Dobře, je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
5: Ano, pane majore.
4: Tak, pojďte.
6: Pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
7: No jo, celá babička.
6: Tak jestli pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
5: 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktore, promiňte. Potíže, ale chlas mi jde, ten mi jde nejvíc.
4: Snaživec, pokračujte.
6: Víte, jak máme těžkou službu, pane ano. Majore. Co všecko musíme... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů! Humoriáda.
1: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné a těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Horko i nízké výkupní ceny mléka komplikují zemědělcům v Pardubickém kraji chov dojnic. V Horním Maršově na Trutnovsku začaly práce na obnově vyhořelého zámku. Slovensko potvrdilo ruské součástky v nových radarech a zítra nás čeká další slunečný den. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 28 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné odpoledne z Pardubic. Zemědělci v Pardubickém kraji musí v horkých dnech ochlazovat dojnice ventilátory vodou nebo automatickými sprchami. Vysoké teploty snižují jejich příjem krmiva i dojivost. Chovatelům navíc komplikují situaci nízké výkupní ceny mléka, které podle nich nepokrývají výrobní náklady. Například Agrokunčina denně vyprodukuje asi 11 000 litrů a na každém ztrácí asi korunu 50, říká ředitel společnosti Marek Šejnoha.
4: V loňském roce jsme provedli velkou přestavbu dojírny za 20 milionů korun. Bohužel jsme úplně nevyužili loňské ceny mléka, kde vlastně průměrná cena byla nějakých 13 korun 30, což konečně po dlouhé době byla realizační cena pokrývající náklady.
3: Přelouč odhalí pomník herci a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pískovcové dílo v podobě jeho iniciál a s hercovou bystou bude stát v parčíku u městského kina. Město ho slavnostně odhalí 1. září. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček. Město se tak připomene legendárního herce a dabera, na jehož počest pořádá každoroční udělování dabingových cen. Stavbaři zahájili práce na rekonstrukci vyhořelého zámku v Horním Maršově v Krkonoších. Snahou je památku staticky zabezpečit, zbavit nejvíc poškozených částí a připravit na budoucí rekonstrukci. Soukromý investor chce zámek a okolí přestavět na areál s ubytováním.
5: V první etapě, která by měla být hotová do konce letošního roku, stavbaři odstraní biologicky napadené a staticky narušené části. V severním a východním křídle budou zachovány nejstarší klenuté prostory, zatímco hlavní jižní trakt bude kompletně očištěn a připraven na náročnou rekonstrukci. Investor plánuje objekt využít pro kombinaci hotelových a ubytovacích služeb. Součástí projektu má být také zařízení domova pro seniory hotelového typu a obnova zámeckého parku. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska, potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dřív odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti.
6: Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že dodavatelská firma Resort oklamala.
7: V kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
6: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů na slovenské silnice, ale podle Šutaje Eštoka bude pokračovať s iným dodavatelem. Na nejasný pôvod kamer ako první upozornilo opoziční hnutí Progresivní Slovensko. Média pak dohledala sídlo společnosti na Kypru, ale bez jasného vlastníka nebo kontaktů. Opozice požaduje slyšení Šutaje Eštoka v parlamentu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Před námi je chladnější a jasná noc, bude jasno nebo skoro jasno, noční teploty 12 až 9 stupňů, v údolích kolem 5, teploty na horách 7 až 3 stupně Celsia, vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Zítřek zase slunečno, jasno nebo skoro jasno, denní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia, vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se zítra výrazně měnit nebude a bio bude na dvojce. A to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Do konce listopadu bude zavřený spodní vjezd do pardubické nemocnice. Řidiči se do areálu dostanou jenom z Komenského ulice, takže na to nezapomeňte, je to u ulice Svítání. Omezení tedy potrvá až do listopadu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Krásné odpoledne, je středa 12. srpna a do kláštera na hoře Matky Boží v Heči se po 70 letech vrátily barokní dřevěné sochy. Jak probíhal jejich převoz, vám řekneme už za chvíli. S Libolem Axlerem, ředitelem regionálního muzea ve Skutči, pozveme na řemeslnou sobotu. No a zmíníme i dnešní částečné zatmění slunce, ke kterému dojde přesně ve 20 hodin a 10 minut. Začíná středeční den v kraji.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. S Petrem Seidlem. We'll be right back.

0: Posloucháte středeční den v kraji, je přesně 9 minut po 17. hodině a se zpravodajským souhrnem je tu Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. Lidé můžou dnes v Pardubicích sledovat částečné zatmění slunce ze zelené brány. Věž kvůli tomu zůstane výjimečně otevřená až do 22 hodin. Návštěvníci budou mít k dispozici taky omezený počet ochranných sklíček pro bezpečné pozorování. Zatmění bude viditelné mezi 7 a 8 hodinou večer. Dřevěné barokní sochy se po víc než 70 letech vrátily z Vraclavy na Orlicko-Ústecku do kláštera nahoře Matky Boží v Hetči. Plastiky, které váží 80 až 150 kilo, zabalili restaurátoři do folie, položili na madrace a připevnili k přepravním paletám. Víc už za chvíli naše reportérka Naďa Kubínková. Pardubický magistrát doporučuje lidem ve městě a okolních obcích šetřit vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho, které se projevuje taky na Chrudimce v Nemošicích, kde výrazně klesl průtok. Žádný zákaz odběru vody zatím neplatí. Město ale doporučuje omezit třeba zalévání trávníků, napouštění bazénů nebo mytí aut pitnou vodou. Vysvětluje náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.
3: Potoky řeky jsou víceméně vyschlé, některé toky úplně zmizely a proto jsme vyzvali veřejnost a žádáme jí o spolupráci, aby všichni šetřili vodou.
2: Dělníci zahájili stavbu nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Základna kromě výjezdů bude sloužit ke skladování zdravotnického materiálu pro celý Pardubický kraj a taky ke garážování zásahových vozidel. Práce budou stát asi 70 milionů a skončit by měly za rok touto dobou. Ve Svitavském muzeu dnes začínají dny otevřených ateliérů. Návštěvníci si můžou vyzkoušet tradiční řemesla, například řezbářství, výrobu hraček, drátenictví nebo paličkování. Součástí programu jsou také další tvůrčí dílny. Dělostřelecká tvrz Bouda u Těchonína na Orlicko-Ústecku by se měla stát příští rok národní kulturní památkou. V současné době je na indikativním seznamu památek, který bude schvalovat vláda. Nejvyšší stupeň ochrany Pardubickému kraji umožní čerpat víc dotací na úpravy této tvrze. Hejtmanství zároveň usiluje o vyhlášení krajinné památkové zóny, a to v celé pevnostní oblasti Králicka, kde je dohromady asi 200 různých objektů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Konečně jsou zase doma a hezky všechny pohromadě. 70 let byl v kostele ve Vraclavi u Vysokého Mýta dočasně uložený soubor dřevěných barokních soch, které ale správně patří na jiné místo, a to do kláštera na hoře Matky Boží v Hetči u česko-polských hranic. Jejich postupný převoz skončil včera a nebyl jednoduchý. Některé ze soch váží až 150 kg a po letech čekání potřebovali při transportu šetrné zacházení.
1: Vstupujeme do kostela svatého Mikuláše a tady už je připraveno 8 dřevěných barokních soch, které poputují na horu Matky Boží v Králíkách.
2: Ten transport jsme připravovali tím způsobem, že jsme si vlastně všechny sochy demontovali, pak jsme je bezpečně zabalili a pak jsme je pokládali na matrace, vyměkčovali ještě různě, aby se nemohli vůbec kývat, a nakonec jsme je lehce přes spoustu vyměkčení připevnili k těm paletám.
1: Říká restaurátor Vojtěch Werner nad zabalenými sochami. A pak už 300 let staré sochy vynášejí z kostela. Všechno má na povel Vojtěch Rejček.
3: Ano, musíme být samozřejmě hodně opatrní. Nevíme hlavně, kde co ještě třeba upadne, za co to vzít pořádně tu sochu. Jo.
1: Když se podívám na tu cestu těch soch právě z kostela až k tomu vašemu vozíku, tak které je nejkritičtější místo? Tak budou to asi schody, podle mě.
3: Ano, to jsou schody, protože samozřejmě my jsme si tady museli vyrobit na to tu plošinu, aby to jelo co nejhladším způsobem.
1: To jste vyrobili sami?
3: Ano, to jsme si vyrobili sami, aby to přesně bylo jako i na kamion, jo, a i na vozejk. Ta paleta pěkně potom jede až dolů, aniž bychom s tím museli nějak jako jinak manipulovat.
1: A sochy právě teď po skluzavce pomalu sjíždějí přímo do nákladního auta. Restaurátor Vojtěch Werner při manipulaci spoléhá hlavně na lidské ruce.
2: Pracuji se skupinou velice citlivých kolegů, kteří jsou všichni velmi šikovní, kdežto s jeřábem vždy pracuje nějaký manipulant, který ač může být stejně tak dobrý jako oni, přesto pracuje s technikou. A techniku prostě někdy neovlivníte, může se stát cokoliv.
1: V kostele ve Vraclavi byly sochy kvůli tomu, že v Heči nemohly být, jednak kvůli klimatickým podmínkám, jednak byly poškozené vandaly. Posledních 40 let se o ně staralo regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Ředitel Jiří Junek si k ním vytvořil velmi osobní vztah.
4: Samozřejmě jsou to nesmírně hezké věci, ale na druhou stranu naše muzeum přece jenom v posledních letech se vydalo trošku jiným směrem, má daleko víc blíže k technice, takže úplně už nám to ani do té koncepce nezapadá, a proto určitě těm sochám bude v místě, pro které byly vytvořeny, daleko lépe a uvidí určitě více návštěvníků.
1: 28 soch s výjevy z Ježíšova utrpení budou moct lidé obdivovat v ambitu opraveného kláštera na hoře Matky Boží v Heči. Z Vraclavi na Orlickou-Ústecku, Naděja Kubínková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: počasí.
1: Pozorovatelé vesmírných představení jsou dnes na pozoru. Večer nás totiž čeká částečné zatmění slunce a vrcholit bude i meteorický roj Perseid. Jediné, co může pozorování pokazit, tak to je velká oblačnost, ale ta by dnes hrozit neměla, jak nám prozradil pan Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Bude jasná obloha, těch mraků bude opravdu málo a více by nám to mělo vydržet prakticky bezoblačná až do soboty. Neděli přece začne přibývat trochu oblačnosti.
1: No a jak bude zítra?
2: Zítra po ránu zase málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, a teploty klesnou na 12 až 9 stupňů a v údolíčkách tam by mohlo být až kolem 5. Vítr bude po ránu foukat slabý, proměnlivý a během dne začne zesilovat na severovýchodní a to bude tak do těch 4, maximálně 5 metrů. No a přes den zase jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. V pátek stále jasno, teploty ráno 14 až 10, v údolích zase kolem 7 a přes den tak do 31 stupňů. V sobotu jasno nebo skoro jasno. Teploty amba se plezou trošku nahoru, ale po ránu 16 až 12, odpoledne do 34 a nejteplejší bude neděle. Tam v podstatě vyvrcholí příliv toho velmi teplého vzduchu. No a začne už tam přibývat oblačnost, takže ránem začneme ještě jasno polejasno, během dne už takové oblačné počasí a večer až zataženo a k večeru a večer se může objevit i slabá přeháňka. Teploty po ránu 19 až 15, ale přes den do 36. No a ten příští týden, takový ten výhled, už by se teploty odpoledne pohybovat tak kolem 25 stupňů a aspoň slabým srážkám se nevyhneme.

0: Řemesla, historické stroje, kovář, švec, ale i kameník přímo při práci. Regionální muzeum ve Skutči už po 15. připravilo řemeslnou sobotu, která nabídne program pro celou rodinu, a v ranním vysílání Českého rozhlasu Pardubice na ní společně s moderátorem Miroslavem Hrubanem pozvala ředitel muzea Libor Axler. Ten se hned na úvod rozpovídal o tom, proč je řemeslná sobota stále takovým lákadlem.
1: Možná je to tím, že my jako lidé rádi koukáme na práci druhých, takže když tam někdo něco předvádí, tak samozřejmě se seběhne skupinka lidí, ať už je to kovář, který za pomocí výhně nažhaví ocel, vyrobí z ní špičák, dláto, podobnou věc, kterou kameníci potřebovali, pak to vezme na obrovský buchar, následně se lidé přesunou ke štípání kamene, takže vidí v akci beranovou štípačku, dlabačku, jsou to zkrátka věci, které budí pozornost. Co se týká dalšího obsahu, tak tam máme takový malý jarmark, kde si lidé mohou nakoupit různé dárkové předměty. Pro děti je připraveny různé dílničky a hlavně pro dětské diváky a možná i pro nás dospělé odpoledne divadýlko.
2: Návštěvníci řemeslné soboty dostanou vstupenku i na další expozice a dvě letní výstavy. O co jde v tomto případě?
1: Návštěvník navštíví opravdu celé muzeum od půdy až po sklep. Podívá se nejen tedy na obuvnickou expozici, na kamenickou expozici, interiérovou, exteriérovou, ale také do památníku Vítězslava Nováka, což byl hudební skladatel spjatý se Skutčí, a současně se podívá na dvě hlavní letní výstavy. Jedna je o obrazech. Jsou to obrazy pana Špačka, což je výrazná osobnost východočeských malířů. Jsou to krajiny, jsou to vesničky, jsou to domy z Vysočiny. No a opakem bude taková trošku, nechci říct na brutálnější výstava, ale týká se střelby, soutěžní střelby do terčů. A ty terče jsou malované, krásné motivy z 19. století.
2: No a když mluvíme o muzeu jako takovém, co je u vás v poslední době nového a připravujete také něco?
1: Připravujeme na podzim velkou výstavu, která bude věnována skutečnému rodákovi Antonínu Havlovi. Byl to člověk s velmi pestrým, zajímavým osudem. Narodil se v roce 1894, takže zažil první světovou válku, kde nasadil život u Zborova. A když se vrátil do nové vlasti, do Československa, tak začal podnikat ve filmovém průmyslu. Dokonce natočil 3 němé filmy, které svým námětem, zpracováním, řekněme, předběhly dobu a dodnes budí obdiv filmových znalců, odborníků. Následně se vrhl na podnikání a začal vyrábět, prodávat a vyrábět svá rádia, radiopřijímače. No a poté, co vlastně jej převálcovali velké firmy, tak se vrhl do jiného druhu podnikání. Přišla druhá světová válka, zapojil se do odboje, byl uvězněn. Po válce znovu se schopil a začal znovu podnikat a přišla bohužel komunistická revoluce, která ji tvrdě postihla a proti níž se tedy vymezoval až do své smrti v roce 1968.
0: No a já dodám, že výstava mapující osud Antonína Havla začne 22. září v regionálním muzeu ve Skutči, ale řemeslnou sobotu připravilo muzeum už na tento víkend, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. Detaily o programu si můžete poslechnout v záznamu celého dnešního ranního rozhovoru na našich webových stránkách na adrese pardubice.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: v našem vysílání teď obrátíme pozornost k obloze. Dnešní večer totiž bude naprosto výjimečný. Čeká nás zatmění slunce, a to ne ledajaké. Naposledy jsme takové výrazné zatmění mohli v Česku pozorovat v roce 1999. No a kdy dnes měsíc zakryje sluneční kotouč, v kolik hodin bude zatmění největší a jak ho nejlépe pozorovat, tak na to se zaměřila reportérka Tereza Brázdová a v dnešním dopoledni se jí ptala moderátorka Jitka Slezáková.
1: Kdybychom měli upřít pohled na oblohu?
2: Tak dívat se nebudeme příliš nahoru, ale k obzoru. To zatmění totiž nastane v době, kdy už bude slunce zapadat. Oproti východu naší republiky, nebo oproti Slovensku, ale tady v našem kraji máme výhodu, protože tam slunce zapadne ještě před dosažením maxima zatmění. Kdy je tedy ideální v našem kraji pozorovat oblohu? Já mám přesný údaj pro Pardubicko. Začátek zatmění nastane v 19 hodin a 19 minut. Maximum zatmění, čili ten největší zážitek, pokud tedy nebudou mraky, bude ve 20 hodin a 11 minut. To by vlastně měl být vidět jen srpeček slunce. Zatmění skončí ve 20:21.
1: A proč je to letošní zatmění tak výjimečné?
2: Je skutečně výjimečné, protože z našeho území tak výrazné zatmění neuvidíme po následujících téměř 50 let. Dnes večer totiž měsíc překryje slunce na zhruba 86%, což je skutečně hodně, a navíc by se měl k tomu přidat vlastně i efekt dvojího soumraku. Se zatměním totiž přijde šero, vlastně by se měla i mírně zmenšit teplota, tak o 2 stupně, pak se zase obloha trošku rozsvítí a teprve potom začne klasický západ slunce a soumrak.
1: Mnoho lidí si už plánuje, odkud bude zatmění pozorovat, tak poradíš?
2: Poradím. To pozorování trochu sice komplikuje malá výška slunce nad obzorem. Ideální místo je proto někde na kopci, na vyhlídce, prostě tam, kde vám nebude překážet les nebo nějaké domy. Zkrátka uvidíte dobře směrem na ten západní obzor. Samozřejmě řada hvězdáren právě dnes, kdy se navíc k zatmění přidávají potom i padající hvězdy, Perseidy, pořádá speciální pozorování, ale bohužel musím posluchače upozornit, že hvězdárna barona Artura Krause v Dubicích a její kopule se rekonstruuje, takže tam to není možné. Ale zajímavý určitě bude pohled z vyhlídky Zelené brány. Věž zůstane otevřená do 22 hodin k dispozici, samozřejmě v omezeném počtu. Budou k půjčení i ochranná sklíčka a speciální akci připravují i automatické mlýny.
1: Výborně, nebo si můžete skočit k našim sousedům, tam mají taky krásnou hvězdárnu v Hradci Králové. Regionální stopař.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 14 dravců dostalo druhou šanci na život ve volné přírodě. Na louce poblíž Kunitické hory u Pardubic je do přírody vypustili ochránci ze záchranné stanice Pasíčka. Do přírody se vrátili poštolky a káňata po zranění, ale i mláďata odchovaná ve stanici. Ochránci všechny ptáky nejprve okroužkovali a pak už se rozletěli do okolí. No a jejich návrat do přírody sledovalo i několik lidí.
1: No jo, hora. Už čeká. Pevně, jo,
2: pevně. Tak já jsem teďka dostala poštolku taky na vypuštění, držím ji v rukavici, tak jenom tak vyhodit teda, jo? Krásně odletěla.
3: Tak máme velký prostory rehabilitační, rozletový. Vlastně jakmile už jsou samostatní, jsou v kondici, to se rozpozná moc dobře. Jo, když už je zbytečný je držet dál, když už můžou jít dávno ven. Hlavní ošetřovatel Milan Opa.
2: Ještě bych se zeptala, jakou mají šanci vlastně na přežití.
3: Vlastně tím, že to jsou zvířata zvenčí a u nás jsou tu dobu pouze nezbytnou, jo, takže krátkodobě, takže vlastně ta šance je vysoká.
4: Pojďme.
2: Tak teď jdou teda na řadu káňata.
3: Tak, ty jsou samostatně, protože jsou větší, tak aby měli i lepší prostor. Víď, ty už se těšíš.
5: Ty zvířata tam byly vlastně s různými zraněními, něco bylo od mláďat vlastně, takže ty tam byly poměrně díl, když vlastně vypadly třeba, nedali se vrátit zpátky do hnízd, tak máme tam skupiny adoptivních rodičů, handicapovaných poštolek, ty vlastně dokrmějí a oni se tam u nás vlastně rozlítají.
2: Vedoucí záchranné stanice Pasíčka Josef Cach.
5: A pak tam byly vlastně další zvířata, které měly nějaké zranění, to znamená po nějakých nárazech byly, tam jedno káně mělo vřetenovou zlomeninu, tak se to hřebovalo. Tam samozřejmě se to hojí rychleji než u lidí naštěstí, takže za 3 neděle je to vždycky většinou srostlý, pak se tam řepindá, pak to zvíře se vlastně u nás rehabilituje, lítá tam 14 dní, 3 neděle, jak je potřeba a pak může jít zpátky do volné přírody. A snažíme se vlastně ty zvířata vždycky vlastně do těch původních lokalit, takže ty poštolky, jaká to jsou odsaď, tak sem jdou zpátky.
2: Jak vlastně zvířata, nejenom ptactvo, ale i ostatní, o které se ve vaší záchranné stanici staráte, zvládají teď ta současná vedra?
5: Tak samozřejmě s tím byl velký problém, protože ty tepla tak rozpálily střechy a třeba rýsy nebo vlašťovky, to začalo vyskakovat z hnízd. Před měsícem ten týden byl strašný, my jsme vlastně měli intenzivní péče a chodby obložený krabicema, ve kterém byly mláďata a zvířata, které vyskákala, nemohli tam vlastně být. Měli jsme takovéhle problémy tuším před 3 lety, ale ne v takovém rozsahu jak teď, takže to byl strašný mazec.
2: Příště budou ochránci do volné přírody navracet uzdravené orly a luňáky. Z Kunitické hory Anna Svobodová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: pracuje viac môj.
1: Za 5 minut bude 18 hodin, tak takový byl středeční den v kraji. No a zítra se budeme podrobněji věnovat stavbě výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby v České Třebové, o které jsme vám už v našem vysílání říkali, ale hned ráno po 7 budeme mít přímo na místě naši reportérku. Taky zjistíme, jak se sucho v Pardubickém kraji projevuje na řekách, potocích i zdrojích pitné vody a pozveme vás na sobotní peloton cyklistického závodu Czech Tour, který v rámci své třetí etapy projede o víkendu Pardubicemi. Po 17. hodině se pak společně k tématům vrátíme a čtvrteční den v kraji si prožijeme znovu. Naslyšenou se těší Petr Sajdlo.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Zemědělský podnik Agrokunčina na Svitavsku připravuje modernizaci 2 svých bioplynových stanic. Do drůbežárny v Kosičkách přivezli první nové nosnice pro snůšky vajec. Farma obnovuje chov zničený ptačí chřipkou. Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu. Přijeli nakoupit zbraně. Zítra nás čeká zase slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 28 stupňů Celsia. Aktuální zprávy s Petrou Beránkovou. Vítám vás. Bioplynové stanice zemědělského podniku Agrokunčina na Svitavsku by měly nově vyrábět biometan. Společnost je chce za několik desítek milionů modernizovat a výrobu elektřiny nahradit produkcí plynu. K tomuto kroku přispívá i vlastní výroba elektřiny z fotovoltaických panelů.
7: Elektrickou energii nevyužíváme, protože máme plné střechy fotovoltaických elektráren, které vznikly předtím, než jsme vystavili vlastní bioplynovou stanici, proto vlastně hlavní spotřeba čerpáme pro naše jak pilu, tak hlavní provozy z těchto fotovoltaických elektráren a ne z bioplynové stanice.
6: V okrajových částech České Třebové dnes bude vypnuté veřejné osvětlení kvůli lepším podmínkám pro pozorování Perseidu. Informuje o tom radnice na sociálních sítích. Lampy budou svítit jenom ve středu města, podél hlavní silnice a na velkých sídlištích. Největší intenzita padajících hvězd až 50 meteoritů za hodinu by měla být na severovýchodě, a to mezi půlnocí a 4. hodinou raní. Drůbežárna v Kosičkách na Královéhradecku začala s obnovem chovu zničeného v únoru ptačí chřipkou. Před půl rokem přišla farma o 250 000 slepic. Za nové nosnice zaplatí skoro 50 milionů. Podle ředitele Jana Pozdílka se budou slepice do hal převážet postupně ještě během 3 následujících měsíců.
8: Plány na skladnění slepic nosnic se dělají tak určitě 3 roky dopředu, někdy i 5 roků dopředu. Kapacity odchoven jsou naprosto vyčerpané, protože je v České republice více snáškových hal, než jsou kapacity odchovu. A vyhověli nám kolegové na Slovensku, kteří uvolnili kapacity v Líhních.
6: Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané Kartel Jalisco nové generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům nebo proti policii. Informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
9: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
6: 2 Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí 2 na vydání teprve čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací.
5: Počasí.
6: Čeká nás chladnější a jasná noc. Bude jasno nebo skoro jasno, noční teploty klesnou k 12 až 9 stupňům v údolích až kolem 5, teploty na horách 7 až 3 stupně Celsia a vítr slabý. Zítřek, tedy čtvrtek, slunečný, jasný nebo skoro jasný, denní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude, aby zítra 2, střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: V Pardubickém kraji o nehodách nevíme, v sousedním Královéhradeckém je teďka nehoda za silnicí 299, což je Choustníkovo Hradiště. Srazilo se tam osobní auto s autobusem, naštěstí je to bez zranění a už tam jede policie.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: A je tady
5: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
0: Krásné leto, krásné prázdniny, dovolenou, příjemný 12. srpnový podvečer s Českým rozhlasem a vaší oblíbenou kvízovkou, která je tady přes léto, přes prázdniny. My jsme si dovolenou nevzali. Každou středu mezi 18. a 19. hodinou hudebně zábavná hodina. A dnešní výhra stojí za to, to vám řeknu. Dvě vstupenky na tango dvou světadílů, jedinečný koncert uprostřed golfového hřiště. Jaroslav Svěcený, Zdeňka Žádníková Volencová, Markéta Laštovičková v úterý 25. srpna od 18 hodin BICZ Park Golf Hradec Králové. A nejenom vstupenky, protože ty vstupenky, ten vstup zahrnuje i piknikový koš s delikatesami, představte si, a dokonce deku. Stylové posezení v přírodě. Hodnotná výhra, dvě vstupenky, které obsahují piknikový koš s delikatesami, deku, můžete vyhrát v dnešní kvízovce Českého rozhlasu. Parádní výhra právě v tento letní čas. Držíme pěstě, ať se vám to podaří, vám, kteří se dovoláte do Českého rozhlasu a do kvízovky. Lovec Jakub Kvášovský je na vás také připraven, také někde je dnes pod čísly od jedničky do 25. A podívali jste se na šťastné číslo, tak to uslyšíme za chvíli. Příjemný podvečer s kvízovkou vám z Českého rozhlasu přeje Karel Sladký. Hezké chvíle s námi.

0: posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A nemusíte jen poslouchat, můžete se aktivně zapojit do kvízovky a potom vyhrát exkluzivně dvě vstupenky na tanku dvou světadílů, hodnotné vstupenky, které obsahují i piknikový koš s delikatesami, deku pro stylové posezení v přírodě, v Park Golf, Hradec Králové, kam přijede řada osobností: Jaroslav Svěcený, Zdeňka Žádníková, Volencová, Markéta Laštovičková v úterý 25. srpna. To bude příjemný podvečer a večer. Český rozhlas vás zdraví z kvízovky a připomínáme pravidla naší soutěže. Zatelefonujete, vyberete si číslo od jedničky do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy právě před 19. někomu z vás dvě vstupenky věnujeme. Otázek 25, stejně jako písniček nasazených na prázdniny, jejich seznam na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. A úplně nahoře šťastné číslo. Určitě už jste se mnozí podívali. Když se do Kvízovky dovoláte, povíte šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je dnes také někde ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského, který si pro vás kvízy chystá do vysílání Českého rozhlasu. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Dnes to bude pestré, protože otázky ze všech možných oblastí, oborů. Jen pozor, nesmíte říct číslo, které už si vybere posluchač před vámi. To musíte pozorně sledovat. Držíme pěstí, ať se vám v další prázdninové a srpnové kvízovce Českého rozhlasu daří, ať správně odpovíte nebo najdete právě šťastné číslo. A kdyby to náhodou nevyšlo, písnička vyjde, písničky jsme nasadili na léto, krásně letně se ladíme a můžeme v této hodině i takto. Číslo 11, Karel Gott,

0: 17. Ta Baláš, Barabasiková, Jesus. Gumbay Dance Band pod číslem 25, že by to bylo třeba šťastné číslo pro dnešní podvečer? 25. Jiří Schillinger pod 19. Léto s tebou. A Radek Tomášek zpíval jen rock'n'roll pod 20. To byla malá hudební ochutnávka, seznam všech 25 písniček na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Já si myslím, že za malou chvíli to bude nával. Každý se bude chtít dovolat se šťastným číslem. Tedy pokud jste si ho našli, kde? Na internetové stránce Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Ať se vám v Kvízovce s datem 12. srpna daří, to vám přeje Karel Sladký. Hezký podvečer.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Dvě hodnotné vstupenky na Tango dvou světa dílu můžete dnes vyhrát v kvízovce. Vstupenky zahrnují nejenom koncertní zážitek, ale i piknikový koš s delikatesami, který dostanete, deku, parádní stylové posazení v přírodě.
1: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: Jsme rádi, že si kvízovka získala vaše srdce a také v létě na ní čekáte. Zdravím paní Pavlínu. Paní Pavlíno, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer.
0: Jestli pak cestujete, máte za sebou nějaké letní zážitky, dovolenou?
2: Na dovolenou teprve pojedeme. Pojedeme na Šumavu, do přírody.
0: Na Šumavu, no tak tam je krásně. Když se řekne Šumava, tak se mi hned vybaví túry. Co vy, co tam podniknete na Šumavě?
2: Jsou tam hezký jezera, třeba to Černý nebo Čertovo.
0: A kdy vám to začne? A nějaký hrad, kdy míříte na Šumavu?
2: První týden září.
0: A možná budou i snesitelnější teploty o něco, i když uvidíme, že? Jak to bude? Jak to
2: nakonec uvidíme. Dopadne.
0: A Šumava je srdcovka, vracíte se tam nebo poprvé?
2: Už asi po třetí. Je tam krásně, ale jako po každý se podíváme trošku jinám. A taky tam je výběh s vlkama. Jsme se byli podívat a tam se půjdeme teda podívat znova.
0: Nebojte se.
2: Ty vlci stojí za to. Ne, to jdete nad nima a oni se ukážou, jednou nám tam i vyli, jako je to krásný zážitek teda.
0: To si myslím. Na Šumavě vlci. A kdeže to tam můžeme vidět přesně?
2: Tak teď si hned nespomenu.
0: To nevadí. Taky stezka korunami stromů z německé části zase, té Šumavy. Tam je těch možností opravdu hodně a ty nádherné západy slunce a východy slunce, nevím, jestli jste zažila něco takového. No, srdce pookřeje každému, kdo byl na Šumavě, ví, o čem mluvím. Tak, paní Pavlína se tam doprve chystá, první týden v září. Paní Pavlína teď zkusí štěstí v kvízovce Českého rozhlasu a možná využila i nápovědy možnosti podívat se na internetovou stránku. Tak jak jste se rozhodla, paní Pavlíno, jak jste to dnes udělala?
2: Vybrala jsem si teda 13 dneska.
0: A cože 13? Šťastná 13?
2: No, ano, je šťastná, pro mě teda určitě není šťastná, ale je, máte ji tam napsanou a zítra je 13. Takže jsem si říkala, dám tu 13, takže uvidíme.
0: Ano, my jsme ji tam nechali, my jsme si říkali schválně, budeme tak trochu blafovat, upravíme to, ať to je trochu... Je to tak, 13 dnes také šťastným číslem v kvízovce Českého rozhlasu s datem 12. srpna a kdo se pozorně podíval na internet, tak si toho určitě všiml. Paní Pavlína, ano, s číslem 13, tak doufejme, že to bude šťastné číslo pro vás, šťastná 13, paní Pavlíno, v tomto případě. Protože...
2: Uvidíme, zatím jsem ji nikdy jako šťastnou neměla. Akor, když to je v pátek, tak uvidíme, když je čtvrteční.
0: Podívejte, je středa, je 12. srpna, pohoda.
2: Určitě.
0: Tak, postupujete do závěrečného slosování o dvě vstupenky na Tango dvou světa dílu a k tomu piknikový doš s delikatisami, dekou. Krásná, opravdu hodnotná výhra, to všechno dvakrát dnes, takže držíme pěsti, ať to vyjde, držíme pěsti samozřejmě i vám. Děkujeme za zavolání. Mějte se hezky.
2: Přeju krásný den všem posluchačům. Děkuju.
0: Krásný den. Děkujeme také za zavolání, naslyšenou. Co vy ostatní, zkusíte štěstí? 13 už to sice nebude, ale stále ještě je z čeho vybírat od jedničky do 25. Mnoho čísel, mnoho krásných písniček. Volejte.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Kvízovka, jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou. A s námi ve spojení paní Jana, která se dovolala do Kvízovky. Paní Jano, vítejte, krásný letní podvečer.
1: Vám také přeji krásný podvečer i posluchačům.
0: Jaké je vaše ideální léto, ideální letní podvečer nebo večer?
1: No, teďka miju auto.
0: A to je ideální?
1: No, tak musí se umýt.
0: No, bude ideální jízda potom, že?
1: No, že bude čistý.
0: Bude čisto, bude vědět na cestu. Takže ale... Počkejte, ale když to tak mět, a co dělá manžel?
1: Manžel ten pomáhá.
0: Jo, takhle. Tak vy jste hlavní a on pomáhá, jo? Rozumím tomu ano. Dobře. No. A když mějete to auto, kam pak se chystáte? Nějaká další cesta vás čeká?
1: Ne, nikam, ne.
0: Jen aby bylo pěkné, ne. Čisté, tak.
1: Ano.
0: Dobře.
1: A na kole jsme byli, takže...
0: Kde jste byli na kolách?
1: Okolo Rozkoše.
0: A nová cyklostezka.
1: Ano.
0: A můžete doporučit? Stojí to za to?
1: Můžu, určitě, je to tam hezký.
0: A je to náročné? Je to dlouhé?
1: Ne. Je to asi 19 km, ale není to náročný, pro děti ideální.
0: Pro děti ideální. Tak to je další tip, krásný tip, který jsme dostali i v Kvízovce Českého rozhlasu. Paní Jano, 12. srpna právě dnes, 18 hodin 27 minut. Šťastné číslo už to bylo. Paní Pavlína s přehledem a s 13 postoupila do slosování o dnešní hlavní cenu. Hodnotnou výhru, dvě vstupenky na Tango dvou světadílů. A na té vstupence si přečtete, že jde opravdu o hodnotnou výhru. Valil jsem oči, když jsem to dnes viděl v obchodním oddělení. A vstupenky zahrnují i piknikový koš s delikatesami, deku. Krása, krásná cena. Tak možná, že to by byl třeba i hezký tip pro vás, nebo hezký večer pro vás, jak prožít pěkně večer. Co?
1: Ano, to bylo taky hezké.
0: Také hezké, romantické, romantické ano. Přímo, že? Ano, v přírodě. Paní Jano, jaké číslo jste si vybrala vy od jedničky do 25?
1: 25 zkusím.
0: Má to nějaký důvod, 25?
1: Nemá, tak jenom tak zkouším poslední číslo, když jste od 1 do 25. A poslouchal jsem, že tam má být písnička, tak aspoň něco.
0: Je tam moc hezká Gumbay Dance Band. Léto je léto, jak zpívá Helena Vondráčková, takže to ano. Si dáme v podání Gumbay Dance Bandu, ale pod 25 je samozřejmě i kvíz pro vás. Tak co to je? Co to bude?
2: Sázka na Jakuba.
1: Yeah.
0: A je tady, dnes se nám schoval až nakonec pod tu 25 lovec Jakub Kvášovský. Znáte, sledujete?
1: Ano.
0: Ano, je také v té šarmantní desítce, ze které vybíráte teď absolutního vítěze v jubilejním 30. ročníku ankety. Mimochodem, tam jsou taky krásné ceny. Televizor, chytrý telefon a další krásné ceny. Takže když budete hlasovat, můžete vyhrát některou z hodnotných cen.
1: Hlasovala jsem, když jste měli den otevřených dveří pro Naďu Konvalinkovou.
0: Pro Naďu Konvalinkovou, dobře. Ano. Tak, paní Jano, Jakub Kvášovský, co si na vás dnes nachystal? Tak,
1: no,
0: co si na vás nachystal? Tak schválně. Tak si to poslechneme, co si připravil?
1: Ano.
0: Tak poprosím Jakuba Kvášovského pod číslem 25 otázku pro netrpělivou, nedočkavou paní Janu, která je zvědavá, stejně jako my. Jakube, o čem to dnes bude? Co to bude za tvrzení?
3: Kettlebell je pomůcka, kterou běžně používají při své práci kuchaři.
0: Kettlebell, pomůcka, kterou používají kuchaři, paní Jano, ano nebo ne?
1: Já bych řekla, že ne.
0: A co byste řekla, že by to tak bylo, když
1: to
0: ne?
1: To vůbec netuším, ale myslím, že to asi bude něco jiného.
0: Kettlebell nepoužíváte v kuchyni?
1: Nevím, asi ne.
0: Tak trváte na tom, že ne?
1: Ano.
0: Ne.
1: Ne.
0: Dobře. No, jestli dobře, to se dozvíme.
1: To
0: přímo od lovce se to teď dozvíme. Tak Jakube, jak to je s tím kettlebellem?
3: Ne, ne. Je to pomůcka ke cvičení v posilovně.
0: Dobře jste udělala, paní Jano. Tak ne,
1: to je hezký.
0: Ne v kuchyni, v posilovně, při cvičení. No. Kettlebell. Tak jsme si opět rozšířili obzory, tedy rozšířili se nám, kteří do té posilovny nechodíme.
1: Tak. Ano.
0: Paní Jana s číslem 25, no, tak další postup tady máme. před 19. hodinou. My také děkujeme za přízeň. Dnes jste porazila lovce, jste borec, ano.
1: Děkuji.
0: Tak. Paní Jano, příjemný zbytek dnešního dne a kdyby to nevyšlo, tak se na nás nezlobte. Je to hra, berte to jako hru.
1: Jasný, tak jo, děkuju ano. A přeji taky krásné vysílání.
0: Díky, mějte se hezky.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: A víte co, zesilte si autorádio, ať se vám lépe mije to auto. My vám posíláme jednu letní, mějte se krásně.
1: Taky, děkuji.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Dobře udělala před mnou chvíli paní Jana, že nevěřila Jakubu Kvášovskému. S číslem 25 je tam také v závěrečném slosování, stejně jako Pavlína s 13. A kdo se k dámám přidá? Je to na vás. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Stare at my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Máte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Paní Šárka ze středních Čech zkusí štěstí v kvízovce Českého rozhlasu. Dobře víme, že máme kvízovkáře po celé republice, také přes internet jste s námi online, tak pěkně zdravíme. Ale teď speciální pozdrav paní Šárce, které se podařilo dovolat do kvízovky. Paní Šárko, hezký letní podvečer.
2: Dobrý podvečer také vám.
1: Jak je u vás v Mladé Boleslavi?
2: U nás v Mladé Boleslavi je pěkně a když tam doporučují různý výlety, tak my jsme byli o víkendu se podívat, je to 20 km od Tábora na Stárleckém mostě.
1: Se mi teď vybavila ta písnička Od Tábora až k nám cestička jako mlad. Co, je to ten Tábor?
2: No, je, ale je tam ten Stárlecký most, bylo to i v televizi, že ho opravovali.
1: Ano, takže můžete doporučit z vlastní zkušenosti.
2: Ano, krásný výlet, ano.
1: Krásný výlet, který je za vámi a nějaké další výlety ještě před vámi, prázdniny ještě nekončí. Ještě...
2: To ještě nevím, určitě nějaký výlet bude s vnučkou.
1: Tak a když jsou děti, když jsou vnoučata, tak je nějak právě zabavit, něco pro ně vymyslet, naplánovat nějaký ten výlet, že vzít je někam, aby je to bavilo.
2: Ano, samozřejmě.
1: A babičku taky, samozřejmě.
2: No, co jo.
1: Šárko, vy jste podle hlasu mladá babička?
2: No, mladá.
1: Mladá, ano.
2: Ne úplně, ale mladá.
1: Je to slyšet. Tak, zdravíme mladou babičku do středních Čech. Paní Šárku, která si vybrala jaké číslo?
2: Číslo 12.
1: Číslo 12. Paní Šárko, vypravíme se do Kutné Hory. Co vy na to?
2: No, uvidíme.
1: Byla jste někdy v Kutné Hoře?
2: Byla, ale jako malá se školou.
1: Tak já před několika dny, a natočil jsem tam pro vás právě kvíz do dnešní kvízovky, Kutná Hora, kde je středověký...
2: V Kostnici jsem byla.
1: Ano, ta je vyhlášená, se školou se tam často jezdilo, to také pamatují na výlety, chrám svaté Barbory, ale v Kutné Hoře mají i středověký důl, unikátní středověký důl, který v Kutné Hoře je, kam je možné sestoupit, podívat se, i když není to... pro ty, kterým nedělá dobře někde být v podzemí a tak. No, ale je to unikátní záležitost. A v tom středověkém dole v Kutné Hoře se také dozvíte, jak se horníci zdravili. Ten jejich hornický pozdrav. Paní Šárko, na ten se vás ptáme, jaký je hornický pozdrav? Jaký byl
2: hornický pozdrav, jestli si pamatuju dobře, by měl být zdař Bůh.
1: Zdař Bůh, tak jestli si pamatujete dobře, tak to si teď poslechneme. Poslechněte si jednoho z průvodců, kterého jsem pro vás právě natočil v tomto středověkém dole v Kutné Hoře.
3: V roce 1969 byl otevřen pro veřejnost, takže to znamená, že sem lidé chodí na tyto prohlídky 57 let. Než se do toho dolu vydáme, tak je tady pár pravidel, která musíme v dole všichni dodržovat. Až budeme v dole, tak si nikdo nesundavejte z hlavy tu helmu, může vám tam doslova zachránit život. Za druhé, v tom dole je voda. Nikdo tu vodu, prosím, nepijte. V minulosti byla plná arzenu a když to ti havíři vypili, tak to úplně dobře nedopadlo. Dnes už se v té vodě tolik toho arzenu nevyskytuje, ale i taky prosím nepijte, protože budeme pod kutnohorskou kanalizací a myslím, že to nikdo pít nechcete. Pokud budete mít v tom dole někdo jakýkoliv problém, tak to řekněte buď mně, anebo mému kolegovi. Já budu vždy vepředu a kolega bude vždy vzadu. Poznáte nás jednoduše, máme černé helmy a vy máte bílé helmy. Tak a teď ještě jedna poslední věc, než se vydáme do toho dolu. Ti havíři, pokaždé, když chodili do dolu ve středověku, tak měli takový speciální havířský pozdrav, kterým se zdravili. Neznáte někdo tenhle havířský pozdrav?
4: Zdař Bůh.
3: Zdař Bůh, přesně, takhle se zdravili havíři. Takže prosím vás, pro štěstí bychom se teď takhle mohli všichni havířsky pozdravit. Já tedy napočítám do tří a potom se všichni pozdravíme zdař Bůh, dobře? Takže raz, dva, tři.
5: Zdař Bůh.
3: Paráda. Tak jo, jak jsem slíbil. 30 metrů, 160 schodů, no a snad to všichni přežijete. Tak pojďte prosím za mnou.
1: Je to tak, zdař Bůh.
2: Super,
1: zdař Bůh, a kdybyste se někdy vypravila právě do Kutné Hory, do tohoto středověkého dolu, paní Šárko, kde vám dají helmu a jako ještě oblečení, tak tam budete společně s ostatními volat zdař Bůh. Tak všichni to přežili, tu výpravu, což je důležité, můžeme jenom doporučit. No a zdař Bůh, jste v závěrečném slosování, tak ať to vyjde před tou 19.
2: Ano.
1: hodinou, protože ta dnešní cena za to opravdu stojí. Byli jsme v Kutné Hoře, byli jsme v Mladé Boleslavi teď s paní Šárkou, která se přihlásila do kvízovky, tak pěkně zdravíme do středních Čech, paní Šárko.
2: Ano, a můžu ještě?
1: Určitě, jenom? Určitě.
2: A zdraví vás jižní Čechy. Určitě budete vědět, o koho jde.
1: Jižní Čechy, no jižní Čechy znám, takže zdravíme jižní Čechy, dobře, díky. Paní Šárko, příjemný zbytek dnešního dne, ať se daří i před tou 19. držíme pěsti.
2: Dobře, taky.
1: Mějte se
2: taky.
1: Hezky, hezký večer.
2: Taky, nashledanou.
1: No a když byla před chvílí řeč o tom nepít vodu, neochutnávat vodu ve středověkém dole v Kutné Hoře, Tak Jaromír Nohavica má zase jiné doporučení.
4: Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou...

0: Posloucháte Knížovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Pan Slávek se k nám dovolal do Knížovky, tak ho také zdravím. Pane Slávku, hezký podvečer, vítejte v Knížovce.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, pro kontrolu, jaké je šťastné číslo dnešní hry, dnešní Knížovky?
2: No, byla zase 13.
1: 13 byla zase, je to tak. Jste pozorný a to je dobře, to je potřeba při té naší hře. Tak jaké číslo jste si od jedničky do 25, pane Slávku, vybral vy?
2: Já bych prosil číslo 5.
1: Číslo 5. 5

0: já slyším, že jste tam dali hlavy dohromady. Nějaká nápověda je, Slávku?
1: Je, ale dá se, že selže.
0: Prosím, pěkně. Jaroslav Soukup režíroval diskostory hudební československou komedii v roce 1982. Scénář Eduard Pergner, Jaroslav Soukup. A co říká nápověda tedy?
1: Zatím nic.
0: Zatím nic. A vy máte nějaký tip?
1: No, já jsem neslyšel ještě otázky.
0: No, slyšel jste ukázku.
1: Ukázku jsem slyšel, ale nějak je z ní otázka.
0: Otázka zní, z čeho to je?
1: Tak, to asi se dám podat.
0: Dáte se podat. Disko příběh, nebylo to těžké.
1: No, ale když jste to řekl, tak to kdybychom, mě zpět.
0: Kdybychom to pustili dál, tak by to Michal David zpíval. Tak já jsem vám tolik napovídal Disco Story a to, a kdybyste řekl Disco příběh, tak byste měl zajištěn postup do slosování. Škoda, že jste ten Disco příběh nedal, ale nedal ho ani nápověda. Tak to zřejmě nebylo zrovna z toho vašeho ranku. Řekněme, tak někdy příště u nás kvízovce nějaká otázka, kvíz, která se dne. Je to hra? To je dobře, že to tak berete. Tak Disco příběh vám teď nepošleme, ale pošleme toho Ivana Mládka Prachovské skály. Tak pane Slávku, někdy příště. Mějte se hezky, pěkný večer. Naslyšenou. Disco příběh pan Slávek nepoznal, no ale je tady písnička, kterou si určitě mnozí rádi poslechnete. Prachovské skály.

0: vidíš a je po mně.
1: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
2: Paní Jitku zdravím, která se k nám dovolala do Kvízovky, bude poslední, protože 19. hodina se blíží a my budeme také odměňovat za chvíli. Tak paní Jitku, ať to dopadne vám v Kvízovce také. Hezký podvečer, vítejte.
3: Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer. Když ty tipy, cestování, výletování, máte pro nás také nějaký tip v Kvízovce pro kvízovkáře?

0: vysvetování. U nás se pěkně taky v Opočně koupaliště Broumar, Obora.
1: Broumar, Obora, ano, a ještě něco do Třetice. Všeho dobrého. Byste mohla přidat.
0: Zámek.
1: Zámek, tak. Tam je opravdu hezky.
0: Byla promítání pohádky.
1: Která se tam natáčela.
0: Jinak.
1: Ano. Tam se natáčelo mnohé. Natáčel tam i pan Kodet, že smrt talentovaného Ševce a tak. Nádherný zámek, který tam je, a nádherná procházka tím parkem zámeckým. Zdravíme tady do Opočna. Paní Jitko, jste poslední, jaké číslo jste si vybrala vy v naší kvízovce?
0: Já jsem si vybrala dvojku.
1: Dvojku, tak snad to nebude těžké. Vodníci podle pověsti obývají hlavně rybníky. Kde je u nás tolik rybníků, že byste tam měli největší šanci na nějakého toho vodníka narazit? Kde?
0: Kde je nejvíce rybníků?
1: Ano, nejvíce rybníků v České republice.
0: No, na Třeboňsku.
1: Na Třeboňsku říkáte?
0: Vychovradecko.
1: Třeboňsko. Tak dobře, no. Zůstaňte u toho Třeboňska, protože je to tak. Máte pravdu, je to Třeboňsko, paní Jitko. Výborně.
0: Bezvaný.
1: Tak my vám to teď ještě potvrdíme zvukovým signálem. Je to tady.
0: To je výborný.
1: Třeboňsko, to je oblast v jižních Čechách s tolika rybníky, že by tam mohly bydlet stovky, stovky vodníků.
0: To by byla moc ráda, kdyby se tomu Snachovská mohla podívat, ještě něco zažít v tom svým životě.
1: A teď myslíte podívat na Třeboňsko nebo na ten piknik? Na tango dvou světadílů.
0: Na piknik.
1: Piknikový koš s delikatesami, deka, stylové posezení v přírodě.
0: Byt to si myslím nezažila.
1: Nezažila. No a k tomu samozřejmě i program, protože je to tango dvou světadílů, jedinečný koncert uprostřed golfového hřiště. Jaroslav Svěcený, ano, Zdeňka Žádníková, Valencová, Markéta Leštovičková, úterý 25. srpna od 18 hodin. A my už za 4 minuty uslyšíme, kdo vyrazí, kdo bude piknikovat, kdo bude mít koš s delikatesami, deku, kdo si to užije. Tak držíme pěsti i vám, jste v závěrečném slosování. Paní Kýtko.
0: Já to přeju všem, ale hlavně nejvíc sobě.
1: Dobře, držte si hodně pěstí, za chvíli to bude. Mějte se hezky, pěkný večer. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Kdo bude piknikovat, kdo si to užije? Výherce může být jenom jeden, dvě vstupenky na Tango dvou světa, dílu jedinečný koncert 25. srpna od 18 hodin BICZ Park Golf Hradec Králové. Vstupenky zahrnují nejenom koncertní zážitek, ale také piknikový koš s delikatesami, deku, stylové posezení v přírodě. Určitě si to někdo z posluchačů kvízovky užije, soutěžících. A kdo to bude, na koho se tentokrát usmálo štěstí? No, je to číslo 25, 25, 25 si vybral, nebo vybrala paní Jana, gratulujeme. Fanfára pro paní Janu, pro ní šťastné číslo 25. Paní Jano, přestaňte mít auto a těšte se na jedinečný koncert uprostřed golfového hřiště v Park Golf Hradec Králové. BICZ, tak si to určitě užijete, BICZ Park Golf Hradec Králové. Tak krásné chvíle, které tam prožijete, předpokládám s manželem, kterého vezmete, zmiňovala jste ho, tak ať to stojí za to 25. srpna. Vy ostatní budete mít šanci opět za týden ve středu po 18. hodině s kvízovkou Českého rozhlasu zahrát si s námi o další hlavní cenu, no a hlavně pobavit se. Pokud vás teď čekají nějaké ty výlety, které jste také zmiňovali, tak ať se šťastně vrátíte, načerpejte energii, inspiraci, ať nám o tom třeba v kvízovce zase příště povíte. Kvízovka Českého rozhlasu tady pro vás bude za týden ve středu po 18. hodině. Za 4 minuty už to budou zprávy, které nabídneme, a pak večerní pořady a písničky, které máte rádi. Petr Muk hned po 19. hodině. Karel Sladký přeje krásný večer.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Kvůli dlouhodobému suchu pardubický magistrát vyzývá obyvatele, aby neplýtvali vodou. Vojenská akce Cihelna v Králíkách předvede lidem fiktivní bitvu o Československo po roce 1938. Desítky připomínek poslala ministerstva na návrh státní kulturní politiky, vadí jim chybějící analýza i zajištění financí. A zítra nás zase čeká slunečný den. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Aktuální zprávy s Petrou Beránkovou. Dobré pozdní odpoledne. Pardubický magistrát doporučuje lidem ve městě a okolních obcích šetřit vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho, které se projevuje taky na Chrudimce v Nemošicích, kde výrazně klesl průtok. Žádný zákaz odběru vody zatím neplatí. Město ale doporučuje omezit třeba zalévání trávníků, napouštění bazénu a mytí aut pitnou vodou. Vysvětluje náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.
3: Všichni vidíme, že vody je nedostatek, trápí nás už od června vysoké teploty a tím pádem i sucho. Letos je opravdu extrémní, řekněme za posledních 45 let se takováhle situace nestala. Potoky řeky jsou víceméně vyschlé, některé toky úplně zmizely a proto jsme vyzvali veřejnost a žádáme jí o spolupráci, aby všichni šetřili vodou.
2: Organizátoři vojensko-historické akce Cihelna v Králíkách pro letošek připravili fiktivní bitvu o Československo po roce 1938. Ukázka lidem přiblíží, co by se stalo, kdyby Československo nepřijalo Mnichovskou dohodu a rozhodlo se bránit. Lidé bitvu uvidí v pátek při generálním vystoupení a znovu pak v sobotu. Pokračuje ředitel Vojenského muzea Králíky Martin Večeř.
4: Vlastně německý ordeři začnou ve pohraničí způsobovat neklid, začnou napadat celní stanice, četníky. Toto období bude končit Mnichovskou dohodou, kdy Československo se rozhodne tu dohodu neakceptovat a začne mohutně dozbrojovat. A to už je fikce, protože tohle už je fantazie tvůrců této ukázky.
2: Přelouč odhalí pomník herci a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pískovcové dílo v podobě jeho iniciál a s hercovou bystou bude stát v parčíku u městského kina. Město ho slavnostně odhalí 1. září. Autorem návrhu je tamní výtvarník Josef Dvořáček. Město si tak připomene legendárního herce a dabera, na jehož počest pořádá každoroční udělování dabingových cen. Kritiku sklidil návrh státní kulturní politiky nejen od umělců. Desítky připomínek mají i jednotlivá ministerstva. Zjistil to server iRozhlas.cz. Například podle rezortu financí dokument překračuje působnost ministerstva kultury. Vnitro zase kritizuje, že návrh neobsahuje analýzu. A rezort školství se pozastavuje nad chybějícím vyčíslením nákladů. V pondělí vyzvali ke stažení návrhu desítky profesních organizací a spolků. Ministr kultury Otto Klempýr za motoristy to ale odmítl.
1: Počasí.
2: Čeká nás chladnější a jasná noc. Bude jasno nebo skoro jasno, noční teploty 12 až 9 stupňů, v údolích až kolem 5 stupňů Celsia, na horách 7 až 3 stupně. Vítr slabý, proměnlivý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré. Čtvrtek, bude to slunečný den, čeká nás jasno nebo skoro jasno, denní maxima podobná těm dnešním 25 až 28 stupňů, teploty na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění, bio 2, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodaj webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 19 hodin, skoro 4 minuty, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme, tak jen klidnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní Jiřina Misíková nám napsala, my jsme rádi, že v poslední době hodně do Hezky česky píšete. Asi se shodneme na tom, že ani renomovaní moderátoři si s českým jazykem často nerozumějí. Chybuje se třeba ve skloňování číslovek, ve shodě přísudku a podmětu, ve středním rodě množném čísle, o tom jsme to mluvili minule, výslovnosti dítini, dityny. Zajímalo by ale hlavně užívání zájmena týž, místo stále častěji užívaného ten samý. Jak je to závazné, týž a ten samý?
2: Musím paní Misíkové poděkovat za dotaz, protože vztah k těmto dvěma výrazům mám velmi podobný jako ona. Totiž to ten samý bylo dlouho považováno za nespisovné. Ovšem, i já jsem to tak cítila, zvlášť například v odborných textech, ale je to klasifikováno jako výraz hovorový. A hovorová čeština stále ještě patří do spisovné češtiny. Takže je to v pořádku, ale řekněme, že to je varianta k tomu týž, které je zase pociťováno jako výrazně spisovné. A další zdůvodnění, proč se mluvčí zejména vyhýbají tomu zájmenu týž, je jeho poněkud obtížné skloňování a my nemáme při běžné slovní zásobě nemáme dostatečný počet analogických slov, o jejichž tvary bychom se opřeli, abychom si byli jistí,
1: takže
2: že
1: jsme... Takže raději říkáme ten samý.
2: Ano, ano. Mm-hmm. Například se to srovnává s ruštinou nebo se slovenštinou, kde jsou taky tyto dlouhé tvary, ten istý, tot sámoj a podobně. Jsme si jistější tam, kde cítíme i to zájmeno ten a k tomu máme tu další složku toho slova.
1: Rozumím, no zkusme si to vyskloňovat. První pád týž, bez téhož.
2: Bez téhož mikrofonu, s tímž mikrofonem.
1: S tímž, ano.
2: S tímž
1: ještě
2: mikrofonem.
1: Čtvrtý pád vidím.
2: Týž.
1: Týž mikrofon. O témže mikrofoně.
2: Ano, ano.
1: Nebo mikrofonu.
2: A s týmž mikrofonem. A máme tam ještě možnost tentýž, což je stejně knižní, ale možná se nám to skloňuje snáze, s tím též, o tom též, vidím tentýž a tak dál. Možná jsme trošku váhali, možná je to vidět, že to slovo příliš často neužíváme.
1: A proto právě inklinujeme k tomu ten samý.
2: A to ten samý, to se nám skloňuje velice snadno. Tam víme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V Česku dál přibývá počet OSVČ, celkem jich je víc než 1 200 000. Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. A i zítra bude slunečno, teploty vystoupí ke 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak víc než třetina všech českých zaměstnanců. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel také výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
3: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6 tisíc tun nebo 6 tisíc tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5 tisíci a 5200 tun.
2: Zemědělci na jihu Čech musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
4: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
5: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
4: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostu na pastvinách nedevastovaly.
5: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
6: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
5: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Sport.
2: Desetibojař Vilém Stránský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřej Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Järvinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
7: Tak už při stovce asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to. Počasí.
2: Zítra bude opět jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahu u Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. Kolona je z kilometru 35 asi na půl hodiny. V Praze pokračuje silnější provoz, v Novopatské se ucpává příjezd do omezení Vekbelské směrem z Černého mostu je zdržení asi 20 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Neteli. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Povídám si s Janou Naďovou, herečkou, jejíž životní role, role, která ji proslavila, byla princezna Arabela v režii pana Václava Vorlíčka. Musíme tu vaši životní roli, která vás provází, stále prostě zmínit. Zajímá mě třeba i to, jak k vám, takovým vyplašeným začínajícím hercům, protože vy jste byla velmi mladá, jak vám přistupoval Václav Vorlíček?
1: Tak pan Vorlíček, to bol genius, hej. Nie len ako autor, režisér, ale aj ako človek. Veľmi milý, veľmi sympatický. On si ma proste vybral. Všetci vedia, že tá rola bola písaná pre Libušku Šafránkovú. To sa mi stalo aj po druhé s princom Mamánkom, hej. Tak, ale taký je osud a zase vidíte, byť na správnom mieste v správnu chvíľu, ja hovorím. A keď si potom vybral mňa, tak som bola jediná Slovenka v celom českom seriáli. Texty som sa samozrejme naučila v češtine, ale on mi povedal, nech si nerobím žiadne problémy, budem aj tak predabovaná, pretože vtedy to bolo ako vo filme normálne, že sa robili posynchrony. Všetci sme vlastne sa namlovali potom ve studiu. Takže ako nebolo

S Alex a host si povídám se seriálovou Arabelou, nově také ale s trenérkou legendárního slovenského krasobruslaře Ondreje Nepely, kterou Jana Naďová stvárnila ve filmu Šampion. Už třeba víte, co budete točit dál, nebo si teď dáváte pauzu?

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Na 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. Zítra bude slunečno a teploty se znovu přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření ski areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Ústí nad Labem zvažuje uctění památky spisovatele Vladimíra Párala. Ve svých knihách se inspiroval právě Ústím nad Labem. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický k tomu řekl.
4: My k tomu povedeme diskuzi, protože skutečně je to velká osobnost historie města Ústí nad Labem a zauvažujeme, jakou formu zavolíme, aby tady ten otisk po panu Páralovi byl jasný.
3: Vladimír Páral zemřel v pondělí 10. srpna ve věku 94 let. Prameniště, které zásobuje vodou velkou část Turnova a další okolní obce, bude zprovozněné do konce srpna. Českému rozhlasu to řekl ředitel svazu vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk. Historické prameniště Šlejferna stavbaři opravují. Stavba má téměř rok zpoždění, kvůli její náročnosti potvrzuje ředitel Hejduk.
5: Cíl byl jediné chytit co nejvíc vody, protože to souvisí s tím, že pokud jí bude hodně, tak ji bude moct pustit ještě do okolních obcí. To ani projektant nemohl vědět, když ten proběh za provozu, tak jsme udělali sondy, ale opravdu, když ho zastavíte a vlastně ho celý rozeberete, tu štou, tak vidíte, že to je trochu jinak. Sport.
3: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al Fatih. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
6: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojim druhým domovom. Nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
3: Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů.
2: Počasí.
3: I zítra bude jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D8 je mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Velemín a na Teplice. Kvůli změně značení v tunelech zdržíte se tam asi půl hodiny. A pozor u hranic s Polskem, v blízkosti D1 se pazou kozy, tak opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Když se spojí dva správné lidské životy, může vzniknout láska, která překoná všechno.
8: Budeme vám vyprávět příběh manželů, kteří už oslavili smaragdovou svatbu.
7: Byly chvíle, kdy mohl přijít jeden od druhého, ale anděl strážný je vždy ochránil, protože kde je láska, tam je život.
8: Osud jim nadělil zdravé děti. a štěstí, které si něžně hýčkají ve svých 75 letech.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořad o výjimečných osudech lidí, ale i o skromné lásce.
1: Ze stovek zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který se týká manželů Jany a Václava Soukupových z Přílep u Kroměříže.
0: Nedávno oslavili 55. výročí svatby. Milují se čím dál víc. Možná proto, že už vědí, jak se život může ze dne na den zkomplikovat.
1: Na návštěvu k ním jsme poslali našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Je dobrý den.
4: Vy budete Jana?
3: Ano, my jsme vás vůbec neslyšeli. Vy jste přijeli tak potichu. Dobrý den, vítám vás u nás. Vždycky jenom slyšíme v rádii Patrik Rozehnal a víc nic. Pojďte k nám.
4: Nezavolá. No. Tak přijede. Tohle je kytička pro vás.
3: Ta je krásná, děkuji moc. My máme za týden výročí svatby, tak ona mi třeba vydrží.
4: Yeah.
3: Máme 55 roků za týden. Ta je krásná o srdíčka.
4: No jasně. Vy si to zasloužíte, ne, za ten příběh životní?
3: My jsme strašně z toho překvapení a nemůžeme se z toho zpamatovat.
4: Ale, tak máte ještě chvíli na to.
3: Ne, no, oni se tak počítají.
4: Dobrý den.
5: No, já ani neslyšel, já tam mám rádio. Já tam mám furt ty babské rádia takové, to poslouchám celý den a i ty právě všechno, co je tako, to se týká tady tohoto. Takže to jsem všechno mám nalákal, no.
4: Tak to je dobře, že posloucháte.
5: Jo. Já to mám dílně a všady prosím rádio sebou ven, bez toho se nehnu.
4: Výborně, no tak teď budeme poslouchat, ale my vás dva.
5: Jo, ale... No, jestli to zvládnem.
4: Já myslím, že jo.
5: Taky, no.
1: Svůj společný život začali 28. června 1967 na svatbě. Nikoli své, ale na veselce kamaráda tehdy 16-leté Jany.
0: Její tatínek tam dělal šoféra, přivážel svatebčany a jí, mladé slečny, si nikdo nevšímal.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A pak se objevil takový silnější kluk a říká, co tady děláš? Říkám, no mám i za družičku. Říká, no moja sestra se vdává, já jsem bratr a jdu za svědka. A tak jsme se tak poznali, ale nic mi to nějak neříkalo. Jsem měla představu o klukovi jinačí. Ale pak začal mít o mě veliký zájem a potom po obědě, jak se začalo hrát, furt si pro mě chodil tancovat, už jsem nesměla s nikým jiným chodit, už si mě, jak když přivlastnil.
5: No tak jsme tančili spolu hodně a jsme potom na to téma, ona ještě jezdila do Prostějova, do školy, na střední školu, no a tak jsem se jí ptal, jestli jako když přijede, jestli můžem někdy dojet a říká, že jo, tak to začalo, že jsem začal jezdit jako k sestře zároveň a oni bývali sousedí, pomáhali, dá se říct, no a tak jsem se vždycky stavil za ňou a tak to začalo, že jsme spolu začali chodit, no.
4: Jak vám připadala, jak se vám líbila, jaká byla, popište nám jí.
5: No, stála chudá, tož byla drobná, nebyla žádná velká, teď ona měla tak 50 kilo, myslím, a tak byla, hezká byla, to se nedá říct, že by byla jako nelíbila, líbila se mi hned na první pohled.
4: Co se tak v tom věku chemicky, nebo já nevím, odehraje, když dostane holka od kluka pusu, nebo kluk jí tu pusu vlepí, zatočí se svět, nebo jak to je?
3: Tož Vena byl takový, on to uměl. On si mě uměl získat, já jsem třeba neměla chuť. On to tak uměl se přitulit a přimazlit, že ani jsem nechtěla, bylo to.
5: No, ale přitom to byla jako první holka, já jsem měl předtím, jsem nechodil žádnou jinou holkou. Nevím, no, a byla to ta přitažlivost ženská.
4: Co tak jako vnitřně jste prožívali?
5: No tak Bylo to v člověkovi, že to prostě už se začal se těšit, že přijede na ten víkend dom v pátek a prostě bylo to už něco člověkovi zakořenilo, jo? Že ty city se více projevovaly. Pozná to, že je něco, že se něco mění, jo? Že člověkovi něco zakořenilo, dá se říct, takového.
3: No, je to tak, je to tak. Začala jsem, už se blížil ten pátek, tak už jsem se začala těšit a už jsem si říkala, kam bychom mohli spolu jít, ale musela jsem se doma zeptat. No, ale nejhorší bylo, když jsem třeba přijela z internátu a měla jsem se pak učit na maturitu a Vena chodil z Přílep přes pole do Frištáka, to je takových 5 kilometrů pěšky a já jsem vždycky doma říkala, tati, já se musím jít učit, já budu mít zkoušky. A tak já jsem šla, my jsme tam měli takové políčko přes silnicu a stromy a jahody a já říkám, já se půjdu učit jahodám a vzala jsem si deku a jako sešity a Vena přišel zadem přes les a my jsme se tam učili. Já jsem se učila na maturitu a on mi nedal pokoj.
6: Vy jste se úplně něčemu jinému učili.
3: Ano, my jsme se učili a vůbec nám to nepřišlo, že bych se měla učit. Ale bylo to krásné, to zakázané je vždycky nejpěknější. Bylo to pěkné v té přírodě. Vždycky jsme měli rádi a máme doteď tu přírodu, že... A líbilo se mi, že byl aj urostlý. On tenkrát, jsem si říkala, tak abych věděla, že o toho člověka se můžu opřít a že mu můžu věřit, žádné tintítko, že? Bylo nám spolu dobře, ale že bychom uvažovali o něčem dalším, vážnějším, to nám tenkrát nenapadlo. Ale tak jsme začali spolu jezdit na výlety nebo někde do parku, na zámky a tak jsme se začali zbližovat a když jsem byla na internátu, tak mi psával dopise. A tak jsem začala taky psát, tak jsme si odepisovali a vždycky jsme si na tu obálku napsali naše heslo. Krásné je žít a to máme do dneska a tu písničku máme strašně rádi. A vždycky na tom každém dopisu jsme měli na vrchu napsané krásné je žít. A tak jsme si psali, až pak šel na vojnu půl roku, než jsme se ještě vzali, tak jsme si psali. No a pak to došlo tak, že jsme spolu chodili, já jsem pak začala pracovat ve Zlíně u telefonu a začal za mnou jezdit. A to bylo to, že začal za mnou jezdit, jsme se začali mít rádi trochu víc.
6: Co to je trochu víc?
3: Trošku víc, už jsme se báli dát napřed pusu, že třeba se mi něco stane, že otěhotním nebo něco. A tak jsme se začali zbližovat a zbližovat, až jsem byla těhotná. A tak teď co teď? Teď já jsem měla doma, my měli na žabární hospodářství, tak tatínek byl rád, že jsem byla jako kluk, vždycky jsem byla při ruce. A tak jsme spolu začali chodit a teď tatínek, když se dověděl, že jsou těhotná, tak z toho byl špatný, protože jsem měla 20 roku, ještě jsem neměla 19 za půl roku. A on si pořád myslel, že jsme malé holky, že ještě je čas na to, jenomže když se to stalo, tak bohužel se to muselo řešit, že?
4: No a teď rodiče se to asi dozvěděli, si myslím, možná až po tom, co se to dozvěděl Vena, nebo ne? Veno.
5: No, tak já jsem se to dozvěděl, jsem se to, že jako to je fakt. No, prý já jsem jako nedostal ty ženské věci, jo, u měsíčky, jak se řekne. Říkám, nakonec se co? Tak se vezneme, není problém. Jenže byl problém s rodičmi a od manželky. Oni prostě, že měli to hospodářství, tak jsme chtěli svatbu. A to možná ještě i dřív, než jsme přišli do toho jiného stavu. To bylo. Ještě ne... Teď jsou zemáky, teď budou žňasou a furt prostě byla práce a nebyla čas, nebyl na svatbu. Až se to prostě stalo, tak už ten čas se musel udělat a už nenadělali nic a tak jsme se vzali, aspoň k tomu došlo.
6: Takže no, svatba se řídí zemědělským rokem, jo?
3: Ano, no. Ano.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
7: Jednoho dne se to stane a já budu mít

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Janě a Václavovi Soukupovým. Seznámili se na svatbě. Ona byla družičkou, on šel za svědka. Na svou svatbu si počkali celé 3 roky.
2: Brát se, jak se říká, museli, ale také chtěli. Milovali se. Jejich velký den byl naplánován na 1. srpna roku 1970.
1: Co se dělo den předtím? Jak se oba loučili se svobodou?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ten poslední večer, tak tatínek si ke mně sedl na postel, jak jsme se sestrou spávali jako dvojčata, a říkal: Jani, nerozmyslela jsi to, nechceš zůstat doma? Já říkám: tati, ne. A máš ho vůbec ráda? Já říkám: tož mám, tatíšek, víš, že ho mám ráda. A zůstaň doma. A furt, jak kdyby mě přemlouval. Říkám: tati, ale to nejde, už nechtěl mě pustit z domu, nechtěl. A tak jsem se nakonec, jsme si poplakali tu poslední noc doma a šla jsem do Příleba. Už je to tak, jak to je.
4: Co vy ten předvečer svatby, Véno?
5: Předvečer? No, předvečer svatby. Předvečer svatby jel ještě s manželkou, ty jsi měla jet pro svatební šaty, že? Ke švadleně, říkám, tak jsme jeli na motorce jako pro šaty. Jasně, tak jsem jeli a to zase jsme se zastavili na našem místečku, jsme si poseděli, pokusali. Za mnou už tady čekali bratranci, že už tady byli odpoledne a my jsme přijeli o 9, o 10 hodinách ze všeho to. No a tož já jsem říkal taky tehda, říkám, tady se na mě tak dlouho čekali, tož já vám aspoň nalil štamplu. Jsem za sklinku, co byla po ruce, jsem mi nalil, tož to vypili. No, ty znám teda nalil, říkám, co to není dobrá? No, však ochutnej. Já jsem jim nalil vodu. Ze sklenky to byla voda.
4: Co si z toho svatebního obřadu nejvíc, kdo z vás pamatuje?
5: No a to takový utkvělo, že měli jsme, jak mamina měla dlouhý závoj, myslím ještě tak ze 2, ze 3 metry, že? A že jí to povedou družičky, jako jí to potáhla, aby to netáhla. A to se přecházelo z toho národního výboru přes náměstí takových 150-200 metrů, jo? A teď je ten průvočel. A nejlepší bylo, když měla takovýho malýho bratranca a tu měl cylindřík, malý všechno. Joško, teď tě poneseš vlečku. A oni měli doma taky hospodářství, jako ta. A pro ně byla vlečka za traktor. A on chudák se rozplakal. Říkal: já tu vlečku neutáhnu. No, tak to je opravdu takový zážitek. Z toho na to člověk se vzpomene.
4: Pamatujete si ten první manželský polibek?
5: Jo.
3: Je, pardon. Ano, protože tenkrát byly závoje a ty závoje byly dlouhé a byly neprůhledné.
4: Já všechno dlouhý vlečku, závoje.
5: No,
3: a teď ten závoj byl přehozený, takže já jsem byla jak bílá paní. On stál vedle bílé paní, mě nebylo vůbec vidět. A teďka on mě nemohl ten závoj vyhrnout, dostat, aby mi tu pusu mohl dát.
5: Opravdu, dostal se k ní, což už jsme měli za sebou, ty polípky, takže to mělo být oficiální a museli vydržet, že jsem to odmotal s takovou.
2: Po svatbě se nastěhovali do domu Václavových rodičů, kde měli pro začátek jen jednu místnost a koupelnu na dvorku.
1: Šťastná a veselá Jana brzy poznala, že bydlet pod jednou střechou s tchyní nemusí být vždy dobrý nápad.
3: Jako napřed se mi ta maminka zdála Venova fajn, ona taky jako veselá, taková řečná, jak sestra jeho, jenomže ona začala být taková, jako panovačná, jak když to musíš, to udělej a tak. A teď já jsem byla mladá a teď přišlo, že aj to mimčo a ona, musíš to obléct, nedělej to a začala. A ona je svůj a jednou, my jsme tady měli jako ložnicu dohromady všechno, tak on mi, já jsem měla doma ve zvyku, jsme vyvětrávali peřiny, vždycky se to dřív dělávalo, v sobotu se gruntovalo, vyhodili se peřiny a ona mi vyhodil peřiny tady na dvorek a máti vyletěla a říká, prosím tě, proč vyhazuješ peřiny, to mi to nikdy neudělal, to nemůžeš udělat aj my. A Vena tenkrát i řekl, mami, ale já už jsem ženatý, já mám manželku, vám to může udělat, on rodičům vykal, vám to může udělat tata. A on jo, to začal všechny problémy těma peřinama, že on se postavil, že řekl, ale mamo, vy máte tatu, já už jsem ženatý. A to vám řeknu, to bylo hrozné. To byl takový, ona začala jakdy žárlit, všecko bylo najednou špatně, nic jsem neudělala dobře, já jsem tady vždycky zašla, začala jsem brečet. Ta maminka se tak změnila, že všechno jí vadilo. Já jsem se snažila jí umýt okna nebo něco, dvůr zamést nebo takové ty práce, co jsem doma dělávala. A proč to děláš? Na co žehlíš montérky, kdy to je zbytečné? Všechno jsem prostě nevěděla, jak jí mám vyhovět. A tím začaly ty problémy, teda naša komnata. Temná, že jsme si s něma přestali rozumět.
1: Tím ovšem počáteční problémy neskončily.
2: Připomeňme, že v té době byla Jana ve čtvrtém měsíci těhotenství a těšili se na příchod svého potomka.
1: Netušili, že jen zázrakem zůstanou spolu. Krátce po svatbě se totiž vydali vrátit půjčené stany svému bratranci.
3: Z Přílezne vyjeli a tady za Přílepama byly v Holešově kasárny. A tam stáli dva vojáci a jeden voják měl nohu v krvi. A byla ta motorka stála. A teď nás zastavili, tak jsme zastavili. A ten jeden vojáčka, mohli byste nás zavést do Holešova na polikliniku, on má roztrhlou nohu. Tak Vena udělal lůžkovou úpravu, jsme tam toho vojáka položili. Já jsem si sedla dozadu, jeli jsme na tu pohotovost a jsme ho nechali. Nahlásili jsme to jako na policajty a jeli jsme. A já říkám, Veno, ale já si chci sednout vedle tebe. Dostali jsme od našich auto, jako MBčko staré, jako svatební dar. A on říkal, ale seď vzadu, však už jedeme k vašim, to je kousek, zůstaň sedět vzadu.
5: Tak naštěstí mě poslechla. My jsme vyjeli na silnici, to bylo z boční silnice na hlavní, a jeli jsme, za mnou jelo auto a to začalo silně pršet. A my jsme zátali za horním lapačem, byla taková mírnější zatáčka. No ale já jsem viděl teď, jak se blíží a světla do protívky. A pak to už opravdu ho to vyneslo do čelní náraz nám dal, vysočil si nás a do té pravé strany se zaril. Prostě to auto zlikvidoval úplně na sračku. Kdyby ona ležela nebo seděla vedle mě, tak nebyla.
4: Ale co se stalo vám tedy z hlediska zdraví, jak jste to odnesli?
5: No tak já jsem měl přeraženou nohu, měl jsem taky jako zešrubovaný, měl jsem tam 41 cm platinu drát do tohoto a byl jsem operovali to jako všechno a tak byl jsem, já jsem zůstal v nemocnici, myslím 2 měsíce jsem tam byl ještě jako manželka tož ta 12 žeber zlámaný, lopatku zlámanou a otřes mozku. To měl celou jednu stranu, měla celý to zlámaný všechno. Tož odležela si tam taky svoje ten měsíc, ale já jsem tam byl dva, no. No a pak ještě taky, pak, až se trošku mohli jeť, tak ji sestřičky dovezeli za mnou na vozíčku, aby se podívala na mě po měsíci.
3: Tak sestřičky mě nalozili na vozíček a oni nám udělali, oni byli tak perfektní, oni udělali s melou na bouli. Takové ovoce do toho dali, takový misu a teď jeli se mnou za ním na pokoj, aby jsme se podívali, jak vypadáme. My jsme se neviděli. A tak jsme tam dovezli nás tam a přivítali jsme se spolu, dali jsme si pusu, pohladili jsme se a že si dáme na připítek tu bouli melounovou. Bylo to takové krásné, že nám tady toto umožnili, že nám zpříjemnili ten pobyt, no ale já jsem pak jela doma, manžel potom ještě přes půl roku ma rodil s tou nohou, no a stavba, tady to bylo všechno rozkopané, rozdělané, takže to, ale zvládli jsme to všechno, zvládli jsme to, porodila jsem toho staršího, jak mi dali tu morfio v tom třetím měsíci, tak jsem ho porodila a doktor řekl, že nemusí mít prstečky, prstíky, jako, nebo toto, že aby jsme počítali, že to nemusí být dobré, když je to morfium, pichle, že do třetího měsíce je to nejnebezpečnější. A tak nakonec se narodil krásný, pěkný kluk, hodný, je doteďka furt. Tak je to takové krásné, dobře to dopadlo. No a potom za 3 roky, necelé 2,5, za 3 roky jsem byla zase těhotná.
4: Zase náhodou?
3: Zase ne, náhodou. To jsme neplánovali.
5: Za 3 roky.
3: To jsme neplánovali. No necelé 3 roky jsou od sebe, no. A to jsem dělala ve Zlíně u spoju, telefonistku a my jsme toho staršího měli 3 roky, už ho vzali do školky tady v Přílepích. Tak měli jsme starého Warburka, ještě on strašně žoval ten Warburg, to byly takové hlasité auta. A tak on nás dovezl ke školce a teďka, že bylo to v únoru a byl takový u školky, jak se chodí do vchodu, tak tam byl poprašek sněhu a my jsme nevěděli, pod tím byl led. A jak jsem šla s tím Peťou, s tím starším, že ho povedu do školky, tak mi ujela noha. Měla jsem sukňu a kozačky šněrovací. Já jsem spadla a mi normálně vylezla kost té kozačky. Já jsem si tam zlomila nohu.
5: Kost jí trčela ze šněrovačí boty ven. Normálně jí trčela ven kost. No a tak říkám, tak hodil jsem to, že jsme znali, že to jsou ty v školnicu a všecky tam, tak říkám, jim strčil za dveři, říkám, honem, ať to postarají o kluka, že jedu do Holešova. Potom hned jako vzali do tohoto, srovnali vizuly a musela jít do Kroměříže zavíst, protože tady to byla ale poliklinika, tam sádrovali v Kroměříži a všechno nemocnice, tak ji zasádrovali tu nohu taky prostě a dostala sádru až po vrch jako zad na tímto. Byl to šok, no ale zase byla starost jedna navíc. A tak bylo to náročné, říkám, a čím ale co jsme více zažívali, tak tím jsme se smilovali. Jsme byli jeden pro druhýho oporou, co se nám tak jako si myslím, že opravdu oplatilo. Že si toho člověk váží si toho, že je jeden druhýho více.
3: Postupem času, když přišli děti a když jsme začali stavit, tak se mi víc a víc s ním lepší žilo, protože on byl fajn a všechno uměl a uměl to se mnou. Takže já jsem ho měla čím dál ty radši a teďka na stáži je to stejné. Pořád se mi líbí a pořád říkám, to by to ale pasuje. Když vysleče ty montérky a obleče se v neděli, když jdeme třeba do kostela nebo k dětskám, obleče se kam to by to tak pasuje, ty jsi furt tak šikovný.
5: Taky jsem si toho vážili, jako mám ju rád furt, to se nedá nic říct, že na tímto jako, protože opravdu jsme spolu něco prožili a prožili jsme spolu kus života, aj pěknýho, aj byly starosti různý, ale tak a my už těch 55 roků to táhneme spolem tu káru, no, takže myslím, že opravdu jsme si na sebe zvykli, už víme, co v nás je, dá se s jedním druhým, takže aj svoje slabosti známe jedného druhého, takže záleží na tím, jak se zachová, vždycky ten jeden nebo druhý. Zlatá láska.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Manželé Jana a Václav Soukupovi jdou bok po boku životem už více než 55 let.
2: Jejich milované děti Petr a Marek přišli na svět v plném zdraví, i když se jejich otec bál o život své ženy.
1: Jak ale kdysi řekl Michelangelo Buonarroti, láska vítězí, i když je strach sebevětší.
2: Měla někdy Jana strach o svou lásku, o Václava?
3: Měla jsem hrozný strach, protože on taky, když jsem byla v lázních, si zlomil nohu, ale to naštěstí kluk ze Zlína přijel, opatrovali ho, ale když mu tak před 11-10 rokama diagnostikovali rakovinu tlustého střeva a řekli, že bude mít vývod, tak jsem se strašně o něho bála. A my jsme tak průměrně věřící, takže já jsem jela i na hostýnek, jako tam jsem se, to bych neměla říkat, jako za něho. A vždycky jsem si věřila, že když člověk něco věří, tak si říká, když něco věří, že se to vrátí a že to bude všechno dobré, ale když oni mu řekli, připravte se, že bude mít vývod, nemusí to být dobré, když mu vzali 60 cm střeva a říkali to už je skoro po 12, měli jste přijet dřív, ale on je takový neposlušný, on, když on něco bolí, on nechce jít doktorovi, on jde vždycky, až je skoro pozdě.
4: Já jsem neměl strach nikdy o sebe, a i v nemocnici. Vždycky jsem myslel na to, že kdyby si něco stalo, že zůstane sama. To je horší pro mě. To jsem si byl vědom, že prostě bylo by to zlý pro ně, kdyby byla sama. Bez mě nevím.
5: Posílali jste si v myšlenkách třeba sílu vy doma, ven a v nemocnici?
3: Ano, já jsem kolikrát říkala, no prosím tě, vydrž, bude dobře, bude líp. A já si myslím, i třeba ten večer, že taky na mě, jsme si na sebe mysleli, pak když jsem za ním přijela, říkala, co jsi dělala, já jsem zrovna na tebe myslela, říkala, no byla jsem na zahradě, seděla jsem a vzpomínala jsem, aby byl zdravý, taky jsem se o něho bála, že si říkala, kdyby, a já nebyla, ale on je takový člověk, že on si se všetkým poradí. Kdybych já tady nebyla, tak on si uvaří, uklidí, upeče, uší. Je na zahradě všechno, ale já ne. Člověk není zvyklý se s takovým něčím setkávat a taky se z toho dostal, vykulíroval se z toho, ale vždycky je nějaký ten anděliček, strážníček, který při nás stojí a vždycky to zlé nám pomůže překonat. To je takové, opravdu věříme na to. Zatím je to 10-11 roků a zatím je klid, že to jako to střevo, ale bála jsem se o něho hodně, protože přece jenom děcka nám odešly a už jsme zůstali jenom dva. Máme přátelé, máme rodiny, sestry, jako, ale jeden druhého, když třeba večer jdete sám do ložnice nebo ráno vstáváte a to postel je prázdná, je to takové smutné. On, a i když přesto, že jezdil v práci, jak on chodil do práce, jezdil do světa jako montér, takže jsem byla zvyklá, že je. Ale vždycky bylo zajímavé, že třeba jsem dostala záchvěr, já jsem se začala dusit a když nebyl ve světě a byl ve Frištáku v tom družstvě, on jak kdyby to viděl okolo něco kupovat do Holešova. A teď, jak to nebyly mobily ještě, a teď on říká, co je, ahoj, říkám, že mě to tak zlobí. Tak on přijel, pichl mě a jel dál. Takže on vždycky jak kdyby vycítil, že potřebuju pomoc. Já když jsem nemohla, tak já jsem tu injekci vypila, ale to nemá takový účinek, jak když se to pichne do té žily a že to účinkuje okamžitě. Ten véna, jak kdyby to tušil nebo něco, tak zrovna jeli okolo něco nakupovat do toho Lešova.
5: Myslíte si, že to je nějaká telepatie, napojení dvou duší, Veno?
4: A tak já myslím, že že jsme hodně na sebe navázáni. Že prostě myslíme si, přijel jsem z práce, já jsem myslel na, no já jsem měl, že si prostě vysí, jak kdyby to ten člověk vysítí něco, že se něco děje, jo? Že to opravdu něco z nás prostě, prožili jsme právě, že ty hodně, dá se říct, a že nás to moc spojilo.

0: Jakoby jejich láska byla vykoupena řadou zkoušek, potíží a ran.
1: Jana a Václav si váží každého dne. Jeden druhého, života, který jim byl dán.
0: Chtěli jsme jim říct, jak je obdivujeme. Proto jsme Patrika rozehnale poprosili, aby jim tajně u nich doma nainstaloval velké digitální rádio a předal dva zlaté hrnečky.
2: To neříkejte ani ze srandy. My jsme o těch dárkoch vůbec nevěděli, ani vůbec, že to něco obnáší. My jsme si mysleli, že to normálně přiběhá hotovo. To je jak každý druhý. Jste tak hodní.
3: Jo, jestli tak jsme vděční za všechno, ale tak nemusí nic být.
4: Tak jim to stálo za to, aby takový malý dárek jsme mohli předat. Tak máte ho tam na stolečku, tak se na to pojďte kouknout.
2: Rádio, hrničky.
3: Jej.
2: My máme hrničky a my už jich máme oťukané. Ty to poměrně jenom na nedělu. Ty jsou krásné.
3: A rádio. To je rádio, jo?
4: Velké digitální rádio, ať si nás můžete poslechnout. Je to těžký?
2: To je na gumičku nebo na teď zkus? To je krásné a moderní.
3: Kvalitní poslech, jako jo?
4: Posloucháte rádio všude?
3: Všude. Na stálo mám rádio v dílně a jinak mám přenosný taky. A to chodí se mnou všady. A to... jsem na zahradě a co u ryb, tak prostě tak je to.
2: Se tady pouští?
4: No? Všechno.
2: To přijde. No.
4: Máme i návod, nebojte. A máme i přívodní kabel.
3: Děkujeme teda moc, opravdu.
2: To je strašně krásný pozdrav a že moc děkujeme. Že to je překvapení jak hrom tady toto. Fakt, už jsme si zasloužili, máme staré všecko. Máme jedenkrát zase nové a ty hrničky jsou krásné. Moc za ně děkujeme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali na dnešek, nám vypráví manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku.
2: Nedávno oslavili 55 let manželského života. Rok co rok na výročí jezdí do svých milovaných Beskyd.
1: Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
2: Zkusili jsme to ověřit roztodivnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
3: Kdy byla první pusa?
4: No to bylo, myslím, ještě ten den, co jsme se poznali, co čekala na svatbu.
5: Ale myslím, že na té svatbě to nebylo, mám dojem. To je hrozně dlouho.
3: Jaké kytky máte ráda?
5: Já mám ráda červené růže.
3: A jaké kytky má ráda?
4: No tak růže, to je.
3: Jaký jste měl tehdy účes, když jste se poznali?
4: Dřív byl, jak se říkalo, chodilo i na ješkále Holanděn, na holandské Holanděn, se říkali, jako zastříhnutý vlasy, jako na účes, a měl jsem další kotlety.
5: On měl takové dlouhé tady ty licouse a naši to neměli rádi. A tak tatínek mu říkal, já ti zaplatím, když si to oholíš. A maminka říkala, Veno, ohol si to, já ti dám peníze. Oni mu dali oba peníze, aby si to oholil. A mu se jim to nelíbilo. Tomu se to tady skoro potkalo, tady to.
3: Kdo z vás je lehtivější?
4: Jo, tože, to bude na stejno.
5: Já nevím, asi on. Vena je, myslím, lehtivější, to jsou otázky.
3: Kdo chodil na třídní schůzky víc?
5: Víc já, ale chodil i on.
4: No tak mamka chodila, když nemohla, když byla třeba vlastně, tak jsem chodil já.
3: Kdo chodí s košem?
5: Na odpadky. Myslím, že víc já. Víc já.
4: Tak dá se říct na stejno, ale to...
3: Nikdo víc? Někdo, není někdo, kdo by převažoval?
4: Ne, ne.
3: Jak řešíte hádky?
4: Nemluvím.
5: Tož on je takový přímý, takže já se snažím nechat a pak se snažím udobřit. Ale přijde i on, taky přijde.
3: Večer, raději ostré světlo nebo přítmí, lampičku, co?
5: My máme rádi svíčky. Svíčky a takové přítmí a víno.
4: Radši mamčaty vždycky tak při svíčkách. A i venku, když sedíme u krbu, tak tam svíčky zapálí a tak při... Pokud nehrajeme náhodou, ještě se nudíme, tak hrajeme karty spolu. Tak to si svítíme tam u krbu, protože to by jsme na to viděli, ale jinak svíčky.
3: Jak vám vaše žena říká, když se rozčílí?
4: Ona neumí nadávat, mamina. Ne, ona to, na to není.
3: Jak říkáte svému muži, když se rozčílíte?
5: Já mu říkám pořád stejně, já říkám Veno.
3: Jaké jídlo od ní máte nejraději?
4: Nejraději? Co je jistota vždycky, tak jsou to řízky.
5: Ale asi ty řízky.
3: Kde nejdál od domova jste se měli?
4: Což nejdál, co jsme... No v Egyptě, no.
3: Kde nejdál od domova jste se spolu měli?
5: Ježinko, to je to, že to... Asi, když jsem bydlela na Pahedlích, na Svobodárce, jak jsem tam začala pracovat, tak tam za mnou jezdil, to bylo asi po první ze začátku nejdál. Ale pak asi v Tatrách, když si, neříkal Tatrách, my když si šli toho magistrál a byl tam takový pěkný koutek na kameni, na skalách. Tak, myslím, že to bylo, ale je to, ale když si na to vzpomenu zpátky, asi tam to bylo nejdál.
3: Jo. Nemohlo u toho být víc vedro a třeba moře?
5: No, u moře taky. U moře taky, ale tak je to, ale je to pořád pěkné, když člověk to veme zpátky.

0: tak je to pěkné.
1: Kdy vás naposledy plácnul přes zadek?
0: No tak on za chvilka přejde, štípne nebo tak plácne.
2: Tak to není tak dlouho, to já dá se říct, i každý den mi lepnu, aby upozornil, co tak podpíchnout.
1: Máte nějakou libustku při milování?
2: No tak, když tu mamku trošku pozlobit, jako, tak ju začnu chytat, polechtat na uchu a to nemá ráda moc.
1: Má nějakou libustku při milování?
0: On
1: tím rád, by vás škádl třeba?
0: On se rád mazlí. On se rád mazlí. On má rád takové, jak se říká, ty předehry.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: V závěru svého života už člověk přemýšlí, co by chtěl ještě zvládnout a kolik dní mu osud dopřeje po boku svého milovaného.
5: Co by si přáli ještě stihnout a prožít, Jana a Václav Soukupovi?
0: Myslím, že ty by se ještě rád podíval někde do zahraničí, že? Ne.
2: Tak.
0: Ještě dokud můžeš, no, dokud tak, můžeš dokud chodit. No.
2: Je hezký, je to, člověk se podívá ven ještě někde, ale furt ještě ty moje splněné sny, ještě furt ještě, to jak jsme byli v Tatrách, tak už jsem nezvládl, co jsem zvládal dřív. A chtěl bych to zkusit ještě si překonat znovu aj to, co jsem dělal. Ještě mám dva takové, Popradské pleso a ještě aj ty vodopády. To jsme nestihli prostě, bylo málo času na to. Už nejsme tak rychlí, jak jsme byli dřív za mladá, ale to ještě nejsme nároční. Mně stačí, když jsme spolu a svý hora, já vím, že mamině je dobře dýchání, mně je tam dobře, že je tam prostředí pěkný, takže jsme spokojeni aj s tím.
0: Já si myslím, že jo, že to, aby jsme spolu byli ještě dlouho a oba dva, jednou by bylo smutno. Už jsme si narodili na svatební oznámení, už nikdy ty a já, ale navždy my. A to se snažíme dodržet a asi myslím, že je to aj pravda, dokud budeme dva, tak to bude dobře. Že?
2: Jo, jo, já si myslím taky, říkám.
0: A to potřebujeme všetci, to zdraví, vy jste mladí a my také. Takže,
2: a přejem to každému.
0: A každému, abyste si taky užívali, dokud můžete. A ty důchody, co máme, jsme dva, nám to stačí, jako opravdu, my neutratíme zbytečně a nám opravdu, když jsme dva, tak jsme spokojení. A to zdravíčko k tomu, tak co?
1: Co k té lásce stačí?
0: No já si myslím, že v tomto věku ta láska, to už je jako více kamarád a o to, že my jsme stejně staří, že si můžeme všecko říct. Že jsme takoví, že máme stejné zálíby, stejné koníčky a tak si myslím, že je to o tom, že jsme takoví už zžití spolu za ty roky. Ta láska je taková, že se o něho pořád stejně bojím. Je to takové, na každém kroku, když jde na zahradu, tak se bojím, aby tam nespadl. Pořád mám o něho strach. A když jsme spolu vedle sebe, tak rádi, když večer uleháme, se držíme za ruky, nebo ráno, že se pořád ještě dáme tu pusu na dobrou, na to dobré ráno. A to je takové jako normální, ale pořád to děláme každý den. To si myslím, že to nám stačí k tomu, že se cítíme vedle sebe a že si to nemusíme říkat, že se máme rádi.
1: Neměnila byste?
0: Ne, neměnila bych vůbec. A kdybych se měla vdávat, tak bych si ho vzala zas. Kdybych ho měla znovu, protože je takový, říkám, on je hlasitý, takový všecko, ale mám ho ráda. A když on někde odejde, je tady v baráku ticho. A já mám ráda jeho hlas a jeho brblání. A i to, když přiběhne, chytne mě nebo tak, to by mi moc chybělo. Když byl v nemocnici, tady byl strašně ticho. To strašně chybí, tady to ten druhý. A to, jako jak říkáte, že se ztratí třeba moji rodiče, možná vám říkal můj staříček s babičkou, oni zemřeli do týdne. A to jako bylo to kruté, ale bylo to krásné, že oni se měli tak strašně rádi, že zemřeli opravdu do týdne a je to hrozné dva pohřby, ale to, že zemřeli spolu. A to jsem říkala, kdyby se podařilo, nechci si to přát, ale aby jsme tady nebyli sám každý a dlouho. To je smutné, pak ten život není. Maminka vždycky říkala, jak odejde štětněnek umřel, že to odejde půl člověka. A myslím si, že je to strašná pravda. Tady toto. Že to tak.
2: Kdyby se nám to podařilo, bylo by to krásné odejít spolu zároveň, protože věděl bych, že je o ní postaraný a že jsme spolu prostě, zažili jsme spolu pěkný život. Držíme jeden za druhým, jeden pro druhého dýcháme, žijeme spolu. Já jsem měl mamču rád jako hned od začátku, jo. A mám ji, zdá se říct, opravdu rád celý život a čím jsme jako starší, tak teď jsme na sobě vyzávislejší, no ale ta láska, to se nedá popsat prostě tak jako to nikam. To se nedá koupit, ta láska, ani vyslovit slovy, co by člověk pro všechno byl schopný pro ní udělat, pro manželku jako. Hodně pro mě udělala, vážím si opravdu od srdce moc.
1: Milujete ji?
2: No jo, to stále, to.
1: Milujete ho?
0: No strašně, a říkám, nastáčí pořád, protože on je takový, říkám, takový furt drcá, furt takový mazlivý a furt takový. Mám ho ráda strašně a moc se o něho bojím.
1: Která poslední slova byste si třeba chtěli říct?
2: No takže já myslím, že oba dva bychom řekli, že miluju tě. Myslím, že to máme oba dva stejně. To by bylo to nejsilnější, co člověk by mohl udělat pro druhýho. Jo, určitě to. Děkuji za to.

0: Jana a Václav Soukupovi poznali, že láska je jako řeka, která nikdy nevyschne. Jako dravá bystřina přinese na začátku vášeň a ve stáří klid a sílu. Oba sní o tom, že jejich řeka života je donese až do moře klidu.
1: Jak napsal Honoré de Balzac, láska nás vede na cestě životem. Tak se jí nechte vést i vy.
0: Když uvěříte lásce, půjde spousta věcí snadněji. Najdete klid, bezpečí a sílu, která překoná všechny nesnáze.
1: To dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu. Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. A i zítra nás čeká slunečný den a teploty mezi 25 a 30 stupni. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané Kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům nebo proti policii. Informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
2: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
0: Dva Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí dva na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale nebylo dostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce firmy Vladimír Zoufalý.
3: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
0: Výstava české grafičky a výtvarnice Evy Chudomelové dnes začala v Písku. Její umění popsala kurátorka výstavy Zdenka Roša Ženíšková.
4: V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože Eva Chudomelová tvoří utěšení, pobavení a je to pro ní hra, kdy může vstoupit mimo tu realitu každodenní.
0: Výstava s názvem Až zakuká jelen potrvá v Písku do 25. října. Sport. Znakař Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na trati 200 metrů. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu na trati 200 metrů kraul Barbora Sémanová postoupila suverénně do čtvrtečního boje o medaile. V semifinále byla ze všech nejrychlejší. Počasí. Zítra čekáme opět jasno a teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. A v Praze počítejte s omezením, na Hlávkově mostě mohou se tvořit kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

vždycky místo k sezení. A ženy se mnou se jí radí. Moudrost je zvířat.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ne, ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ano. Ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak už prosím, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě. Co si budeme povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. A je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda naběh, prosím vás. 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita? Řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak já...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: to
3: příliš.
2: To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo?
3: Ne, to
2: kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo? A jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako,
2: no jo, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to
2: není. To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brnk, brnk a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metra vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mně se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněurek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Čím mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý ten kluk obojímal tu holku nebo holka kluka a já jsem tam vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatej, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Burna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální, předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají. Jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jeden z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho, je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít degret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. To nejde, to nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím si dát, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jít s ním dolů. Vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete a oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano.
2: Jo?
0: Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jdou nahoru, on za nima, že jo. Do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou z ní zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem na loži, že jo. Říká, ven okamžitě, já mám říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co víš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš s takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: že to říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil.
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že to patří prostě, že to musí. Já řekl, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že jo? Než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: hrové. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
6: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má
6: pravdu. Já se dážu.
1: No ano.
6: No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
6: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znamenko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
6: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem tam jenom...
6: To je zajímavé, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak, jak si v příjmem, tak i v přenesném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za štěstím.
1: Ne, za neleze... čím?
6: Manželství je. Je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
6: No jo, no tak, já už jsem z červené knihy nedávno vyrostl. Manželství no opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To je opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není, to není zapotřebí. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhý, jo.
1: To je.
6: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost,
6: že jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí to být, už zase pořád.
6: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže a... ty bys chtěl být žalářníkem?
6: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych přišel by, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Tohle stačí, já
6: ale
5: jsem se ptal,
6: svoboda,
5: s čím začít vlastně.
6: Svoboda, tolerance,
1: humor,
6: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
6: No, a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Teda, jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle, kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: my o sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku dostaveníčko. Tam jsme se čumák na čumák viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy přesně, to bylo?
2: Úplně přesně to nevím, čemu se tenkrát nechtějte. Říkalo čumák na čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti pšeničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože...
3: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali SHčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhle ty a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Protože vidět i Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70 letý, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako nemusíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Hornička, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co bych se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku, je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak jsem milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba

0: mladé Jasonové aleje a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, předscénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen dvě části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zůstalo dodnes.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průtahů.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Je středa 12. srpna a dnešním tématem jsou věci, které nás dokážou během pár vteřin vytočit. Možná je to mlaskání, nedochvilnost, nepořádek, pomalý řidič před vámi nebo třeba člověk, který si v autobuse telefonuje tak hlasitě, že jeho hovor slyší úplně všichni. Jsou to často úplné maličkosti a právě ty nám někdy dokážou pořádně zabrnkat na nervy. Co vás spolehlivě zvedne ze židle? Máte nějaký zvuk, zvyk nebo chování, které prostě nemůžete vystát? A dokážete se rychle uklidnit? Nebo ve vás taková drobnost bublá ještě dlouho? Dnešní noční linka je právě o těchto malých i velkých věcech, které nás dokážou pořádně vytočit. Zavolejte a podělte se o svůj příběh. Jsem zvědavá, o čem budete vyprávět. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás. Jako první nám zaspíval Valdemar Matuška a nebo kapela Elán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tady to ulaví Valdemar Matuška 5 minut po 23. hodině. Co vás dokáže nejvíce vytočit? Možná právě teď někdo nebo někoho rozšiluje soused, který vrtá večer, jiného vytáčí člověk, který chodí všude pozdě, řidič, který jede 30 tam, kde by nemusel. A co takové drobky na stole, neumytý hrnek ve dřezu a tak dále a tak dále. Budu ráda, když mi zavoláte, kdy v životě jste se třeba nejvíc vytočili, kdo vás dokázal zvednout ze židle. Ano, toto téma je široké, uvidíme, jak ho pojme pan Lubomír, který volá ze Slovenska. Vítejte, krásný večer.
1: Krásný večer, já vás počúvam na nočnej smene v jednom hoteli, teda na Slovensku, v hlavnom meste Slovenska, Bratislave, ale počúvam vás pravidelne a ja sa chcem len zapojiť. Viete čo, vytáča ma niekedy a dosť ma to prekvapuje, doba je veľmi rýchla, že ľudia sú veľmi podráždení a mnohokrát sú až agresívni. A tak im chýba nejaké také pochopenie, lebo mnohokrát takých každodenných situáciách, napríklad minule som si kupoval cestovný lístok v Brne na hlavním nádraží a tá pani zamestnankyňa železnice, tá pani pokladnička tam slušne povedala tomu cestujúcemu predo mnou, ktorý tam stal v rade, že poprosím vás, mluvte do mikrofonu, akože nepočujem. On bol podráždený. Potom napríklad minule to bolo v obchode pri pokladni, slušne poprosila takisto pani pokladnička toho predo mnou zákazníka, že aby si to ohradil, posunul ten nákup tam, ako označil s tým, čo sú to tie medzere také medzi tými nákupmi. Takže myslím si, že je dosť medzi tými ľuďmi v komunikácii taká podráženosť a nebývalo toto až taká, potom je to mnohokrát až agresivita. Ale treba len to pochopenie, tú vzájomnú komunikáciu, nejakú takú intuíciu, také niečo dobré, pozitívne vniesť. Takže táto podráženosť je veľmi, by som povedal, v dnešnej dobe až taká, no veľmi je rozšírená. Podráženosť až agresivita a nemusí to byť, lebo je to o tom pochopení, o tom vzájomnom ľudskom porozumení a o tej komunikácii. Takže asi takto, že keby trošku to tí ľudia sa tak zamysleli a komunikovali trošku tak lepšie a pochopili sa vzájomne medzi sebou, trošku aj ten možno úsmev, pozitívnu náladu, nemusíme sa stále tak ponáhľať a bude ten deň krajší a aj lepšie medzi sebou vzájomne sa pochopíme. Takže tá prehnaná podráždenosť až agresivita ma niekedy vytáča a není to za potreby, môžeme si veľmi to spríjemniť. Je to o tej vzájomnej komunikácii.
0: Lubomíra, vy ste začal to vyprávění tím, že tá doba je rychlá a práve to pak způsobuje tu podrážděnost lidí, kteří stále někam čekají. Já myslím, že to není jenom třeba u té pokladny, jak jste zmínil, v obchodě. Někdy to je na úřadě, v ordinaci, u lékaře v čekárně a tak dále. Ano, já asi s vámi souhlasím, ona ta nálada se potom často přenese i na ty ostatní. Najednou má člověk úplně jiný den a přitom původně nebyl žádný problém. Tak člověk jediné, co mě asi napadá, by vždycky začal u sebe, aby se usmál, i když třeba by to ten druhý nečekal. Ono se to potom v dobrém všechno vrátí a překvapí ty ostatní, kteří čekají samozřejmě tu reakci negativní.
1: No? Áno, presne, presne. Je to o tom vzájomnom pochopení, o tej komunikácii a o tej nejakej intuícii, že vieme sa vžiť do kože toho druhého človeka a toto nám nejako chýba. No, takže asi toľko, to by som sa chcel zapojiť a teda vyjadriť svoj názor.
0: Děkujeme za tento postřeh, Lubomíre. Jsem ráda, že jste zavolal. Pojďme poslouchat dál kapelu Elán a příběhy ostatních posluchačů. Těším se na příští zavolání.
1: Majte sa pekne, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 23 hodin 15 minut a volá nám pan Michal z Myšlína. Vítejte.
1: Sedlák z Myšlína a Prahy, dobrý den, dobrý večer.
0: Vlastně já s dovolením připomenu téma. Co vás dokáže okamžitě vytočit? Tak Michale, co to je?
1: Tak, co mě dokáže okamžitě vytočit? Tak mě už v poslední době moc věcí nevytáčí, ale spíš se mě hodně nelíbí, nebo jsou mi odporný. No, snažím se ovládat, protože to je hodně v životě důležitý. No, tak mám tady takové poznámky. Tak jako spotřebiteli se mi třeba nelíbí víčka, které jsou neoddělitelné od lahví kvůli nařízení EU. Já sebou nosím nůžky a vždy je odstřihávám. A nebo třeba taky slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi často trhnou. A jako spotřebiteli se mi třeba dál nelíbí.
0: Počkejte, zkuste. Ano. To ještě rozvést. Mně to teda přijde velmi zajímavé, že vás to rozčiluje tak, že sebou nosíte nůžky. Já vím, že ano, to rozčiluje mnoho lidí a já jsem si říkala, jestli si někdo na takovou drobnost vzpomene, to jsou taková ta víčka, která zůstanou připevněná k lahvím a prostě nelze je oddělit tak jednoduše. No, takže já jsem si říkala, že se většinou, když někdo řekne, že se naštve na něco, tak zeptám, jestli se umí ovládnout a tak vy teda to prostě neřešíte, nesete si nůžky a odstřihnete to. To jste borec.
1: Vyzeral jsem na to.
0: No.
1: A pak dál, je něco podobného. Uh-huh. Je něco podobného jako slabá hliníková či plastová víčka třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi taky často takhle trhnou. To mě taky docela vadí. No a nebo jako spotřebiteli taky mi docela vadí, nebo že by mě to přímo rozčilovalo, to se říct nedá, no, ale člověk si to může koupit přes internet. Vymizení pánských slipů z běžného sortimentu. To v nabídce máte samé boxerky a trenýrky, u těch mi vadí rolování nohaviček v kalhotech. Jo. A taky mi vadí...
0: Tady se úplně do diskuze nepřidám.
1: A taky mi vadí tykání v reklamních sloganech a taky mi vadí samoobslužné pokladny. Aha. No, tak to je taková jedna část. A potom jako pacientovi se mi nelíbí, teda jsem docela dost rozladěný ze svého zdravotního stavu. To by bylo na povídání další, to je samostatná kapitola. Pak se mi nelíbí kouření zdravotnického personálu. A co se mi zvlášť nelíbí, ale je mi tak jako protivný, nebo jak to nazvat, automatické SMS upomínky na již domluvené lékařské vyšetření.
0: To vás rozčiluje?
1: To zbytečný. Rozčiluje, no to rozčiluje mě to. No, myslím si, že když už jsem se jednou domluvil, tak mi to netřeba připomínat. No, ale to je taková malichernost.
0: Já Michale, nevím, já bych s dovolením se vrátila k těm samoobslužným pokladnám. To je opravdu zkouška nervu. Člověk potřebuje rychle nakoupit, najednou něco hlásí, že zboží není v odkládací zóně, nebo přijde jiná instrukce a člověk má pocit, že místo nakupování obsluhuje pokladnu. Je to u vás spíš ten právě neustálý pípák a hlášky, nebo vám vadí už ten princip, že si to vlastně všechno musíte udělat sám?
1: No, vadí mi spíš mi vadí ten princip. No, když přijdu do obchodu, tak vybírám, je tam plno věmu, plno pohybu dělám, já vlastně se svou nemocí, nebo jak to říct, prostě já nesnáším plno věmu, jo, a plno pohybu, protože se mi potom dělá špatně, takže jsem rád potom, když si u té pokladny trošičku mi někdo, ne přímo odpočinu, ale někdo mi prostě s tím nákupem pomůže, aspoň tak, že to namarkuje. Jo, že si to nemusím markovat sám, no. Uh-huh. Tak asi takhle jako...
0: Takže když třeba stojíte u pokladny, kde je pokladní, ale je tam dlouhá fronta, tak si klidně počkáte, než abyste šel k těm samoobslužným.
1: Ano, dám přednost, ano, klidně si počkám, no. A když je u samoobslužný pokladny prázdno, tak přesto prostě si raději tu frontu vyčkám, no. No a jako občanovi mi tedy vadí odpadky ve veřejném prostoru, což asi nebudu jediný. zejména teda v okolí lavíček. A pak tady mám takovou poznámku, močení malých dětí na veřejnosti, natož dospělých. Tak to je taková specialitka, no asi taky nebudu jedinej, komu to vadí, nebo nevím, asi jsem na to nějak vysazený. Jako nějak to, moc to neřeším prostě, když to vidím, tak odhlídnu a něco si pomyslím, ale samozřejmě nikoho neupomínám, nikoho nemoralizuju nebo něco takového. No to ještě nemám věk. A co mi pak taky vadí, jsou hlasové projevy při sportování, protože já celý život bydlím vedle dětského hřiště, tak jsem na to tak trošku vysazený, no. A když třeba někoho chci pozvat...
0: Počkejte, Michale, teda u dětského hřiště sportování, myslíte děti, že tam řádí, že si hrajou a vy teda nešťastně bydlíte blízko?
1: Ano. Vyvolávání různých hesel, vykřikování a prostě takové ty hlasové projevy, prostě to, co je spojené se sportováním. Míč bouchne o klander nebo o železnou zábranu, tak to já znám, vykopnutí míče a tohle. Já jsem na tyhle ty zvuky
0: chápu, že po těch letech vám to vadí víc než prvních pár let.
1: No. Oteplovat, jak s jarem zkrátka to začíná. Ale to už jsem tady na chatě namyšlím, tak to mě trápit nemusí. Ale to jsou takový, víte co, já jsem vybral schválně takový hezký malichernosti, jo. Takže tak, jinak když třeba někoho pozvu, tak jako hostiteli mě vadí, když on ponechá jídlo, které já připravím, nějaký pokrm, bez ochutnání, jo. To mi vadí třeba taky, jo. Mě docela až rozčiluje.
0: No a to jde, abyste uvařil a někdo to ani neochutnal, rozumím,
1: ano,
0: že to třeba nevíš.
1: Ano, buď uvařím, nebo si připravím nějaký studený pokrm, nebo co, já se teda specializuji spíš na studený pokrmy, já tedy návštěvám moc nevařím a vadí mi, když dotyčnej to třeba ani neochutná, jo. Jsem nejradši, když to sní, protože já to pak musím dojídat, že když to neochutná, když to ani neochutná, nebo nedá si trochu, nebo nesní to, tak mě už to potom nechutná, když to jídlo připravujete, pak se dotyčným bavit. Ano, pardon.
0: Děkuju za to zajímavé povídání. Dozvěděli jsme se o vás zase něco nového a je krásné slyšet, jak každý má ty svoje malé věci, které mu dokážou zabrnkat na nervy a každý to má úplně jinak. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
1: Bylo mi potěšením, tak se...
0: Zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě vytočit. Někomu vadí malé mlaskání, hlasité srkání, jinému pozdní příchody, nepořádek, pomalý řidiči nebo lidé, kteří telefonují tak nahlas, že všichni slyší přes celý autobus. Někdo nemá rád fronty, další větu, vždyť o nic nejde. Někoho rozčílí, když doma zase nikdo nevymění prázdnou roličku toaletního papíru. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, co vás dokáže okamžitě vytočit. A volá pan Robert z Olomouce. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Je to Jarka nebo Jaruško? Teď nevím.
0: Jarka?
1: Tak Jaruško, já vás zdravím. Chci vám poděkovat, že jste mě vzalo, paní Barbožikovo. No a teďka k tématu. U mě v práci jsou to dva kolegové, kteří vyloženě vyhledávají hádky. Oni na to mají svou taktiku nebo techniku, jo. Ten jeden to dělá, tak nebudu jmenovat, že prostě místo, aby řešil svoje vlastní problémy, tak chodí žalovat na druhý, tak to úplně nesnáším, jo. To je prostě, co se o mě stará, kdo se o to prosil, to mě dokáže jako rozčilit. A ten druhý zase to dělá tím způsobem, jo, že člověk se s někým baví, ho se to netýká, ale vstupuje do hovoru a přijde mě to silně netaktní. Jo? A prostě když se mě něco netýká, tak se do toho nemýchlám. Takže to jsou taky dvě věci, nebo ti dva kolegové mě dokážou teda rozčilit. A klidně se mě ptete. Jako.
0: No, jdou tedy žalovat, předpokládám, nadřízenému. Co je k tomu vede?
1: Nadřízenému nespíš, jako ostatním kolegům. Jo? Já si myslím, že si tahají triko. Jo? To je taková dnešní blbé zvyk, že prostě někdo se snaží být důležitý, jo, nebo má nějaký komplexy, nebo já nevím, jo, no tak prostě to řešit, takže místo, aby řešil svoje problémy, no tak on bude chodit a bude vykládat a ten udělal toto a tam ten udělal tamto, jo, to je to žalování a u toho druhého ten zastupuje do hovoru, protože si musí dokázat, že on je pan někdo, jo, on je vlastně takový ten king, jo, a tak dál, jo, to se těžko vysvětluje, jako.
0: No, co s tím, zkoušel jste s nimi o tom mluvit?
1: No, neříkám, že tak končí vždycky a někdy prostě je odpověď, tak mi vlez na záda, někdy se pohádám, ale nechci se hádat, že jako nemám to rád, nechci se hádat, nebaví mě to, to jsou prostě lidi, kteří to asi potřebují, já to teda nevyhledávám, ale pomáhá mě třeba to, jo, že když prostě vím, že ten člověk se chce hádat, tak prostě mávnout ruku a nekomentovat to, nevím, jestli je to zrovna to nejlepší řešení, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří potřebuje takzvaný adrenalin, jo. Já nevím, k čemu to teda potřebuje, jo. To je jak u někoho droga, no, tak někdo třeba, já nevím, bere kokaina, taky ho potřebuje. To se těžko vysvětluje.
0: A máte u někoho zastání? Je někdo, kdo tam drží při vás a snaží se vás podpořit?
1: Tak to záleží na konkrétní situaci, že protože každá situace je naprosto odlišná, jako, jo, že to je prostě takový, jako, že prostě vždycky je to tak, jo, že čeho se varuju a už dlouhou dobu, když se dva kolegové kvůli něčeho hádají a nikdy do té hádky nevstupuju, protože jako to se nevyplácí, protože nikdy se nezavděčíte oběma, takže já řeknu pánové, já nevím, o co jde, odmítám se do toho míchat, jo, to taky funguje.
0: No, já chápu, že toto umí člověka hodně potrápit, když víte nebo máte pocit, že vás lidé v práci pomlouvají, tak člověk pak začne přemýšlet, co říkají, komu to říkají. A není to samozřejmě komfortní prostředí, je to naopak toxické. No. Tak proto jsem se ptala, jestli jste se snažil konfrontovat přímo je, protože vlastně to je většinou ta cesta, že se to potom nějak vyřeší, ale jestli ani to nepomohlo, tak asi bych na vašem místě dělala to, co říkáte, a to jedním uchem dovnitř, druhým ven, protože pokud něco nemůžu ovlivnit, tak by jsem se tím asi neměl zabývat. No, ale věřím, že to není jednoduché.
1: Jo. A když už jste to téma nakousla, paní Barbořiková, nic mě do toho není, ale co vás třeba rozčili, jako třeba fronta autu, benzínky, když tam dlouho stojíte? Promiňte, že se taky to mě ptám.
0: Ne, já vám odpovídám, že to vůbec. Já bych asi musela dlouho přemýšlet, co mě vytočí.
1: No, tak bych se vám asi nasadil broka
0: do hlavy. Já si to připravím, já vám řeknu v dalším vstupu. Mě totiž asi úplně jenom tak něco nevytočí.
1: Tak to jste dobrá, no.
0: No, vidíte to? Já nedokážu odpovědět z patra, ale určitě na něco přijdu. Takže za chvilku vám řeknu.
1: Třeba když vás bolí zub, že jo?
0: Tak to mě taky nevytočí, to...
1: Já zase brečím, protože jsou tak z toho, jakože stejně nevím, jak dál, no, tak to už je takový...
0: To jsou jiné pocity asi, než to vytočení, no. Dobře.
1: Ale ještě jsem chtěl závěrem teda, chci pozdravit paní Barbořikova a paní Ludmilu, potom paní Vlastínku, potom včelaře, že zbáženo, zkrátka všechny linkaře, ať to neprodlužuju zbytečně. No a chci vám poděkovat, že jste mě vzala, no a možná by nebylo dobré napsat knížku, jako, je to taková uvaha, jak prostě vyřešit složitý životní situace, protože každý jich máme dost, jo, a nebylo by to na škodu, že člověk by se z toho obohatil, poučil a tak.
0: Roberte, a kdo by to měl napsat?
1: Nakladatelství Gazda. Píšou zajímavé knižky.
0: Já jsem si myslela, že to myslíte tak, aby tady jsme my, co tady spolu sdílíme svoje příběhy, tak vydali Noční linku, knihu,
1: a to by nebylo špatný.
0: Příběhu.
1: To by ale nebylo špatný.
0: Dobře.
1: No jinak jste říkala,
0: ale to už jsme od tématu pryč, takže jo, máte ještě něco k němu?
1: Jenom krátce. Vždycky jste říkala, že když má někdo nějaký téma, tak já bych navrhl mravence, já strašně rád pozoruju mravence, to je něco úžasného, to už nepotřebuju ani telefon, ani kino, ani nic, jo. To je prostě, kdyby se dělal doprostřed velkoměsta, chodím k jednému mraveništi, ale mě tam moc prima, vždycky jim donesu něco dobrýho, a to víte, že to sní, jo.
0: Roberte, děkuji za telefonát,
1: tak se mějte,
0: mějte se hezky.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Robert se mě ptal, co mě dokáže vytočit, tak ono toho opravdu moc není. Já jsem v podstatě nedokázala přijít na něco takového velkého, abych vám to řekla během písničky. Ale možná to mám asi podobně jako první volající, pan Lubomír ze Slovenska. Asi mě vytáčí ta běžná nezohlednost, každodenní někdy. Ne ta velká, ale ta drobná, kdy člověk vůbec nepřemýšlí, že kolem něj jsou nějací další lidé. Třeba když někdo někoho přeruší, předběhne, zabere celé místo, nepustí sednout v autobuse. To si potom říkám, co pak se neumíme na chvíli podívat i očima toho druhého. A možná, to všichni znáte. Teď paní Věrka z Prachatic, jsem zvědavá, o čem vy budete vyprávět. Zdravíme vás.
1: No, zdraví, já taky zdravím tam noční linku.
0: S dovolením připomenu téma, co vás dokáže okamžitě vytočit.
1: Točilo a jeden mi vytočil, to už je tak měsíc, a jeden před rokem vlastně. A ten toho chlapa furt vydávám, teď mu teda akorát dělali bypass. Takže dneska mě vytočilo, prostě v práci v Otavě, Prachaticích, mě jedna ženská furt to následuje. Já jsem sehnul, tam jdu, tam jde za mnou. Jo, takže já jdu na záchod, ona prostě myslí, že jdu, Bůh ví kam, nebo jdu za mistrovou, že se našla zmetky, nebo za vedoucí, prostě a vytočí mě to hned. Takže ona mě pronásleduje, když se jdu udělat kafe, prostě myslí, že já jdu, Bůh ví kam. Přitom jsme na stejní dílně. Takže prostě to se taky nedělá. A nebo mi vytočila, protože jsem jí našla kartu, jenže mezi tím mysleli, že já jsem jí ukradla, mi říkala. Přitom já jsem jí vlastně ani nevěděla, že jí nějakou hledá kartu a prostě to rozvedla na mě. To se taky nedělá, prostě jsem jí říkala, hele Jano, kartu jsem našla tady, jak jsou součástky a dal jsem ti na stůl. Jo, a prostě druhý den přišla a měla jí tam. Jenže svedla to na mě, že jsem jí prostě ukradla. No a tady kamarádovi se stalo, že jel vlakem z Vodňan do Nového Údolí, jenže s kamarádem měl u sebe ledinku s penězma hromadu, občanku, já nevím, co všechno to tam měl, a svedl na něj, že prostě ta jednou ledinka se ztratila a svedl na něj, že mu ji, ještě byl na návštěvě a myslel, že mu ji tady ukradl. Jenže to pravda nebyla, ona ta ledvinka se našla, až uklízeli vlak. Jo, takže prostě se ledvinka našla, ale přitom to on nahlásil na policajty, jo, a jo, už to bylo jako řešení, že ho prostě to má doma, nebo prostě chce to ukrat. Jenže přitom na Novým Údolí zjistili, že tu občanku má tam ta paní, co tam uklízela, takže ho potom vrátila ze všem všudy. A to se taky nedělá, to mi vytočilo, že mám tady kamaráda, vlastně přítele a jo, tak ho hlídám a to se mi nelíbilo.
0: Tomu rozumím, ano, to jsou...
1: No a nebo se mi stalo, to jsem koukala sama, nevím, jak je to v Prachaticích, ale prostě jsem šla z práce, sedla jsem si na lavičku jako mezi lidma, jako kamarádi, tam byly kamarádky, chodilo tam lidi, ne lidi, a sedím a říkám, ty bláho, tamhle mezi spořitelnou a tou drogérií prostě leží chlap hlavou na beton a nikdo nic jako nedělá s tím. Čekám 10 minut, prostě mi to nedalo, nechala jsem peníženku s věcma na lavičce a šla jsem za ním. Říkám, no tak jsem se ho jako pohladila, říkám, mě to je jedno, jestli to je Rom nebo Bůh ví, kdo to je, prostě to se nedělá, tak jsem tam k němu šla, říkám, no, jako jsem ho hladila, říkám, no, já hladím každýho chlapa, když je hodnej, i když jsem ho neznala, říkám, prosím tě, jak tady dlouho ležíš? On jako se mi říkal, že neví, ale asi dlouho, protože prostě jsem ho hladila po záde, říkám, tak je to dobrý, mluví, nemá zapadlý jazyk, jako se to stalo mýmu synovi, tak vlastně jsem ho taky takhle zachránila, ale na jiný způsob. A proč, to vám ještě dořeknu do třetice. No a tak prostě jsem vlítla do spořitelny, do non-stopu, před non-stopem tam hulili. Já říkám, potřebuji aspoň židli, kdyby náhodou jsme jako vstal, jako postavili na nohy, aby měl první pomoc hned, jak leží. No nikde, jsem záchranka, policajti, nikdo, možná, že už viděli, že se tam něco děje, tak prostě jsem čekal na kamarádku, kamarádka šla ze zdola, paní učitelka z Jarouškovo přijde šla na druhé straně, ptala jsem, jestli nechci pomoct. Já říkám, tak tam počkejte na rohu. Kamarádka přijde, říkám, tak když ho nezvedem, tak budeme volat, nebo když budeme vidět, že je od krve, to Tak jsme ho zvedli, jako na tu, ani tam ta židle jsme nepotřebovali, já ho vzala, jak mám páru, přes 100 kilo, až jim, ale je mi to jedno, prostě jsem ho vzala z jedné strany, ta kamarádka z druhé, ta váží o půlku méně než já, tak jsme ho zvedli, říkám, dobrý, není od krve, já myslela, že Bůh ví, jak bude vypadat, když vlastně ležel jakou dobu na betoně, za kovou obrumník a místo na trávu spadnul na beton. A lidi ho tam nechali, jako když nic prostě. A to se mi taky nelíbí, nevím, jak tam teda jsou ty kamery. No tak jsme ho zvedli, pořádku, tak říkám, hele, půjdeme na lavičku, uvidíme, jo, já ho udělám, protože mám, jako jsem už vlastně vyndaný žebra, ten mi taky vypadávají, tak prostě už vím, jak ten na toho člověka, říkám, ty máš, že vypadlý žebro, proto blbě dýcháš. No tak jsem mu tam jako zmáčkla trochu, namasírovala jsem mu záda zatím a říkám, od krve nejsi, tak já tady mám první pomoc u sebe, vemu obrovský odsutě a protože byl horký, tak jsem mu jako první pomoc udělala, kamarádka seděl s námi na tom a teprve policajti přijeli a už viděli, že už tam nic není. Tak jsem říkal, bohu, jak by to dopadlo, oni by ho odvezli, měl alkohol, teď by platil jako noční to, ne, já nevím, kolik se platí, prostě. No tak jsme potom odvedli domů, říkám, půjdeš domů, my jdeme s tebou, kdyby něco, přítelkyně byla na odpolední, tak prostě, on je takovej, že prostě platí druhým jako já, jo, takže vlastně jsme ho zachránili, ale teďkon jsem ho potkala a kamarádka mi říkala, že mu dělají bypass, takže je v pořádku.
0: No Věrko, to jste udělala správnou věc. Je hrozné, když člověk vidí někoho, kdo potřebuje pomoc a místo toho, aby mu někdo pomohl, tak ostatní přihlíží. A úplně nejhorší mi přijde, když v takové chvíli někdo vytáhne telefon a začne natáčet. Člověk přece nikdy neví, kdy bude sám potřebovat, aby mu někdo pomohl.
1: Jenže tohle tu se nestalo, prostě jestli jeho někdo natočil, mě to je jedno. Já prostě je natočili možná i ve Vodňanech, to se taky nedělá, ale prostě policajti jeli kolem, protože pán bude mu 70 prosinci, mýmu synovi bude 14 prosince, 30 a prostě měl tady hromadu flaše od piva a jak prostě blbě chodí, nebo prostě mu bude 70, tak jsem se rozhodla, že ty flašky všechny odnesu. Přemýšlela jsem jak, ale nejblíž mají Albert, tak jsem vzala vozej sebou k němu, přímo do bytu, ale jako nahoru.
0: To už.
1: A ty flašky se odnesla, no.
0: Takže ano, to už jsme trošku odbočili od tématu, takže já vám poděkuju, mějte se nádherně, prosím poslouchejte dál a zase se zapojte. Ano. Naslyšenou.
1: Tak se ano.
0: Možná vás vytáčí

0: Možná už máte v hlavě něco, co vás pravidelně vytáčí, možná už jste na něco přišli. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Dnes se ptám na jednu docela obyčejnou věc, co vás dokáže zvednout ze židle, a nemusí to být nic velkého. Paní Martinka je s námi, odkud voláte?
1: Z Brna.
0: Už jsme ve vysílání, tak můžete vyprávět.
1: Tak ono už je to delší dobu, co mě teda vytočí málo kdy co, ale už je to teda sice 5 let, co mě vytočilo nějak, seděla jsem na lavičce u 5. nástupiště u Šaliny, protože jsem potřebovala jet dál, a přišla za mnou jedna paní, říká mě dobrý den, tak jsem mi řekla dobrý den, no a začala se mnou vybavovat. Víte o tom, že vás má Kristus rád? Říkám, vím, jo, protože jinak já jsem normální člověk, a ona začala. No a víte, tak, a já říkám, paní, ale já jsem

0: věřící člověk, takže normálně jako tohle. A ona začala mě fakt teda tak opravdu vyloženě obtěžovat. Jenomže nejhorší na tom je to, že to bylo pár dnů po pohřbu mého manžela a já jsem musela jít vyřizovat různé záležitosti, co teda se týkalo po pohřbu, že? No a ona pořád, no a proč jste tak smutná? Já říkám, no zemřel mě manžel. No mě umřel, tak já nejsem taková, jak vy se díváte, jak kdyby vám zhořely hračky, nebo já nevím. No velice byla odporná, což mě teda velice vadilo. Já jsem si říkala, pane bože, proč je taková? Já jí nic nedělám, jenom jsem chtěla, aby byla, říkám, prosím vás, ne, já se nepotřebuju teď nikým vybavovat. A jednoduše prostě pořád vnucovala mě nějaký názor, a pak teda odešla k další lavečce, ale zase ještě pořvávala od té další lavičky ke mně. Tak jsem si říkala, pane bože, proč někomu zbytečně vnucovat nějaké názory, když neví, co ten člověk momentálně prožívá. No a to je všechno, co jsem vám chtěla asi tak říct.
1: Vy jste říkala, že se to stalo už před 5 lety a cítím z vás, že vám to zůstalo v paměti, že to prožíváte v podstatě dodnes. A oni vás tehdy oslovili úplně...
0: Vyloženě to neprožívám dnes, ale dneska jsem si na to vzpomněla. Uh-huh. Ale drželo mě to dost dlouho.
1: No a oni vás oslovili z ničeho nic. To byla paní, která jakoby...
0: Ona mě z ničeho nic oslovila.
1: Nabízela
0: nějak... Já jsem tam seděla normálně na lavce.
1: Duchovní.
0: Ale to určitě nebyl člověk, který je doopravdy duchovní, rozumějte. To jsou lidi, kteří si přečtou nějakou brožurku a chcou normálně, jako machrujou, jak se říká, no. Hmm. Takže asi tak, to neudělá člověk, který je doopravdy duchovní. Takhle jako, když vidí, že ten člověk jako nemá dál zájem se vybavovat nebo něco tohle, tak tohle neudělá. Oni to dělali jahovistí, proto jsem se jí ptala, jestli je jahovistka. Ona říká, ne, co si myslíte? No, ale říkám,
1: taky mě to napadlo jako první. Ono je nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a začne vám vnucovat názory nebo přesvědčení, aniž byste o to stála. A je vlastně úplně jedno, jestli vám vnucuje nějakou literaturu nebo jestli vám vnucuje nějakou výhodnou nabídku na něco úplně jiného. Ano, je to obtěžující. A tak jestli to byla jediná zkušenost, tak doufejme, že už poslední.
0: No tak teď už těžko, protože já už jsem nemohoucí. Já už jsem tenkrát seděla v oberlích tam, jo, takže teď už jsem nemohoucí, takže můžu akorát tak něco poslouchat. Už jsem teda starší osoba, nebo stará osoba, se dá říct, no. Takže jako to, ale to mě opravdu, na to jsem si teď vzpomněla, že to mě fakt vytočilo docela, proč vnucovat někomu něco, když už vidí, že ten člověk nemá zájem se dál vybavovat. Jo? Podotýkám, že já jsem normálně věřící člověk, to není, že bych byla nějaký ateista nebo já nevím co. Ale prostě docela nevhodným způsobem to ta paní se vnucovala, by se dalo říct. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct.
1: Martinko, děkujeme, bylo to zajímavé. Určitě s vámi mnozí souhlasí, že je to nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a vnucuje vám nějaký názor. Děkuju, že jste se s námi teď povídala v Noční lince, že jste s námi chvíli vysílala. A teď písnička Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka i pro vás, tak si to vychutnete. A zase někdy zavolejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 5 minut po půlnoci, je tady 2. hodina noční linky. Já vás zdravím a děkuju všem, kteří už dnes zavolali a podělili se s námi o to, co je dokáže pořádně vytočit. Právě na to jsme se ptali včera i dnes v 1. hodině. Je hezké slyšet, jak rozdílné věci nám dokážou lézt na nervy. Někdo mluví o bezohlednosti, jiného rozhodí nepříjemné chování lidí a někdo má svůj úplně osobní spouštěč. Tak jsem zvědavá, co přinesete do 2. hodiny dnešní noční linky. Ve vysílání Českého rozhlasu je s vámi stále Jarka Barboříková a zůstanu až do 1 hodiny. Spolu se mnou Miroslav Žbirka a Hana Hegerová a nebo nám zaspívají nedvědi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer.

0: 9 minut po půlnoci, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je tady povídání o tom, co nás dokáže pořádně vytočit. Je s námi paní Anička?
1: Ano, paní Anička.
0: Tak už jste si stihla slomit rádio, jsem ráda, že jste to stihla. Tak hledáme malé velké spouštěče v steku. Co je to něco, u čeho si řeknete, tak toto? Opravdu ne.
1: Se jmenuje Josef, on v každé noční je skoro mluví. Jsem si říkala, jak on to dělá, že se tam dovolá tak rychle. Já to zkušám tolikrát, nedovolám.
0: Aničko,
1: no,
0: tak,
1: to by
0: že?
1: Byla, to by byla jedna věc. Já vás hodně zdravím, milá paní, a chtěla bych vám jenom říct, že mě šíleně rozčilují a teda vytáčí lidé, kteří neustále mluví o penězích. Pořád mají málo a měla jsem kamarádku, která před 2 roky zemřela. Byla to tak bezvadná, já nevím, co se s ní stalo. Na staré roky jakýkoliv hovor končila s penězí. A kolik dala dětem a kolik jsem já dala a co kupuju a kolik mám našetřené a pořád. To byl vždycky konec rozhovoru prostě, ale to není jenom ona. To kdekoliv přijdu, furt lidé naříkají, jenom já říkám, já mám také jenom důchod a neměla jsem nikdy jakési super vydělky. Ale lidé neumí šetřit. Plýtvají, ze všem plýtvají, anebo musí mít všech a to je všude, kde přijdete. Vůbec se plýtvá ve státě. To je v jídelnách, ve všem. To se nikdy tak nedělalo. Prostě možná také, ale ty zbytky se použily prasatům. Dneska to jde všechno do spalovny. Prostě plýtvají a pak naříkají, že nemá peněz, není peněz. A já vím, že je dneska všechno drahé, ale či musím všechno mít? Na co si vzpomenu, či musím být na 2 dovolených, nemusím, stačí jedna, já už teď ani na jednu nepojedu, bo skoro nevidím a špatně chodím, takže já ne, ale říkám, no já nevím, co ti lidé chtějí, že pořád naříkají, pořád, to slyším kolem sebe, já jsem ani 40. ročník a po válce byla taká bída, ale já jsem to nikdy neslyšela od mojich předků, od mojich rodičů, matky jenom a dědy a babičky. A měli pak malinko peněz, ale oni opravdu se uměli k tomu přizpůsobit. A my jsme se neměli zle, hlavně, že jsme měli jídlo, teplo, měli jsme prostě nějaké to oblečení, vždycky přešívalo se. Prostě ze starého se přešívalo, ze 2 věcí se ušila nová. A prostě nebylo, já se nikdy necítila, že bych nějak strádala, ale opravdu jsme nevyhazovali peníze jenom tak, ale jenom na to, co bylo třeba.
0: No, ono je nepříjemné dívat se na to, když někdo zbytečně vyhazuje jídlo, plýtvá vodou, kupuje věci jenom proto, že je stejně za chvíli vyhodí. Člověk pak vidí, že by se s tím dalo zacházet mnohem rozumněji, když zatím bylo tolik práce. To máte pravdu, takže to, že vás dokáže zvednout ze židle, když někde vnímáte, že někdo něčím plýtvá, tak to je, dá se říct, i na místě. To jsem ráda, že jste něco takového zmínila. No a stále mám v hlavě to, když někdo stále mluví o penězích, tak co ho právě k tomu vede?
1: Nevím. Ona nikdy, ta moje kamarádka, jakousi bídu neměla. Já nevím, co se jí stalo. Ale vám říkám, jako mladá byla nikdy za mladých let, jako že bych řekla, že se mě potom najednou, jak prostě už jsme měli ty děti povdávané, poženěné, jak jsme měli vnoučata, tak to začalo. Prostě pořád, ale to nejenom mě dělala, to i ještě jiné kamarádce, to samé. A nebo mi říkala, no víš, tam ta dala už 50 000 dala vnučce na Vánoce. Já jsem říkala, tak já za tolik peněz nemám, já jim dám. My jsme si měli velké dary nedávali.
0: No, ani já jsem se ptala
1: nějakou
0: proto...
1: drobnost no. na narozeniny, na svátek a tak. Ne, že bych nedala nikomu nic, ale já nemůžu takto šetřit, abych někomu dala 50 tisíc na to. Já už musím šetřit na pohřeb, abych měla. Ne?
0: Já jsem se ptala proto, protože my jsme měli taky v kolektivu jednu takovou kamarádku, ona se tady už odstěhovala, ale pořád mluvila o tom, kolik co stálo, kdo si co koupil, ptala se lidí, kolik vydělávají a my jsme si pak z toho dělali legraci, že se vlastně nebavíme o životě, ale že děláme účetnictví, že jsme vlastně takové účetní. Ale vlastně jsme nikdy nepřišli na to, co jí k tomu vedlo, proto jsem se zeptala. Tak Aničko, když se dívám na čas, ale nás teď čas dotlačil až k písničce od Hany Hegerové, je na čase si ji pustit, takže vám poděkuju, zavolejte zase někdy příště, budeme tady, budeme se těšit.
1: Ten pán, že jste mě vzala. Protože on to vždycky děkuje a tak jsem říkal, že asi má nějaký dobrý patent na to, že se tam vždycky dostane do té jízdy.
0: Co jsem se ho ptala, tak říkal, že to volá stále dokola, takže
1: no a
0: má
1: já,
0: velkou
1: a
0: trpělivost.
1: Já už vás mám v telefonu noční jízda, tak to je rychle a i tak ne. No, to už jako...
0: A kolikrát jako, a jste to dnes vytočila, jestli se můžu zeptat, kolikrát jste zmáčkla noční linka na telefonu?
1: Dneska asi, já nevím, po 6. jste mi nebo po 7. zvala.
0: No, tak to bych řekla, že je úspěch, ne, když to 6krát vytočíte. Ten pán Robert říkal, že to musí vytočit třeba 40krát, že vlastně má stále dodala točit, takže možná
1: to už proto. Potom, jak už je to víc, já někdy více, ne, to dneska se povedlo, ale jinak já kolikrát také vytačím, já cítě neposlouchám každou noc, protože já jsem tu teď sám. A já jsem na chatě, dcerka musela odjet, tak to si můžu dovolit, jinak já nechci, protože ono je to trochu slyšet a já bych ji budila, to ne. Ale když jsem sama, bývám sama, tak když nespím v tu dobu, protože někde se obudím okolo 12 a to pak nemůžu usnout, no tak volám. Ale jinak jako nedovolám se. Jak vám jsem vlastně, já nevím, či jsem po druhé nebo po třetí u vás, jinak jsem se dovolala u těch vašich kolegů, to jo, ale málo.
0: Aničko, no, tak doufám, že se to změní, opatrujte se.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialou.

0: Paní Magdaléna je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Halo, už jsme ve vysílání, ano.
1: Dobře, takže...
0: Takže vítejte, povídáme si o tom, co nám vadí na lidech i na běžných situacích, co dokáže naštvat člověka tak, že se zvedne ze židle, že úplně zbělá. Co to je, paní Magdalenko?
1: Já jsem alergická na telefony, ať jdu kamkoliv, ať je to městská doprava, na ulici, na úřadě, tak lidi nemají jiného co na práci, než si hrát, já říkám hrát s telefonem, a tím teda zaostává komunikace mezi lidma. Za chvilku nebudeme se umět ani vyjadřovat. Ale teď chodím na rehabilitaci a tam je přísný zákaz používání mobilu. Ani si nedovedete představit, jakou mě to udělalo radost. Tak jak to chtějí zakázat na školách, by to měli zakázat všude. Ať si lidi telefonují doma, pokud to není nutné, ale abyste poslouchala, že celý ten denní pořad té dotyčné volající, tak jako si myslím, že to lidi uráží a že by to nemělo být. A paní, která se tam ozývala, že se plýtvá s potravinama, já už jsem to jednou v lince říkala, proč se plýtvá. Dneska jsou ty potraviny málo hodnotné. My máme sice několik druhů šunek, ale je to prostě v těch marketech kolik dní, ztrácí to na čerstvosti a přinesete to domů a druhý den už to má plíseň. My jsme měli třeba dva druhy chleba kdysi, ale ty chleby byly výborný, ty se dali jíst suchý nebo posolený. Dneska to dělají ze zmrazených polotovaru. To je tak něco hnusného, protože oni jak to dají upíct do pece, tak se to ani nestačí rozmrazit. Takže vevnitř je to neupečený. Já si kvůli tomu chodím pro chleba až do pekárny. Nedělá mi to problém, je to drahý, ale je ten chleba dobrý. A těch věcí, které mě vytáčí mě třeba maminka, která vede dítě za ruku a jde s dítětem mimo přechod. Teď jede prout aut a ona s dítětem kličkuje mezi autama. No to bych zrovna měla na... se mi chtělo vylézt z auta a pár jí vrazit, aby si uvědomila, že jde nejenom o její život, ale i o život dítěte a udělá nešťastný toho řidiče, který do ní vrazí. A těch věcí je prostě víc.
0: Magdalenko,
1: No, poslouchám.
0: Já jsem se chtěla vrátit k tomu telefonu, jak jste říkala, že u vás na rehabilitačním oddělení to zakázali, tak my tady máme už dvě kavárny tady na Zlínsku, kde je cedulka, když tam vstupujete. Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Ano, přesně tak.
0: To se mi líbí, to je pěkné. No, člověk potom má pocit, že i když lidé spolu jsou, tak jsou vlastně každý úplně jinde, když má každý v ruce ten telefon.
1: A já jsem se naučila, když vyjdu ze dveří bytu, mám dva kroky do výtahu a pokud v tom výtahu někdo je nebo přistoupí, tak tu ráno s ním navazuju řeč. Je to pravda, že to jsou lidi z baráku, ale vylezu ven a protože tu bydlím spoustu let, takže se my tady známe, tak jako já zdravím, i když ty lidi jako se s nima nebavím nebo neznám je tolik, tak je pozdravím. Nic mi to neudělá. Jsem sice stará, ale klidně pozdravím i mladšího a dám se řeknout, to je třeba, to je dnes krásný den a brát to všechno s úsměvem. A ještě jsem chtěla jednu takovou připomínku, jestli můžu říct a připomenout to našim posluchačům, kteří poslouchají pravidelně linku a který poslouchají všechny ty moderátory, takže dneska je 13. A v ten den se před 45 lety narodil náš oblíbený moderátor z Prahy, který spatřil světa v pražské porodnici v londýnské, jak nám kdysi prozradil, a je to pan Honza Macoun. Takže bych mu chtěla popřát touto cestou, jestli to se to dozví, hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a dík za to, že tak skvěle moderuje a máme vás rádi, říkám to s úsměvem.
0: Magdalenko, vy jste báječná, tak jestli nás Honza poslouchá, tak všechno nejlepší. Děkuji, že jste nám to připomněla. O nás poslouchali ještě asi před půl hodinou, psali jsme si společně, protože nás právě poslouchá, my to tak občas máme, že na sebe zareagujeme a podpoříme se, takže je možné, že se právě teď raduje, tak děkuji i za něj.
1: Jo, tak mu to napište, protože jsem chtěla být mezi prvníma gratulantama a snad se mi to i povedlo, ale nemám internet, takže mu to jedině můžu říct přes telefon.
0: Určitě. Já myslím, že poslouchá, pokud ne, tak já mu to hned napíšu a určitě ho to potěší. Opatrujte se.
1: Děkuju a zase přeji někdy. Vám další den krásnej, co nejkrásnější, nebude ještě tak moc přes 30 a taky vás máme rádi.
0: To je milé. Kapela Nedvědi, slíbila jsem, máme jen sebe, nám zaspívají 3 minuty před půl jednou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme přesně 12:30. Dneska se vás ptám na jednu obyčejnou věc, co vás dokáže vytočit do běla. Krásnou noc, kdo volá?
1: Tady je posluchačka. Moment.
0: Ano, určitě počkáme, abychom vás dobře slyšeli. Před chvíličkou volala paní Anička, která volala z Prahy. Telefonní spojení nevydrželo, takže jsem překvapivě vzala další posluchačku, která je trošku nepřipravená, já tomu rozumím.
1: Už ale jsem určitě tady, já jsem měla puštěné rádio, takže už jsem to vypla.
0: A paní?
1: Jarka z Českolipska, ze Zahrádek.
0: A povídejte.
1: Teď vám jenom chci říct, že sedím na zahradě pod krásnou oblohou plnou hvězd. Už jsem dělal 10 letících hvězdiček. Tak a teď vám chci, slyšíme se?
0: Ano, tak doufám, že se vám naplní všech 10 přání, co jste si přála.
1: To nestačíte ani si pomyslet na přáníčko, to je fofr.
0: Ani u té
1: ale
0: desáté jste to nestihla.
1: Ne, jako za toho jejího letu to nestihnete říct, jo, nebo pomyslet. Ale chci mluvit o tom, co mě, ne, že by mě to vytáčelo do běla, to zase já až taková nejsem, ale hodně mě vadí cyklisti a turisti, kteří chodí přírodou a tu odhodí papír, tu odhodí cigáro, tu, nebo vajíka, že jo, tu odhodí láhev plastovou a přitom u těch cest jsou odpadkový koše, jsou tam lavičky na odpočinek a u toho je koš. Nevím, že když si donesu svačinu, proč nemůžu buď to hodit do toho koše prázdný obál, nebo to dát do toho batohu a vyhodit to někde doma. To mě vadí. Pak mě vadí třeba, už tam byly zmíněny maminy, které teda jedou třeba s kočárem a mají na uchu telefon nebo dítě tahnou za sebou. Vůbec dost těch mladých rodičů, nevím, jak to mám říct, ale nevěnují těm dětem tu pozornost mezi těmi chodci třeba, nebo nevím, jestli to říkám srozumitelně dost.
0: Já myslím, že ano.
1: Jo? Že to je takový docela, a v těch čekárnách, v autobusech, ty telefony, to je taky nešvar. Pamatuju si ještě s maminkou, když jsem jezdila po doktorech, tam toho vždycky probrali, nemoce, kulturu, no cokoliv, jo, tam se to hodně věcí probíralo. Dneska každý kouká jenom do toho mobilu. Krásný pozdrav, pozdravit někoho, když ten člověk je, který vám odpoví, ale někteří lidi jsou takový, že se ještě na vás tak jako ošklivě podívají, co si to dovolujete vůbec je oslovit na té ulici, když ho neznáte. Je to takový hodně uspěchaný všecko a ty lidi k sobě nemají až takový vztah. Myslím si, že tohle to je asi tak.
0: No, vidíte to. Zamýšlím se nad tím a v podstatě nejste jediná, jak už říkáte, reagujete na předchozí posluchačku, která o tom mluvila, tak na tom asi něco bude. Ty telefony, moje kamarádka tomu říká čertová krabička, asi na tom něco bude. Ale já teda osobně mám zkušenost, že mladým lidem už to taky začíná trochu vadit, že ten boom začíná trochu upadat. Nevím, jestli je to jenom můj dojem nebo ne, ale jak se o tom víc mluví a stále dokola, tak mám pocit, že už se to začíná více lidí uvědomovat. I ti, kteří ten telefon třeba taky dřív nedali z ruky. No, uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Já si myslím osobně, že dobrý. Pokud nás nepřeválcuje umělá inteligence, tak si myslím, že mobily to určitě nebudou. Ale ne, to potom říkám samozřejmě s nadsázkou, protože všeho s mírou.
1: Určitě. Telefony jsou potřeba, ale jak říkáte, s mírou. A potom mě ještě vlastně, jsem si teď uvědomila, vadí telefony různých nabídek. Uhum. Většinou kolem poledne, protože já už jsem důchodkyně, jsem doma, většinou, když obědváme, tak zvoní telefon, už se s mužem smějeme a říkáme, kdo to zase volá. Nabízejí vám spousty věcí a když, jako moje nebo jako slušnost je, že je vyslechnu a pak jim slušně poděkuju. A proč to nechcete? A takhle, a je sleva, ty to jsou vaše peníze, já říkám právě, protože jsou to moje peníze, tak si můžu rozhodnout, jestli chci levnější věc, nebo nechci levnější věc. Peníze nejsou všechno, že jo?
0: Ano. A vidíte to, já jsem před chviličkou říkala, že nemůžu přijít na nic, co mě dokáže takto rychle vytočit a vy jste na to kápla. Mně to nenapadlo, ale souhlasím s vámi, že tady ty nevyžádané telefonáty mě také obtěžují a hlavně si vždycky říkám, kde na mě vzali ten telefon.
1: Ano, no tak dneska už to asi není problém, ty telefony, no.
0: Ano. Děkujeme, děkujeme vám, že jste se s námi sdílela, že jste zavolala, přejeme vám krásný zbytek noci a krásný nový den.
1: Jenom vám řeknu, budu mít dneska krásný den, protože budeme s manželem 49 let spolu.
0: 49, no tak to bude důvod k oslavě a ke gratulacím. Tak doufám, že jsem první, kdo vám přeje všechno dobré.
1: Děkuji.
0: Dalších let. Mějte se. Naslyšenou.
1: Taky hodně zdravíčka všem a krásné dny. Naschledanou. Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

zahrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné

0: Maluji zase obrázky Hana Zagorová v Noční lince. Připomínám dnešní téma. Věci, které nás dokážou vytočit. Možná to jsou úplné maličkosti, které by někomu jinému připadaly směšné. Je to na vás, o čem budete vyprávět, paní Marto. Zdravíme vás do Prahy.
1: Dobrý večer všem. Víte, to není, že by mě to vytáčelo, ale člověku to přijde líto, jak jsem sebe opravdu zhrubnul a jak je násilnej. Já když mám u sousedy, kteří začnou oznamovat a dohadovat se, že budou na svý zahrádce, která sousedí z naší, že bude stavět garáž, tak vlastně vyrukujou s tím, že právnicky mají nárok na to, aby to dělali až k našemu společnému plotu a aby celou tu stranu, co budou dělat tu garáž a to všecko, aby to všecko dělali z naší zahrádky. A ještě se dovolí tvrdit, že vlastně je na to právní nárok a s ohledem na to, že vlastně jeden z těch manželů je právník, ta žena, tak takovýto absurdní lži, který prostě si dělají vůči lidem, tak to si myslím, že opravdu ten svět je hrozně násilný a hrozně bezohledný a svým způsobem hrozně sobecký. A to si říkám, že vlastně ty vztahy, které můžou být mezi sousedy a mezi lidmi v domě, že tohle to všecko, co se děje, že ty vztahy strašně narušuje. A nevěřím tomu, protože když ty lidi vychovávají děti a vlastně působí i poměrně opravdu ve fundovaných profesích, tak si říkám, že vlastně tu společnost, kterou oni ve velkým spolu vytvářejí a mají na ní vliv, takže svým chováním vlastně vedou k tomu horšímu místo k tomu, aby se to vylepšovalo. A to je mě hrozně líto. Mě tyhle věci už nevytáčí, ale je mi to hrozně líto.
0: Ano, tomu rozumíme, zase jsme u toho, u těch mezilidských vztahů a u tom, jak se ta společnost proměňuje.
1: Hrozným tempem, ano. A já když si vemu, že vlastně vnuky poměrně silně ovlivňovala a vychovávala moje dcera, anebo můj manžel, to znamená jejich dědeček, jejich maminka, a vedla je k takovému opravdu rovnému a hezkému chování a k spolupráci, tak si říkám, do jaký míry zase vedou ty svoje děti, vím, že vedou, a do jaký míry vlastně tyhle lidi dostávají, nevím, a jak velký facky o té společnosti. A to je mě líto, že já tak ráda poslouchám rozhlas, a když poslouchám ty českou, českou historii, anebo zase tu první republiku, když jak je běží ten pořad, tak si říkám, opravdu v lidech, a člověk byl vychovaný v Sokole o těch 3 let, tak si říkám, bože, jaký to bylo těžký, a jak ten náš život byl krásný. I když jsem zažila, jako dítě začala válka, tak bylo to hrozně těžké, ale bylo to proti tomu, co se děje dnes.

0: to, jak je to dnes, ale musíme se říkat, že to není horší. Je to jiné.
1: Ano,
0: změnili se lidé, změnila se doba, ve které žijeme. A kdo ví, co bude za dalších 50 let, jestli oni nebudou vzpomínat na to, jak žili dnes. Uvidíme.
1: Ano, bylo to, já říkám, bylo to těžký, měli jsme to těžký, kdo nezažil léta kolem 51. roku, tak si to neumí představit, přežili jsme to, ano, a tato generace vlastně v tom světě žije a asi to nepovažuje za tak těžké, jako to vidíme my starý bardové, ano.
0: Děkuji, že jste s námi trávila čas v Noční lince. Zdravíme vás, paní Martu.
1: Já vám přeju hodně zdraví všema.
0: Posíláme
1: písničku. A mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Bude zpívat Kristýna.

0: noční linka Českého rozhlasu bude za okamžik končit, ale ještě zkusíme stihnout jeden telefonát. Kdo se nám dovolal?
1: Tady je Soňa.
0: Soni, každý máme jiné věci, které nás dokážou vytočit, každý jsme jiný.

0: máme jiné nervy, tak co dokáže zabrnkat na ty vaše?
1: Omlouvám se, že jsem zakašlala. Co dokáže mě vytočit? Za prvé, chodí se kolem toho furt jak okolo horké kaše, ale u nás ve městě, zrovna třeba v parcích, zrušili několik laveček kvůli tomu, že na nich sedí nepřizpůsobiví a různí takový ty pometlové. A člověk, když tak jde, tak si nemá opravdu kam sednout, protože to, co tam zůstalo, je obsazené zase tady těma nepřizpůsobivýma. Jedete autobusem, chcete si sednout na autobusovém nádraží, na lavečku. Samozřejmě, co zůstalo, je obsazené zase tady těma různýma nepřizpůsobivýma. A nejhorší je, když jede okolo městská policie a vůbec nic, prostě nereagujou na to, že si člověk nemá kam sednout a že tam sedí tady ti a popíjejí různé alkoholické nápoje a kouřijou tam.
0: No, co se to s tím dá dělat? Myslíte, že byste našla někde dovolání nějakou
1: určitě
0: pomoc?
1: Ne,
0: zkoušeli jste to?
1: Víte co, já jsem se jednou ohradila a v tom se do mě pustili sice slovně, jo, ale člověk, když jich je tam více, nemá ani odvahu jim něco. Městský úřad teda slíbil, že to bude monitorovat, že tam budou častěji jezdit hlídky, ale nevidím nějaké zlepšení, nevidím to.
0: No, tak člověk jde do parku, aby se odpočinul, nadechl se čerstvého vzduchu, měl kolem sebe trochu klidu a místo toho je ten obrázek takový, jaký je. Ono to je asi
1: takový. No a je třeba
0: městě.
1: V tramvaji jedete a vidíte revizora, jo, a slyšíte jich, jak oni si říkají, počkáme, až tady ti, nebudu to jmenovat, vystoupěj, potom teprve začnem kontrolovat, protože víjou, že s tím budou problémy. Já si myslím, že všetci ví, o koho se jedná, že jo, když jede v tramvaji a ani revizoři prostě radši počkají, až vystoupí, aby nebyly problémy.
0: No teda.
1: A to mě fakt dovede jako vytočit, že fakt tam třeba i na tom nádraží stojíte a nemůžete si sednout, protože. Takže to jsem chtěla v krátkosti. Hodně lidí to ví se o tom, ale jaksi asi se ani s tím nedá. No dá se něco dělat. Být důsledný, kontrolovat a opravdu nějak zakročit, ale v mé blízkosti, co mám zkušenosti, se to neděje. Radši měšťáci objedou, že jo, a i když jich vyženou, tak odjedou za roh a jsou tam
0: zase se vrátí. No, tak jak říkám, je to asi problém, který je známý, je v mnohých městech.
1: Tak uvidíme, jaký
0: to bude mít vývoj. Možná, když o tom budeme víc a víc mluvit, tak se to podaří nějak vymítit. Teď se ale musíme rozloučit. Soňo, děkuju vám za vaše sdílení.
1: Taky moc a dobrou noc.
0: Jsme u konce dnešní noční linky. Moc vám děkuju za vaše telefonáty, příběhy i za to, že jste se s námi podělili o věci, které vás dokážou vytočit. Od těch úplných maličkostí až po věci, které člověka opravdu trápí. Bylo hezké dnes slyšet některé milé příběhy, trošku náročnější, ty těžší, ale asi se shodneme na tom, že každý má nějakého svého spouštěče. Mějte krásnou noc, přeju, ať vás už nic nerozhodí, minimálně dnes pořádně si odpočíňte, užijte si klidný zbytek týdne a u noční linky se na vás budu těšit na jeho konci v neděli. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátrlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Mátrlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvou slabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, takto po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
4: No to.
5: Mluví si, neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemlyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
4: Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji, řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
3: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
7: Pro mě, za mě.
6: Tak hned ti naliju. Tak, promiň, trochu jsem rozlila.
7: Můj koberec to není.
6: Kocomoure?
7: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
7: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
7: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
7: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
8: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
7: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
8: Třeba například mou.
7: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné. Lady Blemlyová na to řekla, že právě pro tu zakrnělost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomoure, to přeháníš.
7: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomoure, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
8: Ráno jste mi říkala, Lady Blemlyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
6: Ale já to tak
7: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
3: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kocomoure?
7: Co mi tykáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to zlé.
7: Myslel. Už z mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
7: Aha.
6: Nechtěl bys se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
7: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
7: Ale pouze jedna játra.
6: Lady Blemlyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
3: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
7: Daj se na ně chytat, holuby.
8: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
7: Pomyl.
3: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
7: Uplatky neberu.
6: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
7: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemliovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničeho!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
7: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
7: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomourku, zastav už příval své výřečnosti.
7: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíkama, a tak je to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
6: Taková nestoudlost!
7: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
6: Kam běžel?
3: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: Přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
3: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
6: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
8: A co když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvýš možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemliová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
10: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
3: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Clovis.
10: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemliová, je to dítko mé vědy?
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
8: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
10: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
3: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
3: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
10: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žertovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jmén a dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit bez strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: Obraťme list.
2: Výborně. Nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: Římani si ji prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfridem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfride! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená scéna pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Keprlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kde pak já jsem se ohromně bavil, tetičko? A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco.
1: Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho chuť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tamhle ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibiřské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkářských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující. Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis, paní Hubsová, její syn Leona.
4: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano? Tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ plukovník Hampton a jeho choť Mary.
5: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
6: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodili.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
6: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni
2: mama
3: v holuba doupňáka.
7: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
6: Drahý Leonarde.
2: Ano?
6: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě jsem vám plně k službám, milostivá paní.
6: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
5: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
6: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak z nenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
6: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
6: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bryč a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své sakypaky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl, takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No, prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by jí mohl po setmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by jí pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na tu bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout a dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvířete k nám.
1: Leonarde, tak... Dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.

0: За рохla, na kusy. Vidíte, jak se ohrozuje.
1: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
2: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čelmách.
3: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
4: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
1: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
3: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého. Odrůda...
1: Žeňte jí na Leonarda.
0: Lorde Pemhem, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
1: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
5: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
1: Leonarde, co kdybyste ji proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
2: Prosím.
0: Clovisi, mluvíš o paní Hemptnové.
1: Ta taky nemá špatné nohy.
2: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
1: Aha, pan plukovník je vegetarián.
3: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Ha? Chytej!
2: Hop! Chytla ho.
1: Máte moc šikovnou ženu.
2: Děkuji.
3: Pojď, malá, pojď, pojď. Pojď, dostaneš ještě cukříček. No, pojď pěkně, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď.
0: No ne.
2: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
4: Já nevím.
2: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
1: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
2: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
4: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
2: Leonarde.
5: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezaviní Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit se taky.
1: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází?
2: Mary! Promuch, Mary, co se to s tebou dělo?
6: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pemhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
5: Leonard vás proměnil.
4: No, víte...
6: Cože?
5: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
6: Proboha, snad ne i pány.
0: Ne, chraň Bůh.
6: Tak vy jste to dokázala, Leonarde? Vážně? Byla jsem vlčicí.
4: Milostivá paní, přesněji řečeno.
1: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
0: Ty? Clovisi?
1: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlehl. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?